0: se chce čůrat.
1: No já už mám hlad, už tam bude.
2: Toho šutni se.
1: Máme.
3: To chce kuře.
4: Teď on v příštím díle stejně.
5: To chce kuře.
0: Kde se s tím jídlem?
6: To chce kuře.
7: Někdy to prostě chce kuře. Vyzkoušej novinky v McDonald's.
8: Ahoj, já jsem Rixo. S dětmi přichází čas na životní pojištění. Jenže jak najít to nejlepší? Na Rixo.cz dostanete nabídky na míru od několika pojišťoven a tak máte život srovnaný raz dva.
9: Tak ještě prosím srovnej ty děti.
8: Rixo.cz, jediný opravdový srovnávač životního pojištění.
10: Pěkný kolo, to bych brala.
11: Tak třeba až skončí léto, to bude levnější.
12: Až skončí léto, tak už nebude léto. Na Allegro najdeš ty nejnižší ceny po celý rok.
10: A fakt, že jo?
13: A ty jsi?
12: Zenfluencer, ten přes chytré nákupy. Užívej si víc za méně.
14: Oh.
10: Oh.
14: Oh, moment.
10: Konečně. Jsem oslněvě stylová. Jsem Omoda 7.
15: Vozy Omoda oslní i vás. Zvýhodnění až 150 tisíc korun jen do konce srpna.
16: Omoda.
17: Pane Zdeňku, vy se pištíte nejstarším veteránem na Písecku. Jak se o něj staráte?
18: No.
19: Já jsem si přišla rád s kamením.
20: Zdeňku, klid. Vždyť jste si k povinnému ručení naklikali havarijko.
18: No, protože to bylo levnější než ta stará pojistka bez něj.
20: Mm-hmm.
21: Na klik.cz vám totiž do minuty srovnáme nabídky a vy si naklikáte tu, která vám dává smysl.
20: Klik.cz, tak proč to dělat jinak?
7: Stačí klik a máte Happy Léto s věrnostním programem Happy od Vodafonu. Ten vám přináší spoustu skvělých odměn, třeba neomezená data zdarma. Stáhněte si aplikaci Můj Vodafone Plus a získejte odměny z Happy každý týden. Tak na ještě lepší spojení. Vodafone.
22: A můžete ji vyzkoušet.
23: Ale my máme vypráno.
5: Co tady děláte?
23: Testujem. To je dopravář.
7: Saďte na kvalitu a design. Prací věže LG a Haier vám nyní doručíme zdarma. Datart.
24: U nás v Bile rozhodně nakoupíte výhodně.
25: Tento týden hrozny tmavé bezsemené za 39,90 a jihlavanka kilogram za 199,90. Bila.
5: Prosím.
20: Wow, co se to děje?
7: Přičichni se k vítězství. Nová prémiová kolekce Axe.
26: Každý způsob, jak prožít léto, je perfektní. Ale ten tvůj je stejně nejlepší. Jak chutná tvoje léto? Pepsi, vychutnej si léto po svém.
27: Výhodné léto začíná v Kauflandu. Vybavte se na sezónu u nás. Nově přes 500 dalších produktů levnější. Například avokádo, zálivka, různé druhy za pouhých 4,90. Kaufland.
28: Stává se vám, že po holení potřebujete lékárničku? A že je holení tam dole nepříjemné? Tomu je konec. Přichází Philips One Blade Intimate se speciálním břitem Skin Protect s trojitou ochranou. Zaoblené rohy, zaoblené hrany a ochranná vrstva dělají holení bezpečným a snadným. Ať už zastřihujete, nebo holíte. Dopřejte svým intimním partím bezkonkurenční ochranu. Philips One Blade Intimate.
29: Schwarzkopf Cream Supreme.

0: perfektní barva z pohodlí domova? Vyzkoušejte Schwarzkopf Cream Supreme.
1: Bála jsem se, že si zničím vlasy, ale teď jsou chráněné ve všech třech krocích barvení.
2: Vysněná barva s péčí, kterou si zasloužíte. Schwarzkopf Cream Supreme. For every you.
3: Udělejte si radost ultratenkou Motorolou Edge 70 se špičkovou odolností. A využijte slevu 10 000 korun od T-Mobile. Pro telefony se přece chodí k nám.
4: Ahoj, tady Iga Świątek. Chcete vědět, jak pečuji o své zuby? Takhle ne. Vybrala jsem si elektrický kartáček Oral-B IO s kulatou kartáčkovou hlavou, která se přizpůsobuje zubům a odstraňuje o 100% více zubního plaku než manuální kartáček. Oral-B IO, o 100% čistější zuby. Vyměňte zubní kartáček ještě dnes a užívejte si pocit dokonalé čistoty. Kupte si kartáček Oral-B IO 5 právě teď se slevou 30% a objednávku vyzvedněte už do 30 minut v datártu.
5: Volvo vám nyní přináší 4 roky servisu plus 4 roky záruky v ceně. S Volvem XC90 tak řešíte jen to, kam pojedete. O vše ostatní je dokonale postaráno. Bezpečné 7-místné SUV pro celou rodinu. Více o akční nabídce na volvocars.cz nebo u autorizovaného partnera Volvo.
6: Král sýrů schutí tak smetanovou, že se vám rozplyne na jazyku. Jemně rozplývavý hermelín pro váš dokonalý večer. Král sýrů. Rozplývá se přímo královsky.
7: Staňte se i vy magnetem na výhody. Založte si účet u ČSOB a získejte balíček výhod na cesty v hodnotě až 3 000 korun. ČSOB, jdeme vám naproti.

0: Všichni se. Máme.
1: To chce kouře.
2: Teď on v příštím díle stejně.
3: To chce kuře.
4: Kde se s tím jídlem?
5: To chce kuře.
6: Někdy to prostě chce kuře. Vyzkoušej novinky v McDonald's.
7: Tady jsme!
8: Oh. Trosečník, který není spocený.
9: A voní svěže. Po mentolu. Neuvěřitelné.
6: To díky novému antiperspirantu Cold Spice. Pro okamžitý pocit schlazení. Nový sprchový gel Cold Spice s mentolem pro dlouhotrvající svěžest a okamžitý pocit schlazení.
10: Tak, co je s tím grillem?
11: Grídek. Koupím ho, až bude v akci.
10: Proč čekat? Na Allegro jsou vždycky nízké ceny.
11: A fakt, že jo?
12: Kdo to byl?
13: Jsem influencer, ten přes ceny. Užívej si víc, co méně.
6: Stačí klik a máte Happy Léto s věrnostním programem Happy od Vodafone. Ten vám přináší spoustu skvělých odměn, třeba neomezená data zdarma. Stáhněte si aplikaci Můj Vodafone Plus a získejte odměny z Happy každý týden. Tak na ještě lepší spojení. Vodafone.
14: U nás byle rozhodně nakoupíte výhodně. Tento týden hrozny tmavé bezsemené za 39,90 a jihlavanka kilogram za 199,90. Byla.
15: Prosím.
16: Wow, co se to děje?
6: Přičichni si k vítězství. Nová prémiová kolekce Axe.
17: Vše od zdejších regionálních dodavatelů si u nás zamilujete i vy. Například brambory žluté rané, kilo za pouhých 12,90 Kč.

0: prosím, srovnej ty děti.
1: Rixo.cz, jediný opravdový srovnávač životního pojištění.
2: Tohle není obyčejná grilovačka. Tohle je Albert grilovačka, úplně bez masa a přesto plná skvělých chutí. Tento týden třeba veggie mleté za 54,90 a mix koleslav za 29,90. Albert.
3: Oh.
4: Oh.
3: Oh, moment.
4: Oh, konečně. Jsem oslněvě stylová. Jsem Omoda 7.
5: Vozy Omoda oslní i vás. Zvýhodnění až 150 000 korun jen do konce srpna.
6: Omoda.
7: Schwarzkopf Cream Supreme. Perfektní barva z pohodlí domova. Vyzkoušejte Schwarzkopf Cream Supreme.
8: Bála jsem se, že si zničím vlasy, ale teď jsou chráněné ve všech třech krocích barvení.
7: Vysněná barva s péčí, kterou si zasloužíte. Schwarzkopf Cream Supreme. For every you.
9: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu najdete Milk Pol máslo jen za 19,90 a velkopopovického kozla 11 v multipeku za 99,90. Vím, to se vyplatí.
10: Léto? Máme vše. Například Bepanthen ochranná mast. Pro miminka, maminky i celou rodinu. Při koupi dvou balení zaplatíte 249 korun za kus. Canesten krém pro léčbu plísňových onemocnění kůže a nohou nyní jen za 159 korun. Pocit plnosti, bolest žaludku, časné nasycení. Iberogast Neo léčí 7 zažívacích obtíží. A navíc s kartou výhod Dr. Max antikoncepce za výhodnější ceny.
7: Staňte se i vy magnetem na výhody. Založte si účet u ČSOB a získejte balíček výhod na cesty v hodnotě až 3000 korun. ČSOB, jdeme vám naproti.
11: Král sýrů schutí tak smetanovou, že se vám rozplyne na jazyku. Jemně rozplývavý hermelín pro váš dokonalý večer. Král sýrů rozplývá se přímo královsky.
12: Stává se vám, že po holení potřebujete lékárničku? A že je holení tam dole nepříjemné? Tomu je konec. Přichází Philips One Blade Intimate se speciálním břitem Skin Protect s trojitou ochranou. Zaoblené rohy, zaoblené hrany a ochranná vrstva dělají holení bezpečným a snadným. Ať už zastřihujete, nebo holíte. Dopřejte svým intimním partím bezkonkurenční ochranu. Philips One Blade Intimate.
13: Udělejte si radost ultratenkou Motorolou Edge 70 se špičkovou odolností. A využijte slevu 10 000 korun od T-Mobile. Pro telefony se přece chodí k nám.

0: viděn v příštím díle stejně?
1: To chce kuře.
2: Kde se s tím jídlem?
3: To chce kuře.
0: Někdy to prostě chce kuře. Vyzkoušej novinky v McDonald's.
4: Ahoj, já jsem Rixo. S dětmi přichází čas na životní pojištění. Jenže jak najít to nejlepší? Na Rixo.cz dostanete nabídky na míru od několika pojišťoven. A tak máte život srovnaný raz, dva.
5: Tak ještě prosím srovnej ty děti.
4: Rixo.cz, jediný opravdový srovnávač životního pojištění.
6: Pěkný kolo, to bych brala.
7: Tak třeba až skončí léto, to bude levnější.
8: Až skončí léto, tak už nebude léto. Na Allegro najdeš ty nejnižší ceny po celý rok.
6: A fakt, že jo?
9: A ty jsi?
8: Zenfluencer, ten přes chytré nákupy. Užívej si víc za méně.
10: Pane Zdeňku, vy se pyšníte nejstarším veteránem na Písecku. Jak se o něj staráte?
11: No.
12: Já jsem si přišla rád s kamením.
13: Zdeňku, klid. Vždyť jste si k povinnému ručení naklikali havarijko.
11: No, protože to bylo levnější než ta stará pojistka bez něj.
0: Na klik.cz vám totiž do minuty srovnáme nabídky a vy si naklikáte tu, která vám dává smysl.
13: Klik.cz, tak proč to dělat jinak?
14: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, ta se vyplatí. Od pondělí v Lidlu najdete vepřovou krkovici bez kosti v ceně 69,90 za 1 kg. A červenou papriku 1 kg s aplikací za 39,90. Lidl, to se vyplatí.
15: Každý způsob, jak prožít léto, je perfektní. Ale ten tvůj je stejně nejlepší. Jak chutná tvoje léto? Pepsi, vychutnej si léto po svém.
16: U nás v Bile rozhodně nakoupíte výhodně. Tento týden hrozny tmavé bezsemené za 39,90 a jihlavanka kilogram za 199,90. Bila.
17: Stačí klik a máte Happy Léto s věrnostním programem Happy od Vodafonu. Ten vám přináší spoustu skvělých odměn, třeba neomezená data zdarma. Stáhněte si aplikaci Můj Vodafone Plus a získejte odměny z Happy každý týden. Tak na ještě lepší spojení. Vodafone.
18: Prosím.
13: Wow, co se to děje?
17: Přičichni si k vítězství. Nová prémiová kolekce Axe.
19: Datart vyhlašuje Datart nákupy s exkluzivními slevami. Velkou pomoc v domácnosti vám nabídnou malé spotřebiče ETA se slevou 20%.
20: Pusti.
19: Datart. Opravdový elektrospecialista.
21: Výhodné léto začíná v Kauflandu. Vybavte se na sezónu u nás. Nově přes 500 dalších produktů levnější. Například avokádo, zálivka, různé druhy za pouhých 4,90. Kaufland.
22: Ahoj, tady Iga Švjontek. Chcete vědět, jak pečuji o své zuby? Takhle ne. Vybrala jsem si elektrický kartáček Oral-B IO s kulatou kartáčkovou hlavou, která se přizpůsobuje zubům a odstraňuje o 100% více zubního plaku než manuální kartáček. Oral-B IO, o 100% čistější zuby. Vyměňte zubní kartáček ještě dnes a užívejte si pocit dokonalé čistoty. Kupte si kartáček Oral-B IO 5 právě teď se slevou 30% a objednávku vyzvedněte už do 30 minut v Datartu.
23: Udělejte si radost ultratenkou Motorolou Edge 70 se špičkovou odolností a využijte slevu 10 000 korun od T-Mobile. Pro telefony se přece chodí k nám.
24: Léto máme vše. Například Bepanthen ochrání.

0: Ochranná mast pro miminka, maminky i celou rodinu. Při koupi dvou balení zaplatíte 249 korun za kus. Canesten krém pro léčbu plísňových onemocnění kůže a nohou nyní jen za 159 korun. Pocit plnosti, bolest žaludku, časné nasycení. Iberogast Neo léčí 7 zažívacích obtíží. A navíc s kartou výhod Dr. Max antikoncepce za výhodnější ceny.
1: Král sýrů schutí tak smetanovou, že se vám rozplyne na jazyku. Jemně rozplývavý hermelín pro váš dokonalý večer. Král sýrů. Rozplývá se přímo královsky.
2: Schwarzkopf Cream Supreme. Perfektní barva z pohodlí domova. Vyzkoušejte Schwarzkopf Cream Supreme.
3: Bála jsem se, že si zničím vlasy, ale teď jsou chráněné ve všech třech krocích barvení.
2: Vysněná barva s péčí, kterou si zasloužíte. Schwarzkopf Cream Supreme. For every you.
4: Jak zaujmout holku? Jaký je to někoho políbit? O čem se mám bavit s holkou? Ahoj.
5: Ahoj.
6: Jste silnější, než si myslíte. Česká spořitelna.
7: Díky Moneybacku snadno ušetříte. Třeba za zítřejší kafe ve dvou. Aktivujte si ho v Georgii. Česká spořitelna.
8: Stává se vám, že po holení potřebujete lékárničku? A že je holení tam bylo nepříjemné? Tomu je konec. Přichází Philips One Blade Intimate se speciálním břitem Skin Protect s trojitou ochranou. Zaoblené rohy, zaoblené hrany a ochranná vrstva dělají holení bezpečným a snadným. Ať už zastřihujete, nebo holíte. Dopřejte svým intimním partím bezkonkurenční ochranu. Philips One Blade Intimate.

0: Tak co je s tím grillem?
1: Grídek. Koupím ho, až bude v akci.
2: Proč čekat? Na Allegro jsou vždycky nízké ceny.
1: A pak že jo?
0: Kdo to byl?
3: Jsem influencer, ten přes ceny. Užívej si víc, co méně.
4: Ahoj, já jsem Rixo. S dětmi přichází čas na životní pojištění. Jenže jak najít to nejlepší? Na Rixo.cz dostanete nabídky na míru od několika pojišťoven a tak máte život srovnaný raz dva.
5: Tak ještě prosím srovnejte děti.
4: Rixo.cz, jediný opravdový srovnávač životního pojištění.
6: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu najdete Milkpol máslo jen za 19,90 a velkopopovického kozla 11 v multipeku za 99,90. Vím, to se vyplatí.
7: Pane Zdeňku, vy se pištíte nejstarším veteránem na Písecku. Jak se o něj staráte?
8: No.
9: Já jsem si přišel rád s kamením.
10: Zdeňku, klid. Vždyť jste si k povinnému ručení naklikali havarijko.
8: No, protože to bylo levnější než ta stará pojistka bez něj.
11: Na klik.cz vám totiž do minuty srovnáme nabídky a vy si naklikáte tu, která vám dává smysl. Klik.cz, tak proč to dělat jinak?
12: Ahoj, tady Iga Świątek. Chcete vědět, jak pečuji o své zuby? Takhle ne. Vybrala jsem si elektrický kartáček Oral-B IO s kulatou kartáčkovou hlavou, která se přizpůsobuje zubům a odstraňuje o 100% více zubního plaku než manuální kartáček. Oral-B IO, o 100% čistější zuby. Vyměňte zubní kartáček ještě dnes a užívejte si pocit dokonalé čistoty. Kupte si kartáček Oral-B IO 5 právě teď se slevou 30% a objednávku vyzvedněte už do 30 minut v datártu.
13: A můžete ji vyzkoušet.
14: Ale my máme vypráno.
15: Co tady děláte?
14: Testujem.
16: To je dopravář.
17: Vsaďte na kvalitu a design. Prací věže LG a Haier vám nyní doručíme zdarma. Tatart.
18: Každý způsob, jak prožít léto, je perfektní. Ale ten tvůj je stejně nejlepší. Jak chutná tvoje léto? Pepsi, vychutnej si léto po svém.
19: Stačí klik a máte happy léto s věrnostním programem Happy od Vodafone. Ten vám přináší spoustu skvělých odměn, třeba neomezená data zdarma. Stáhněte si aplikaci Můj Vodafone Plus a získejte odměny z Happy každý týden. Tak na ještě lepší spojení. Vodafone.
20: Staňte se i vy magnetem na výhody. Založte si účet u ČSOB a získejte balíček výhod na cesty v hodnotě až 3000 korun. ČSOB, jdeme vám naproti.
21: U nás v Bile rozhodně nakoupíte výhodně. Tento týden hrozny tmavé bezsemené za 39,90 a jihlavanka kilogram za 199,90. Bila.
22: Prosím.
23: Wow, co se to děje?
24: Přičichni si k vítězství. Nová prémiová kolekce Axe.
25: Zeva Deluxe s extra vrstvami hebkosti. Tak hebké. Vaše pokožka bude jako na obláčku.
26: Jak zaujmout holku? Jaký je to někoho políbit? O čem se mám bavit s holkou? Ahoj.
22: Ahoj.
27: Jste silnější, než si myslíte. Česká spořitelna. Díky Moneybacku snadno ušetříte. Třeba za zítřejší kafe ve dvou. Aktivujte si ho v Georgii. Česká spořitelna.
28: Stává se vám, že po holení potřebujete lékárničku? A že je holení tam dole nepříjemné? Tomu je konec. Přichází Philips Van Blade Intimate se speciálním břitem Skin Protect s trojitou ochranou. Zaoblené rohy, zaoblené hrany a ochranná vrstva dělají holení bezpečným a snadným. Ať už zastřihujete, nebo holíte. Dopřejte svým intimním partím bezkonkurenční ochranu Philips Van Blade Intimate.
29: Udělejte si radost ultratenkou Motorolou Edge 70 se špičkovou odolností. A využijte slevu 10 000 korun od T-Mobile. Pro telefony se přece chodí k nám.

0: Vše od zdejších regionálních dodavatelů si u nás zamilujete i vy. Například brambory žluté rané kilo za pouhých 12,90 a paprika bílá kilo jen za 34,90. Kaufland. Z lásky k regionům.
1: Král sýrů schutí tak smetanovou, že se vám rozplyne na jazyku. Jemně rozplývavý hermelín pro váš dokonalý večer. Král sýrů. Rozplývá se přímo královsky.
2: Schwarzkopf Cream Supreme. Perfektní barva z pohodlí domova. Vyzkoušejte Schwarzkopf Cream Supreme.
3: Bála jsem se, že si zničím vlasy, ale teď jsou chráněné ve všech třech krocích barvení.
2: Vysněná barva s péčí, kterou si zasloužíte. Schwarzkopf Cream Supreme. For every you.
4: Léto? Máme vše. Například Bepanthen ochranná mast. Pro miminka, maminky i celou rodinu. Při koupi dvou balení zaplatíte 249 korun za kus. Canesten krém pro léčbu plísňových onemocnění kůže a nohou. Nyní jen za 159 korun. Pocit plnosti, bolest žaludku, časné nasycení. Iberogast Neo léčí 7 zažívacích obtíží. A navíc s kartou výhod Dr. Max antikoncepce za výhodnější ceny.

0: se chce čurat.
1: No já už mám hlavně, jestli tam bude.
2: Toho šetni se.
1: Mami.
3: To chce kuře. Pojďme.
4: Teď on v příštím díle stejně.
5: To chce kuře.
0: Kde se s tím jídlem?
6: To chce kuře.
7: Někdy to prostě chce kuře. Vyzkoušej novinky v McDonald's.
8: Ahoj, já jsem Rixo. S dětmi přichází čas na životní pojištění. Jenže jak najít to nejlepší? Na Rixo.cz dostanete nabídky na míru od několika pojišťoven. A tak máte život srovnaný raz, dva.
9: Tak ještě prosím srovnejte děti.
8: Rixo.cz, jediný opravdový srovnávač životního pojištění.
10: Pěkný kolo, to bych brala.
11: Tak třeba až skončí léto, to bude levnější.
12: Až skončí léto, tak už nebude léto. Na Allegro najdeš ty nejnižší ceny po celý rok.
10: A fakt, že jo?
11: A ty jsi?
12: Tenfluencer, ten přes chytré nákupy. Užívej si víc za méně.
13: A můžete ji vyzkoušet.
14: Ale my máme vypráno.
15: Co tady děláte?
14: Testujem.
16: To je dopravác.
7: Ponořte se do sledování a nechte televizi LG dorazit přímo do vašeho obýváku. Tatart.
17: U nás v Bile rozhodně nakoupíte výhodně. Tento týden hrozny tmavé bezsemené za 39,90 a jihlavanka kilogram za 199,90. Bila.
18: Pane Zdeňku, vy se pyšníte nejstarším veteránem na Písecku. Jak se o něj staráte?
19: No.
20: Já jsem si přišla rád s kamením.
21: Zdeňku, klid, vždyť jste si k povinnému ručení naklikali havarijko.
19: No, protože to bylo levnější než ta stará pojistka bez něj.
7: Na klik.cz vám totiž do minuty srovnáme nabídky a vy si naklikáte tu, která vám dává smysl. Klik.

0: CZ, tak proč to dělat jinak?
1: Každý způsob, jak prožít léto, je perfektní. Ale ten tvůj je stejně nejlepší. Jak chutná tvoje léto? Pepsi, vychutnej si léto po svém. Stačí klik a máte Happy léto s věrnostním programem Happy od Vodafonu. Ten vám přináší spoustu skvělých odměn, třeba neomezená data zdarma. Stáhněte si aplikaci Můj Vodafone Plus a získejte odměny z Happy každý týden. Tak na ještě lepší spojení. Vodafone.
2: Prosím.
3: Wow, co se to děje?
1: Přičichni si k vítězství. Nová prémiová kolekce Axe.
4: Výhodné léto začíná v Kauflandu. Vybavte se na sezónu u nás. Nově přes 500 dalších produktů levnější. Například avokádo, zálivka, různé druhy za pouhých 4,90. Kaufland.
5: Máte někdy pocit, že váš mycí prostředek nestíhá? S novým jarem je mytí účinnější a stačí jediná dávka. Hustá pěna odstraňuje mastnotu, jako by tam nikdy nebyla. Protože koncentrovaný jar má dvakrát silnější odmašťovací účinky než další nejprodávanější značka. Načerpejte novou mycí sílu.
6: Schwarzkopf Cream Supreme. Perfektní barva z pohodlí domova. Vyzkoušejte Schwarzkopf Cream Supreme.
7: Bála jsem se, že si zničím vlasy, ale teď jsou chráněné ve všech třech krocích barvení.
6: Vysněná barva s péčí, kterou si zasloužíte. Schwarzkopf Cream Supreme. For every you.
8: Tohle není obyčejná grilovačka. Tohle je Albert grilovačka, úplně bez masa a přesto plná skvělých chutí. Tento týden třeba veggie mleté za 54,90 a mix koleslav za 29,90. Albert.

0: Nový Nissan X-Trail. Spolehlivý a nyní ještě výhodněji.
1: Moment.
2: Oh, konečně. Jsem oslněvě stylová. Jsem Omoda 7.
3: Vozy Omoda oslní i vás. Zvýhodnění až 150 000 korun jen do konce srpna. Omoda.
4: Stává se vám, že po holení potřebujete lékárničku? A že je holení tam dole nepříjemné? Tomu je konec. Přichází Philips One Blade Intimate se speciálním břitem Skin Protect s trojitou ochranou. Zaoblené rohy, zaoblené hrany a ochranná vrstva dělají holení bezpečným a snadným. Ať už zastřihujete, nebo holíte. Dopřejte svým intimním partím bezkonkurenční ochranu. Philips One Blade Intimate.
5: Staňte se i vy magnetem na výhody. Založte si účet u ČSOB a získejte balíček výhod na cesty v hodnotě až 3000 korun. ČSOB, jdeme vám naproti.
6: Král sýrů schutí tak smetanovou, že se vám rozplyne na jazyku. Jemně rozplývavý hermelín pro váš dokonalý večer. Král sýrů. Rozplývá se přímo královsky.
7: Udělejte si radost ultratenkou Motorola Edge 70 se špičkovou odolností a využijte slevu 10 000 korun od T-Mobile. Pro telefony se přece chodí k nám.

0: se.
1: Mami.
2: To chce kuře.
3: Teď on v příštím díle stejně.

0: se s tím jídlem.
1: To chce kuře.
2: Někdy to prostě chce kuře. Vyzkoušej novinky v McDonald's.
3: Ahoj, já jsem Rixo. S dětmi přichází čas na životní pojištění. Jenže jak najít to nejlepší? Na Rixo.cz dostanete nabídky na míru od několika pojišťoven. A tak máte život srovnaný raz, dva.
4: Tak ještě prosím srovnání.

0: prosím.
1: Wow, co se to děje?
2: Přičichni si k vítězství. Nová prémiová kolekce Axe.
3: U nás byle rozhodně nakoupíte výhodně.
4: Tento týden hrozny tmavé bezsemené za 39,90 a jihlavanka kilogram za 199,90. Byla.
5: Datart vyhlašuje Datart nákupy s exkluzivními slevami.
6: Velkou pomoc v domácnosti vám nabídnou malé spotřebiče ETA se slevou 20%.
7: Hustí.
5: Datart, opravdový elektrospecialista.
8: Moment.
9: Konečně. Jsem oslněvě stylová. Jsem Omoda 7.
10: Vozy Omoda oslní i vás. Zvýhodnění až 150 000 korun jen do konce srpna.
11: Omoda.
12: Stačí klik a máte Happy Léto s věrnostním programem Happy od Vodafonu. Ten vám přináší spoustu skvělých odměn, třeba neomezená data zdarma. Stáhněte si aplikaci Můj Vodafone Plus a získejte odměny z Happy každý týden. Tak na ještě lepší spojení. Vodafone.
13: Vše od zdejších regionálních dodavatelů si u nás zamilujete i vy. Například brambory žluté rané kilo za pouhých 12,90 a paprika bílá kilo jen za 34,90. Kaufland. Z lásky k regionům.
14: Zeva Deluxe s extra vrstvami hebkosti. Tak hebké. Vaše pokožka bude jako na obláčku.
15: Schwarzkopf Cream Supreme. Perfektní barva z pohodlí domova. Vyzkoušejte Schwarzkopf Cream Supreme.
16: Bála jsem se, že si zničím vlasy, ale teď jsou chráněné ve všech třech krocích barvení.
15: Vysněná barva s péčí, kterou si zasloužíte. Schwarzkopf Cream Supreme. For every you.
17: Máte někdy pocit, že váš mycí prostředek nestíhá? S novým jarem je mytí účinnější a stačí jediná dávka. Hustá pěna odstraňuje masnotu, jako by tam nikdy nebyla. Protože koncentrovaný jar má dvakrát silnější odmašťovací účinky než další nejprodávanější značka. Načerpejte novou mycí sílu.
18: Vybírejte s rozumem. Dongfeng Mage nebo Shine GS může být váš již od 499 900 korun. Nyní i s 10letou zárukou bez omezení kilometrů. Dongfeng. Již 15krát v České republice.
19: Léto? Máme vše. Například Bepanthen ochranná mast. Pro miminka, maminky i celou rodinu. Při koupi dvou balení zaplatíte 249 korun za kus. Canesten krém. Pro léčbu plísňových onemocnění kůže a nohou. Nyní jen za 159 korun. Pocit plnosti, bolest žaludku, časné nasycení. Iberogast Neo léčí 7 zažívacích obtíží. A navíc s kartou výhod Dr. Max antikoncepce za výhodnější ceny.
20: Staňte se i vy magnetem na výhody. Založte si účet u ČSOB a získejte balíček výhod na cesty v hodnotě až 3000 korun. ČSOB, jdeme vám naproti.
21: Tohle není obyčejná grilovačka. Tohle je Albert grilovačka, úplně bez masa a přesto plná skvělých chutí. Tento týden třeba veggie mleté za 54,90 a mix koleslav za 29,90. Albert.
22: Udělejte si radost ultratenkou Motorola Edge 70 se špičkovou odolností a využijte slevu 10 000 korun od T-Mobile. Pro telefony se přece chodí k nám.
23: Stává se vám, že po holení potřebujete lékárničku? A že je holení tam dole nepříjemné? Tomu je konec. Přichází Philips One Blade Intimate se speciálním břitem Skin Protect s trojitou ochranou. Zaoblené rohy, zaoblené hrany a ochranná vrstva dělají holení bezpečným a snadným. Ať už zastřihujete, nebo holí.

0: Vítejte. Dopřejte svým intimním partím bezkonkurenční ochranu. Philips OneBlade Intimate.
1: Král sýrů schutí tak smetanovou, že se vám rozplyne na jazyku. Jemně rozplývavý hermelín pro váš dokonalý večer. Král sýrů rozplývá se přímo královsky.

0: se.
1: Mami.
2: To chce kuře.
3: Teď on v příštím díle stejně.
1: To chce kuře.
4: Kde se s tím jídlem?

0: To chce kuře.
1: Někdy to prostě chce kuře. Vyzkoušej novinky v McDonald's.
2: Ahoj, já jsem Rixo. S dětmi přichází čas na životní pojištění. Jenže jak najít to nejlepší? Na Rixo.cz dostanete nabídky na míru od několika pojišťoven a tak máte život srovnaný raz dva.
3: Tak ještě prosím srovnejte děti.
2: Rixo.cz, jediný opravdový srovnávač životního pojištění.
4: Pěkný kolo, to bych brala.
5: Tak třeba až skončí léto, to bude levnější.
6: Až skončí léto, tak už nebude léto. Na Allegro najdeš ty nejnižší ceny po celý rok.
4: A fakt, že jo?
5: A ty jsi?
6: Tenfluencer, ten přes chytré nákupy. Užívej si víc za méně.
7: Prosím.
8: Wow, co se to děje?
9: Přičichni si k vítězství. Nová prémiová kolekce Axe.
10: U nás byle rozhodně nakoupíte výhodně.
11: Tento týden hrozny tmavé bezsemené za 39,90 a jihlavanka kilogram za 199,90. Byla.
12: Oh.
13: Oh.
12: Oh, moment.
13: Oh, konečně.
14: Jsem oslnivě stylová. Jsem Omoda 7.
9: Vozy Omoda oslní i vás. Zvýhodnění až 150 000 korun jen do konce srpna.
15: Omoda.
16: A můžete ji vyzkoušet.
17: Ale my máme vypráno.
18: Co tady děláte?
17: Testujem. To je dopravác.
19: Saďte na kvalitu a design. Prací věže LG a Haier vám nyní doručíme zdarma. Tatart.
20: Pane Zdeňku, vy se pyšníte nejstarším veteránem na Písecku. Jak se o něj staráte?
21: No.
22: Já jsem si přišla rád s kamením.
8: Zdeňku, klid. Vždyť jste si k povinnému ručení naklikali havarijko.
21: No, protože to bylo levnější než ta stará pojistka bez něj.
9: Na klik.cz vám totiž do minuty srovnáme nabídky a vy si naklikáte tu, která vám dává smysl.
8: Klik.cz, tak proč to dělat jinak?
23: Každý způsob, jak prožít léto, je perfektní. Ale ten tvůj je stejně nejlepší. Jak chutná tvoje léto? Pepsi, vychutnej si léto po svém.
24: Výhodné léto začíná v Kauflandu. Vybavte se na sezónu u nás. Nově přes 500 dalších produktů levnější. Například avokádo, zálivka, různé druhy za pouhých 4,90. Kaufland.
25: Stačí klik a máte Happy léto s věrnostním programem Happy od Vodafonu. Ten vám přináší spoustu skvělých odměn, třeba neomezená data zdarma. Stáhněte si aplikaci Můj Vodafone Plus a získejte odměny z Happy každý týden. Tak na ještě lepší spojení. Vodafone.
26: Král sýrů s chutí tak smetanovou, že se vám rozplyne na jazyku. Jemně rozplývavý hermelín pro váš dokonalý večer. Král sýrů. Rozplývá se přímo královsky.
27: Máte někdy pocit, že váš mycí prostředek nestíhá? S novým jarem je mytí účinnější a stačí jediná dávka. Hustá pěna odstraňuje mastnotu, jako by tam nikdy nebyla. Protože koncentrovaný jar má dvakrát silnější odmašťovací účinky než další nejprodávanější značka. Načerpejte novou mycí sílu.
28: Udělejte si radost ultratenkou Motorolou Edge 70 se špičkovou odolností. A využijte slevu 10 000 korun od T-Mobile. Pro telefony se přece chodí k nám.

0: Staňte se i vy magnetem na výhody. Založte si účet u ČSOB a získejte balíček výhod na cesty v hodnotě až 3000 korun. ČSOB, jdeme vám naproti.
1: Tohle není obyčejná grilovačka. Tohle je Albert grilovačka, úplně bez masa a přesto plná skvělých chutí.
2: Tento týden třeba veggie mleté za 54,90 a mix Koleslav za 20.

0: 9.90. Albert.
1: Volvo vám nyní přináší 4 roky servisu plus 4 roky záruky v ceně. S Volvem XC60 tak řešíte jen to, kam pojedete. O vše ostatní je dokonale postaráno. Pro maximální bezpečí na každé cestě. Více o akční nabídce na volvocars.cz nebo u autorizovaného partnera Volvo.
2: Stává se vám, že po holení potřebujete lékárničku? A že je holení tam dole nepříjemné? Tomu je konec. Přichází Philips One Blade Intimate se speciálním řitem Skin Protect s trojitou ochranou. Zaoblené rohy, zaoblené hrany a ochranná vrstva dělají holení bezpečným a snadným. Ať už zastřihujete, nebo holíte. Dopřejte svým intimním partím bezkonkurenční ochranu. Philips One Blade Intimate.
3: Schwarzkopf Cream Supreme. Perfektní barva z pohodlí domova. Vyzkoušejte Schwarzkopf Cream Supreme.
4: Bála jsem se, že si zničím vlasy, ale teď jsou chráněné ve všech třech krocích barvení.
3: Vysněná barva s péčí, kterou si zasloužíte. Schwarzkopf Cream Supreme. For every you.

0: Tak co je s tím grillem?
1: Klídek. Koupím ho, až bude v akci.
2: Proč čekat? Na Allegro jsou vždycky nízké ceny.
1: A pak, že jo?
0: Kdo to byl?
3: Jsem influencer, ten přes ceny. Užívej si víc, co méně.
4: Ahoj, já jsem Rixo. S dětmi přichází čas na životní pojištění. Je

0: jenže jak najít to nejlepší? Na Rixo.cz dostanete nabídky na míru od několika pojišťoven a tak máte život srovnaný raz dva.
1: Tak ještě prosím srovnej ty děti.
0: Rixo.cz, jediný opravdový srovnávač životního pojištění.
2: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu najdete vepřovou krkovici bez kosti v ceně 69,90 za 1 kg. A červenou papriku 1 kg

0: jsem si přišla rád s kamením.
1: Zdeňku, klid, vždyť jste si k povinnému ručení naklikali havarijko.
2: No, protože to bylo levnější než ta stará pojistka bez něj.
3: Na klik.cz vám totiž do minuty srovnáme nabídky a vy si naklikáte tu, která vám dává smysl. Klik.cz, tak proč to dělat jinak?
4: Prosím.
1: Wow, co se to děje?
5: Přičichni si k vítězství. Nová prémiová kolekce Axe.
6: U nás byle rozhodně nakoupíte výhodně.
7: Tento týden hrozny tmavé bezsemené za 39,90 a jihlavanka kilogram za 199,90. Byla.
8: Staňte se i vy magnetem na výhody. Založte si účet u ČSOB a získejte balíček výhod na cesty v hodnotě až 3000 korun. ČSOB, jdeme vám naproti.
9: Stačí klik a máte Happy Léto s věrnostním programem Happy od Vodafonu. Ten vám přináší spoustu skvělých odměn, třeba neomezená data zdarma. Stáhněte si aplikaci Můj Vodafone Plus a získejte odměny z Happy každý týden. Tak na ještě lepší spojení. Vodafone.
10: Každý způsob, jak prožít léto, je perfektní. Ale ten tvůj je stejně nejlepší. Jak chutná tvoje léto? Pepsi, vychutnej si léto po svém.
11: Léto máme vše. Například Bepanthen ochranná mast. Pro miminka, maminky i celou rodinu. Při koupi dvou balení zaplatíte 249 korun za kus. Canesten krém pro léčbu plísňových onemocnění kůže a nohou. Nyní jen za 159 korun. Pocit plnosti, bolest žaludku, časné nasycení. Iberogast Neo léčí 7 zažívacích obtíží. A navíc s kartou výhod Dr. Max antikoncepce za výhodnější ceny.
12: Král sýrů s chutí tak smetanovou, že se vám rozplyne na jazyku. Jemně rozplývavý hermelín pro váš dokonalý večer. Král sýrů. Rozplývá se přímo královsky.
13: Moment.
14: Konečně. Jsem oslněvě stylová. Jsem Omoda 7.
15: Vozy Omoda oslní i vás. Zvýhodnění až 150 tisíc korun jen do konce srpna. Omoda.
16: A můžete ji vyzkoušet.
17: Ale my máme vypráno.
18: Co tady děláte?
17: Testujem.
19: To je dopravář.
20: Ponořte se do sledování a nechte televizi LG dorazit přímo do vašeho obýváku. Tatart.
21: Zeva Deluxe s extra vrstvami hebkosti. Tak hebké. Vaše pokožka bude jako na obláčku.
22: Schwarzkopf Cream Supreme. Perfektní barva z pohodlí domova. Vyzkoušejte Schwarzkopf Cream Supreme.
23: Bála jsem se, že si zničím vlasy, ale teď jsou chráněné ve všech třech krocích barvení.
22: Vysněná barva s péčí, kterou si zasloužíte. Schwarzkopf Cream Supreme. For every you.
24: Udělejte si radost ultratenkou Motorola Edge 70 se špičkovou odolností. A využijte slevu 10 000 korun od T-Mobile. Pro telefony se přece chodí k nám.
25: Jak zaujmout holku? Jaký je to někoho políbit? O čem se mám bavit s holkou? Ahoj.
26: Ahoj.
27: Jste silnější, než si myslíte. Česká spořitelna.
28: Díky Moneybacku snadno ušetříte. Třeba za zítřejší kafe ve dvou. Aktivujte si ho v Georgii. Česká spořitelna.
29: Máte někdy pocit, že váš mycí prostředek nestíhá? S novým jarem je mytí účinnější a stačí jediná dávka. Hustá pěna odstraňuje mastnotu, jako by tam nikdy nebyla. Protože koncentrovaný jar má dvakrát silnější odmašťovací účinky než další nejprodávanější značka.

0: načerpejte novou mycí sílu.
1: Vše od zdejších regionálních dodavatelů si u nás zamilujete i vy. Například brambory žluté rané kilo za pouhých 12,90 a paprika bílá kilo jen za 34,90. Kaufland. Z lásky k regionům.

0: Ahoj, já jsem Rixo. Také si nepamatujete, kdy vám u auta končí technická, pojištění a další věci? Naštěstí to všechno můžete mít v aplikaci Rixo. Kdy končí STK, dálniční známka, zelená karta a taky tam můžete mít všechny své pojistky. Chytrý, co?
1: V pořádku, můžete jet.
0: A tak vás žádná silniční kontrola nepřekvapí. Díky, naschle. Rixo.cz. Nejrychlejší cesta k nejlepšímu autopojištění.
2: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu najdete Milkpol máslo jen za 19,90 a velkopopovického kozla 11 v multipeku za 99,90. Vím, to se vyplatí.
3: Pane Zdeňku, vy se pištíte nejstarším veteránem na Písecku. Jak se o něj staráte?
4: No.
5: Já jsem si přišla rád s kamením.
6: Zdeňku, klid, vždyť jste si k povinnému ručení na...

0: a klikali havarijko.
1: No, protože to bylo levnější než ta stará pojistka bez něj. Mm-hmm.
2: Na klik.cz vám totiž do minuty srovnáme nabídky a vy si naklikáte tu, která vám dává smysl. Klik.cz, tak proč to dělat jinak?
3: Volá vaše nádobí o pomoc?
4: So what?
3: Somat Duogel, nyní s čistícími perličkami. Rychle se rozpouští a odstraňuje odolné nečistoty, dokonce i při krátkém cyklu. Pro zářivý lesk. Nový Somat Duogel, naše číslo jedna.
5: Somat Micigel, pro mě číslo jedna.
6: Každý způsob, jak prožít léto, je perfektní. Ale ten tvůj je stejně nejlepší. Jak chutná tvoje léto? Pepsi, vychutnej si léto po svém.
7: Forfemina Slim s dvojím efektem. Pomáhá odvádět přebytečnou vodu a podporuje metabolismus. Forfemina Slim, dvojí efekt pro štíhlou linii.
8: A můžete ji vyzkoušet.
9: Ale my máme vypráno.
10: Co tady děláte?
9: Testujem.
11: To je dopravác.
12: Vyrazte do města i do hor s elektrokoly Gogen, nyní s exkluzivní slevou. Tatart.
13: Pěkný kolo, to bych brala.
14: Tak třeba až skončí léto, to bude levnější.
15: Až skončí léto, tak už nebude léto. Na Allegro najdeš ty nejnižší ceny po celý rok.
13: A fakt, že jo?
14: A ty jsi?
15: Zenfluencer, ten přes chytré nákupy. Užívej si víc za méně.
16: Staňte se i vy magnetem na výhody. Založte si účet u ČSOB a získejte balíček výhod na cesty v hodnotě až 3000 korun. ČSOB, jdeme vám naproti.
17: Příroda ví, jak žít. Vstává s porcí čerstvé energie. Přes poledne ji spolehlivě vyživuje slunce a v podvečer ukládá se ke spánku. Lučina. Čistá energie z přírody.

0: nejlepší probuzení. Rybináček. Chvíle, které chutnají líp. A teď v novém obalu. Stejná dobrota v novém kelínku.
1: Jak zaujmout holku? Jaký je to někoho políbit? O čem se mám bavit s holkou? Ahoj.
2: Ahoj.
3: Jste silnější, než si myslíte. Česká spořitelna. Díky Moneybacku snadno ušetříte. Třeba za zítřejší kafe ve dvou. Aktivujte si ho v Georgii. Česká spořitelna.
4: Ztrácí vaše oblečení své kouzlo? Pervol ho obnoví, a to již po 10 praních. Nové? Ne, vyprané v Pervolu.
5: Dózy a nože nyní v Penny. A navíc fakci. Birel, různé druhy, půl litru za 18,90. Penny.
6: Co má v životě smysl hromadit? Zážitky. Ty vám nikdo nevezme. Tak co chcete zažít? Bydlet v 5 hvězdě. Královsky posnídat? Nebo se jen božsky flákat? A co být mistrem úniků? Ikonou labužníků. Začněte se těšit. Slevomat. To musíte zažít.
7: Léto? Máme vše. Například Bepanthen ochranná mast. Pro miminka, maminky i celou rodinu. Při koupi dvou balení zaplatíte 249 korun za kus. Canesten krém. Pro léčbu plísňových onemocnění kůže a nohou. Nyní jen za 159 korun. Pocit plnosti, bolest žaludku, časné nasycení. Iberogast Neo léčí 7 zažívacích obtíží. A navíc s kartou výhod Dr. Max antikoncepce za výhodnější ceny.
8: Zeva Deluxe s extra vrstvami hebkosti. Tak hebké. Vaše pokožka bude jako na obláčku.
9: Datart nákupy. Ovládněte den s prémiovými hodinkami Huawei o 15% levněji.
10: Pustí.
9: Datart. Opravdový elektrospecialista.

Stačí klik a máte Happy Léto s věrnostním programem Happy od Vodafonu. Ten vám přináší spoustu skvělých odměn, třeba neomezená data zdarma. Stáhněte si aplikaci Můj Vodafone Plus a získejte odměny z Happy každý týden. Tak na ještě lepší spojení. Vodafone.

0: Ahoj, já jsem Rixo. Také si nepamatujete, kdy vám u auta končí technická, pojištění a další věci? Naštěstí to všechno můžete mít v aplikaci Rixo. Kdy končí STK, dálniční známka, zelená karta a taky tam můžete mít všechny své pojistky. Chytrý, co?
1: V pořádku, můžete jet.
0: A tak vás žádná silniční kontrola nepřekvapí. Díky, naschle. Rixo.cz. Nejrychlejší cesta k nejlepšímu autopojištění.
2: Stačí klik a máte Happy Léto s věrnostním programem Happy od Vodafone. Ten vám přináší spoustu skvělých odměn, třeba neomezená data zdarma. Stáhněte si aplikaci Můj Vodafone Plus a získejte odměny z Happy každý týden. Tak na ještě lepší spojení. Vodafone.
3: Pane Zdeňku, vy se pyšníte nejstarším veteránem na Písecku. Jak se o něj staráte?
4: No.
5: Já jsem si přišla rád s kamením.
6: Zdeňku, klid. Vždyť jste si k povinnému ručení naklikali havarijko.
4: No, protože to bylo levnější než ta stará pojistka bez něj.
7: Na klik.cz vám totiž do minuty srovnáme nabídky a vy si naklikáte tu, která vám dává smysl.
8: Klik.cz, tak proč to dělat jinak?
9: Vybírejte s rozumem. Dongfeng Mage nebo Shine GS může být váš již od 499 900 korun. Nyní i s 10letou zárukou bez omezení kilometrů. Dongfeng, již 15krát v České republice.

0: ČSOB a získejte balíček výhod na cesty v hodnotě až 3000 korun. ČSOB, jdeme vám naproti.
1: Udělejte si radost. Získejte u T-Mobile slevu až 10 000 korun na všechny telefony. K mobilu, televizi i našemu nejsilnějšímu internetu T-Fiber.
2: Stává se vám, že po holení potřebujete lékárničku? A že je holení tam dole nepříjemné? Tomu je konec. Přichází Philips One Blade Intimate se speciálním břitem Skin Protect s trojitou ochranou. Zaoblené rohy, zaoblené hrany a ochranná vrstva dělají holení bezpečným a snadným. Ať už zastřihujete, nebo holíte. Dopřejte svým intimním partím bezkonkurenční ochranu. Philips One Blade Intimate.
3: Léto? Máme vše. Například Bepanthen ochranná mast. Pro miminka, maminky i celou rodinu. Při koupi dvou balení zaplatíte 249 korun za kus. Canesten krém pro léčbu plísňových onemocnění kůže a nohou. Nyní jen za 159 korun. Pocit plnosti, bolest žaludku, časné nasycení. Iberogast Neo léčí 7 zažívacích obtíží. A navíc s kartou výhod Dr. Max antikoncepce za výhodnější ceny.
4: Dozy v penny? Cože i nože? To vše nyní se slevou až 63%. Penny.
5: Jak zaujmout holku? Jaký je to někoho políbit? O čem se mám bavit s holkou? Ahoj.
6: Ahoj.
7: Jste silnější, než si myslíte. Česká spořitelna.
8: Díky Moneybacku snadno ušetříte. Třeba za zítřejší kafe ve dvou. Aktivujte si ho v Georgii. Česká spořitelna.
9: Příroda ví, jak žít. Vstává s porcí čerstvé energie. Přes poledne ji spolehlivě vyživuje slunce a v podvečer ukládá se ke spánku. Lučina. Čistá energie z přírody.

0: snídaně pro lepší probuzení. Pribináček. Chvíle, které chutnají líp. A teď v novém obalu. Stejná dobrota v novém kelínku.
1: Volvo vám nyní přináší 4 roky servisu plus 4 roky záruky v ceně. S Volvem XC90 tak řešíte jen to, kam pojedete. O vše ostatní je dokonale postaráno. Bezpečné 7-místné SUV pro celou rodinu. Více o akční nabídce na volvocars.cz nebo u autorizovaného partnera Volvo.
2: Volá vaše nádobí o pomoc?
3: So what?
2: Somat Duogel, nyní s čistícími perličkami. Rychle se rozpouští a odstraňuje odolné nečistoty, dokonce i při krátkém cyklu. Pro zářivý lesk. Nový Somat Duogel, naše číslo jedna.
4: Somat Micigel, pro mě číslo jedna.
5: Zeva Deluxe s extra vrstvami hebkosti. Tak hebké. Vaše pokožka bude jako na obláčku.
6: Co má v životě smysl hromadit? Zážitky. Ty vám nikdo nevezme. Tak co chcete zažít? Bydlet v 5 hvězdě. Královsky posnídat? Nebo se jen božsky flákat? A co být mistrem úniků? Ikonou labužníků. Začněte se těšit. Slevomat. To musíte zažít.

0: Ahoj, já jsem Rixo. Také si nepamatujete, kdy vám u auta končí technická, pojištění a další věci? Naštěstí to všechno můžete mít v aplikaci Rixo. Kdy končí STK, dálniční známka, zelená karta a taky tam můžete mít všechny své pojistky. Chytrý, co?
1: V pořádku, můžete jet.
0: A tak vás žádná silniční kontrola nepřekvapí. Díky, naschle. Rixo.cz. Nejrychlejší cesta k nejlepšímu autopojištění.
2: Nový prací gel Cocolino Wonder Wash, inspirovaný rychlostí Usaina Bolta. Náš první prací gel navržený pro rychlý program. Odstraní nečistoty a dodá jedinečnou vůni. Nový Cocolino Wonder Wash. Přepni na rychlé praní.
3: Pane Zdeňku, vy se pyšníte nejstarším veteránem na Písecku. Jak se o něj staráte?
4: No.
5: Já jsem si přišla rád s kamením.
6: Zdeňku, klid. Vždyť jste si k povinnému ručení naklikali havarijko.
4: No, protože to bylo levnější než ta stará pojistka bez něj.
7: Na klik.cz vám totiž do minuty srovnáme nabídky a vy si naklikáte tu, která vám dává smysl. Klik.cz, tak proč to dělat jinak?
8: Ahoj, tady Iga Świątek. Chcete vědět, jak pečuji o své zuby? Takhle ne. Vybrala jsem si elektrický kartáček Oral-B IO s kulatou kartáčkovou hlavou, která se přizpůsobuje zubům a odstraňuje o 100% více zubního plaku než manuální kartáček. Oral-B IO, o 100% čistější zuby. Vyměňte zuby.

0: platební kartáček ještě dnes a užívejte si pocit dokonalé čistoty. Kupte si kartáček Oral-B IO 5 právě teď se slevou 30% a objednávku vyzvedněte už do 30 minut v Datartu. Staňte se i vy magnetem na výhody. Založte si účet u ČSOB a získejte balíček výhod na cesty v hodnotě až 3000 korun. ČSOB, jdeme vám naproti.
1: Stává se vám, že po holení potřebujete lékárničku? A že je holení tam dole nepříjemné? Tomu je konec. Přichází Philips One Blade Intimate se speciálním břitem Skin Protect s trojitou ochranou. Zaoblené rohy, zaoblené hrany a ochranná vrstva dělají holení bezpečným a snadným. Ať už zastřihujete, nebo holíte. Dopřejte svým intimním partím bezkonkurenční ochranu. Philips One Blade Intimate.
2: Příroda ví, jak žít. Vstává s porcí čerstvé energie. Přes poledne ji spolehlivě vyživuje slunce. A v podvečer ukládá se ke spánku. Lučina, čistá energie z přírody.

0: nejlepší probuzení. Rybináček. Chvíle, které chutnají líp. A teď v novém obalu. Stejná dobrota v novém kelínku.
1: Volvo vám nyní přináší 4 roky servisu plus 4 roky záruky v ceně. S Volvem XC60 tak řešíte jen to, kam pojedete. O vše ostatní je dokonale postaráno. Pro maximální bezpečí na každé cestě. Více o akční nabídce na volvocars.cz nebo u autorizovaného partnera Volvo.
2: Jak zaujmout holku? Jaký je to někoho políbit? O čem se mám bavit s holkou? Ahoj.
3: Ahoj.
0: Jste silnější, než si myslíte. Česká spořitelna. Díky Moneybacku snadno ušetříte. Třeba za zítřejší kafe ve dvou. Aktivujte si ho v Georgii. Česká spořitelna.
4: Volá vaše nádobí o pomoc?
5: So what?
4: Somat Duogel, nyní s čistícími perličkami. Rychle se rozpouští a odstraňuje odolné nečistoty, dokonce i při krátkém cyklu. Prozářivý lesk. Nový Somat Duogel, naše číslo jedna.
6: Somat Micigel, pro mě číslo jedna.
7: Léto? Máme vše. Například Bepanthen ochranná mast. Pro miminka, maminky i celou rodinu. Při koupi dvou balení zaplatíte 249 korun za kus. Canesten krém pro léčbu plísňových onemocnění kůže a nohou. Nyní jen za 159 korun. Pocit plnosti, bolest žaludku, časné nasycení. Iberogast Neo léčí 7 zažívacích obtíží. A navíc s kartou výhod Dr. Max antikoncepce za výhodnější ceny.
8: Stačí klik a máte Happy Léto s věrnostním programem Happy od Vodafonu. Ten vám přináší spoustu skvělých odměn, třeba neomezená data zdarma. Stáhněte si aplikaci Můj Vodafone Plus a získejte odměny z Happy každý týden. Tak na ještě lepší spojení. Vodafone.
0: Co má v životě smysl hromadit? Zážitky. Ty vám nikdo nevezme. Tak co chcete zažít? Bydlet v pěti hvězdě. Královsky posnídat. Nebo se jen božsky flákat. A co být mistrem úniků? Ikonou labužníků. Začněte se těšit. Slevomat. To musíte zažít.
9: Zeva Deluxe s extra vrstvami hebkosti. Tak hebké. Vaše pokožka bude jako na obláčku.
10: Pěkný kolo, to bych brala.
11: Tak třeba až skončí léto, to bude levnější.
12: Až skončí léto, tak už nebude léto. Na Allegro najdeš ty nejnižší ceny po celý rok.
10: A fakt, že jo?
11: A ty jsi?
12: Cenfluencer, ten přes chytré nákupy. Užívej si víc za méně.

0: Další bráška s pevnou kurkou. Vítej v mojí sauně. Je tu sice pořádnej hit, ale ten výsledek... ten za to stojí.
1: Sedlčanský hermelín. Objevte jeho potenciál.
0: Na grilu.
2: Ahoj, já jsem Rixo. Také si nepamatujete, kdy vám u auta končí technická, pojištění a další věci? Naštěstí to všechno můžete mít v aplikaci Rixo. Kdy končí STK, dálniční známka, zelená karta a taky tam můžete mít všechny své pojistky. Chytrý, co?
3: V pořádku, můžete jet.
2: A tak vás žádná silniční kontrola nepřekvapí. Díky, naschle. Rixo.cz. Nejrychlejší cesta k nejlepšímu autopojištění.
4: Dobrý, 1 giga kombo s hranolkama.
5: Pane, ale tady jste ve Vodafonu.
4: Jo, jasně, tak 1 giga kombo s pevným internetem a k tomu 4 obyč tarify.
6: Tati!
4: Neomezený tarify.
7: Čím víc služeb u nás máte, tím víc ušetříte. Třeba neomezený tarif v gigakombu už od 489 korun. Stavte se v naší prodejně nebo na Vodafon.cz. Vodafon.
8: Zažijte Scofidis Grand Tour v srdci pelotonu. Vyhrajte VIP zájezd pro 2 osoby na španělskou Vueltu. Nyní navíc s flexibilní půjčkou a nulovým úrokem na první 3 měsíce nešlápnete vedle. Cofidis. Půjčka pro váš další krok. Žijte naplno. O pojištění se postaráme my. Takhle. Direkt. Pojištění lusknutím prstu. Direkt pojišťovna.
9: Stačí klik a máte happy léto s věrností.

0: novým programem Happy od Vodafonu. Ten vám přináší spoustu skvělých odměn, třeba neomezená data zdarma. Stáhněte si aplikaci Můj Vodafone Plus a získejte odměny z Happy každý týden. Tak na ještě lepší spojení. Vodafone.
1: Svět se nepřestává točit a Yogobella překvapovat. Objevte i oblíbenou

0: Delonghi.
1: Vyberte si nový kávovar Delonghi pro horké i ledové nápoje. Perfetto.
2: Tito rozkošní tvorové se vyznačují skvrnami na oblečení, které se během dne hromadí. Někteří je na konci dne namáčí a drhnou. Jiní používají vanish gel, který díky 50% aktivního kyslíku navíc odstraňuje skvrny už při krátkém cyklu, což samotný prací přípravek často nedovede. Vanish. Důvěřuj růžové, zapomeň na skvrny. Perete bílé prádlo správně? Častým praním pouze s pracím přípravkem může prádlo zešednout. Bílý vanish gel zatočí se skvrnami a vrátí prádlu zářivou bělost.
3: Stává se vám, že po holení potřebujete lékárničku? A že je holení tam dole nepříjemné? Tomu je konec. Přichází Philips One Blade Intimate se speciálním břitem Skin Protect s trojitou ochranou. Zaoblené rohy, zaoblené hrany a ochranná vrstva dělají holení bezpečným a snadným. Ať už zastřihujete, nebo holíte. Dopřejte svým intimním partím bezkonkurenční ochranu. Philips One Blade Intimate.

0: Nový Nissan X-Trail. Spolehlivý a nyní ještě výhodněji.
1: Nový prací gel Cocolino Wonder Wash, inspirovaný rychlostí Usaina Bolta. Náš první prací gel navržený pro rychlý program. Odstraní nečistoty a dodá jedinečnou vůni. Nový Cocolino Wonder Wash. Přepni na rychlé praní.
2: Volvo vám nyní přináší 4 roky servisu plus 4 roky záruky v ceně. S Volvem XC90 tak řešíte jen to, kam pojedete. O vše ostatní je dokonale postaráno. Bezpečné 7-místné SUV pro celou rodinu. Více o akční nabídce na volvocars.cz nebo u autorizovaného partnera Volvo.
3: Mami, já se chce čůra.
4: No já už mám hlad, už tam bude.
5: Toho šutni se.
4: Mami,
6: to chce kuře.
7: Někdy to prostě chce kuře. Vyzkoušej již nyní novinky v McDonald's.

0: Banka.
1: Příroda ví, jak žít. Vstává s porcí čerstvé energie. Přes poledne ji spolehlivě vyživuje slunce a v podvečer ukládá se ke spánku. Lučina, čistá energie z přírody.

0: lepší probuzení. Pribináček. Chvíle, které chutnají líp. A teď v novém obalu. Stejná dobrota v novém kelínku.
1: Vy a Vodafone TV, dokonalý meč. Sledujte jako první novou reality show Are You One o hledání ideálního protějšku. V ceně základního tarifu získáte předplatné Prima Plus Premium s exkluzivními pořady bez reklam a dříve než poběží v televizi. K tomu více než 100 televizních programů. To vše už od 180 Kč měsíčně na Vodafone TV. Vodafone.

0: Vše od zdejších regionálních dodavatelů si u nás zamilujete i vy. Kaufland. Z lásky k regionům.
1: Nový prací gel Cocolino Wonder Wash, inspirovaný rychlostí Usaina Bolta. Náš první prací gel navržený pro rychlý program. Odstraní nečistoty a dodá jedinečnou vůni. Nový Cocolino Wonder Wash. Přepni na rychlé praní.
2: U nás byle rozhodně nakoupíte výhodně. Tento týden hrozny tmavé bezsemené za 39,90 a jihlavanka kilogram za 199,90. Byla.
3: Toto je Fermato. Přírodní zálivka, nejen na saláto. Je z čerstvých rajčáto, 100% bez chemikáto. Kapka Fermato.
4: A zachutná to.
3: Fermato. Chutná to.
5: Tohle nejsou jen české produkty. Tohle jsou české Albert produkty. Děláme vše, aby byly nejen české, ale i lepší. Aby zelenina byla nejen lokální, ale bez pesticidů. Abychom i malé dodavatele dostali na výsluň. Abychom řemeslo nejen udržovali, ale i vylepšovali. A aby to, co je chutné a poctivé, bylo za ceny, které si...
6: Bez.
5: Ano, bez obav může dovolit každý. Lepší pro vás, lepší pro Česko. Albert.
7: Miu trápí pálení žáhy a Marii zažívací potíže. Řešením je Gaviscon Duo Effect. Rychle neutralizuje nadměrnou žaludeční kyselinu a vytváří ochranu bariéru pro dlouhotrvající úlevu až na 4 hodiny. Užívejte si, co máte rádi. S Gavisconem Duo Effect.
8: Se nerozbalíš?
9: No, to já se schovám, to je škoda. Hm. Jsem mu od tebe, když tak ne.
8: No to ani náhodou.

0: nový Nissan X-Trail. Spolehlivý a nyní ještě výhodněji.
1: Další bráška s pevnou kurkou. Vítej v mojí sauně. Je tu sice pořádnej hit, ale ten výsledek... ten za to stojí.
2: Sedlčanský hermelín. Objevte jeho potenciál.
1: Na grilu.
3: Udělejte si radost. Získejte u T-Mobile slevu až 10 000 korun na všechny telefony. K mobilu, televizi i našemu nejsilnějšímu internetu T-Fiber.
4: Už žádná šedá. Nový Persil Deep Clean. Pro bílé prádlo

0: stokrát bělejší. A teď je čas zazářit. S patentovanou technologií Deep Clean. Pro pětkrát zářivější bílou. Dokonalá čistota, to je Persil.
1: Tohle není jen obyčejná grilovačka. Tohle je Albert grilovačka. Bez složitého marinování a navíc bez éček. Jen prvotřídní krkovice naložená v naší gurmánské marinádě z přírodních ingrediencí. A bez éček. Vidíte? Objevte v Albertu i další marinovaná masa pro prvotřídní grilovačku za pár minut na talíři. A ceny? Nepřepálené. Albert stojí za to jíst lépe.
2: Moment.
3: Oh, konečně. Jsem oslněvě stylová. Jsem Omoda 7.
4: Vozy Omoda oslní i vás. Zvýhodnění až 150 000 korun jen do konce srpna.
5: Omoda.

0: chvíle s vašimi mazlíčky trvat co nejdéle. Brit. Pro víc společných zítřků.
1: Léto? Máme vše. Například Bepanthen ochranná mast. Pro miminka, maminky i celou rodinu. Při koupi dvou balení zaplatíte 249 korun za kus. Canesten krém. Pro léčbu plísňových onemocnění kůže a nohou. Nyní jen za 159 korun. Pocit plnosti, bolest žaludku, časné nasycení. Iberogast Neo léčí 7 zažívacích obtíží. A navíc s kartou výhod Dr. Max antikoncepce za výhodnější ceny.
2: Užijte si Mioneto. Víc než jen Prosecco.
3: I am feeling very Olympic today. How about you?

0: Ahoj, tady Iga Świątek. Chcete vědět, jak pečuji o své zuby? Takhle ne. Vybrala jsem si elektrický kartáček Oral-B Ajo s kulatou kartáčkovou hlavou, která se přizpůsobuje zubům a odstraňuje o 100% více zubního plaku než manuální kartáček. Oral-B Ajo, o 100% čistější zuby. Vyměňte zubní kartáček ještě dnes a užívejte si pocit dokonalé čistoty. Kupte si kartáček Oral-B Ajo 5 právě teď se slevou 30% a objednávku vyzvedněte už do 30 minut v Datartu.
1: Milé Česko, léto v KFC chutná skvěle. S kódem KFC Léto máte klasické twistry nebo zingry jen za 89 korun po celé léto. Navíc každý týden přinášíme letní novinky. Vyzkoušejte sýr slanina twister nebo zingr za 89 s kódem KFC Léto. Pouze nyní, pouze v KFC.
2: Máte někdy pocit, že váš mycí prostředek nestíhá? S novým jarem je mytí účinnější a stačí jediná dávka. Hustá pěna odstraňuje mastnotu, jako by tam nikdy nebyla. Protože koncentrovaný jar má dvakrát silnější odmašťovací účinky než další nejprodávanější značka. Načerpejte novou mycí sílu.
3: Moment.
4: Konečně. Jsem oslněvě stylová. Jsem Omoda 7.
5: Vozy Omoda oslní i vás. Zvýhodnění až 150 000 korun jen do konce srpna. Omoda.
6: V životě jsou věci, které určují, kým jste, ale zubní náhrada k nim nepatří. S Blendadent Ultimate získáte bariéru, která pomáhá zabraňovat pronikání jídla pod zubní náhradu, silnější fixaci, abyste si mohli vychutnávat to, co vás baví, a komfort po celý den. Blendadent. Okus více ze života.
7: Každý centimetr mé pokožky si zaslouží lásku. Proto důvěřuji vína z Comfort Guide Miami s 5 břity s dlouhou životností a technologií Skin Cushion, která pomáhá chránit pokožku před podrážděním při olení. Nyní s praktickým držáčkem do sprchy. Moje pokožka, taková, jakou ji chci. Vínas.
8: Volvo vám nyní přináší 4 roky servisu plus 4 roky záruky v ceně. S Volvem XC90 tak řešíte jen to, kam pojedete. O vše ostatní je dokonale postaráno. Bezpečné 7-místné SUV pro celou rodinu. Více o akční nabídce na volvocars.cz nebo u autorizovaného partnera Volvo.
9: Pocení? Ani náhodou. Nivea Dermacontrol Clinical. S naší dosud nejúčinnější ochranou vyvinutou se 100% expertízou. Chrání až 100 hodin proti pocení a zápachu. Nová řada Dermacontrol Clinical. Nivea pro pleť.
10: Ztrácí vaše světlé oblečení jiskru? Pervol ho obnoví, a to již po 10 praních. Nové? Ne, vyprané v Pervolu.
0: Ahoj, tady Iga Świątek. Chcete vědět, jak pečuji o své zuby? Takhle ne. Vybrala jsem si elektrický kartáček Oral-B Ajo s kulatou kartáčkovou hlavou, která se přizpůsobuje zubům a odstraňuje o 100% více zubního plaku než manuální kartáček. Oral-B Ajo, o 100% čistější zuby. Vyměňte zubní kartáček ještě dnes a užívejte si pocit dokonalé čistoty.
11: Některé změny vám mohou přinést více společných chvil, které si užijete.

žijete naplno. S pomocí od Providentu to dáte s úsměvem. Pro všechny vaše malé i velké výzvy je tady půjčka desetinka. Je to jednoduché. Půjčte si třeba 20 000 a měsíčně splácejte jen desetinu. Provident. Spolu to zvládneme.

0: Na grilu.
1: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, ta se vyplatí. Od pondělí v Lidlu najdete vepřovou krkovici bez kosti v ceně 69,90 za 1 kg. A červenou papriku 1 kg s aplikací za 39,90. Lidl, to se vyplatí.
2: Stává se vám, že po holení potřebujete lékárničku? A že je holení tam dole nepříjemné? Tomu je konec. Přichází Philips One Blade Intimate se speciálním břitem Skin Protect s trojitou ochranou. Zaoblené rohy, zaoblené hrany a ochranná vrstva dělají holení bezpečným a snadným. Ať už zastřihujete, nebo holíte. Dopřejte svým intimním partím bezkonkurenční ochranu. Philips One Blade Intimate.
3: Když se bříško v noci zmenší, plenky mohou protékat a na pokožce děťátka zanechat pocit vlhkosti. Vyzkoušejte plenkové kalhotky Pampers Pants s dokonale padnoucím pružným pasem. Přizpůsobují se tvaru bříška a absorbují vlhkost, kterou zadržují uvnitř. Pampers Pants.
4: Docházejí vám plenky? Kupte si měsíční zásobu Pampers za skvělé ceny na alza.cz. Navíc díky členství v Alza Plus s doručením zdarma.
5: Víte, jak voní pauza na kafe? Voní hezky. Stačí si do kávovaru nasypat zrnkovou jihlavanku. Už jste ji ochutnali? Jihlavanka. Poctivá káva. Nyní v novém stylovém designu.
6: Užijte si Mio Netto, víc než jen Prosecco.

0: time goes by so slowly. Time goes by so slowly.
1: Ahoj, já jsem Rixo. Také si nepamatujete, kdy vám u auta končí technická, pojištění a další věci? Naštěstí to všechno můžete mít v aplikaci Rixo, kdy končí STK, dálniční známka, zelená karta a taky tam můžete mít všechny své pojistky. Chytrý, co?
2: V pořádku, můžete jet.
1: A tak vás žádná silniční kontrola nepřekvapí. Díky, naschle. Rixo.cz, nejrychlejší cesta k nejlepšímu autopojištění.
3: Zánět močového měchýře, bolest, pálení, časté močení. Kanefron účinně léčí vaše příznaky. Kanefron, močové cesty pod kontrolou. Najdete ve vaší lékárně.
4: Pane Zdeňku, vy se pištíte nejstarším veteránem na Písecku. Jak se o něj staráte?
5: No.
6: Já jsem si přišla rád s kamením.
7: Zdeňku, klid. Vždyť jste si k povinnému ručení naklikali havarijko.
5: No, protože to bylo levnější než ta stará pojistka bez něj. Mm-hmm.
8: Na klik.cz vám totiž do minuty srovnáme nabídky a vy si naklikáte tu, která vám dává smysl. Klik.cz, tak proč to dělat jinak?
9: Většina mých pacientů touží po dokonalém úsměvu a bílých zubech, ale obávají se citlivosti zubů. Senzodyne Clinical White poskytuje o 2 odstíny bělejší zuby a ochranu před citlivostí po celý den. 100% doporučuji Senzodyne Clinical White. Skutečně funguje.
10: Zubní lékaři po celém světě doporučují Senzodyne.
11: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu najdete Milkpol máslo jen za 19,90 a velkopopovického kozla 11 v multipeku za 99,90. Vím, to se vyplatí.
12: Nový prací gel Cocolino Wonder Wash, inspirovaný rychlostí Usaina Bolta. Náš první prací gel navržený pro rychlý program. Odstraní nečistoty a dodá jedinečnou vůni. Nový Cocolino Wonder Wash. Přepni na rychlé praní.
13: Jak zaujmout holku? Jaký je to někoho políbit? O čem se mám bavit s holkou? Ahoj.
14: Ahoj.
15: Jste silnější, než si myslíte. Česká spořitelna.
16: Díky Moneybacku snadno ušetříte. Třeba za zítřejší kafe ve dvou. Aktivujte si ho v Georgii. Česká spořitelna.

0: Čitelna.
1: Stačí klik a máte Happy léto s věrnostním programem Happy od Vodafonu. Ten vám přináší spoustu skvělých odměn, třeba neomezená data zdarma. Stáhněte si aplikaci Můj Vodafone Plus a získejte odměny z Happy každý týden. Tak na ještě lepší spojení. Vodafone.
2: Dózy a nože nyní v Penny. A navíc fakci. Birel, různé druhy, půl litru za 18,90. Penny.
3: Co má v životě smysl hromadit? Zážitky. Ty vám nikdo nevezme. Tak co chcete zažít? Bydlet v pěti hvězdě. Královsky posnídat. Nebo se jen božsky flákat. A co být mistrem úniků? Ikonou labužníků. Začněte se těšit. Slevomat. To musíte zažít.
4: Zeva Deluxe s extra vrstvami hebkosti. Tak hebké. Vaše pokožka bude jako na obláčku.
5: Příroda ví, jak žít. Vstává s porcí čerstvé energie. Přes poledne ji spolehlivě vyživuje slunce a v podvečer ukládá se ke spánku. Lučina. Čistá energie z přírody.

0: nejlepší probuzení. Rybináček. Chvíle, které chutnají líp. A teď v novém obalu. Stejná dobrota v novém kelínku.
1: Volá vaše nádobí o pomoc?
0: So what?
1: Somat Duogel, nyní s čistícími perličkami. Rychle se rozpouští a odstraňuje odolné nečistoty, dokonce i při krátkém cyklu. Pro zářivý lesk. Nový Somat Duogel, naše číslo jedna.
2: Somat Nitrigel, pro mě číslo jedna.

0: Nový Nissan X-Trail. Spolehlivý a nyní ještě výhodněji.
1: Stává se vám, že po holení potřebujete lékárničku? A že je holení tam dole nepříjemné? Tomu je konec. Přichází Philips One Blade Intimate se speciálním břitem Skin Protect s trojitou ochranou. Zaoblené rohy, zaoblené hrany a ochranná vrstva dělají holení bezpečným a snadným. Ať už zastřihujete, nebo holíte. Dopřejte svým intimním partím bezkonkurenční ochranu. Philips One Blade Intimate.
2: Léto? Máme vše. Například Bepanthen ochranná mast. Pro miminka, maminky i celou rodinu. Při koupi dvou balení zaplatíte 249 korun za kus. Canesten krém pro léčbu plísňových onemocnění kůže a nohou. Nyní jen za 159 korun. Pocit plnosti, bolest žaludku, časné nasycení. Iberogast Neo léčí 7 zažívacích obtíží. A navíc s kartou nižší ceny.

0: Ahoj, já jsem Rixo. Také si nepamatujete, kdy vám u auta končí technická, pojištění a další věci? Naštěstí to všechno můžete mít v aplikaci Rixo. Kdy končí STK, dálniční známka, zelená karta a taky tam můžete mít všechny své pojistky. Chytrý, co?
1: V pořádku, můžete jet.
0: A tak vás žádná silniční kontrola nepřekvapí. Díky, naschle. Rixo.cz. Nejrychlejší cesta k nejlepšímu autopojištění.
2: Nový prací gel Cocolino Wonder Wash, inspirovaný rychlostí Usaina Bolta. Náš první prací gel navržený pro rychlý program. Odstraní nečistoty a dodá jedinečnou vůni. Nový Cocolino Wonder Wash. Přepni na rychlé praní.
3: Pane Zdeňku, vy se pyšníte nejstarším veteránem na Písecku. Jak se o něj staráte?
4: No.
5: Já jsem si přišla rád s kamením.
6: Zdeňku, klid. Vždyť jste si k povinnému ručení naklikali havarijko.
4: No, protože to bylo levnější než ta stará pojistka bez něj.
7: Na klik.cz vám totiž do minuty srovnáme nabídky a vy si naklikáte tu, která vám dává smysl. Klik.cz, tak proč to dělat jinak?

0: Oh.
1: Oh, moment.
0: Oh, konečně. Jsem oslněvě stylová. Jsem Omoda 7.
2: Vozy Omoda oslní i vás. Zvýhodnění až 150 000 korun jen do konce srpna.
3: Omoda.

0: Založte si účet u ČSOB a získejte balíček výhod na cesty v hodnotě až 3000 korun. ČSOB, jdeme vám naproti.
1: Tak, co je s tím grillem?
2: Krýdek. Koupím ho, až bude v akci.
3: Proč čekat? Na Allegro jsou vždycky nízké ceny.
2: A fakt, že jo?
1: Kdo to byl?
4: Jsem influencer, ten přes ceny. Užívej si víc, co méně. Allegro.
5: Stačí klik a máte Happy Léto s věrnostním programem Happy od Vodafonu. Ten vám přináší spoustu skvělých odměn, třeba neomezená data zdarma. Stáhněte si aplikaci Můj Vodafone Plus a získejte odměny z Happy každý týden. Tak na ještě lepší spojení. Vodafone.
6: Léto? Máme vše. Například Bepanthen ochranná mast. Pro miminka, maminky i celou rodinu. Při koupi dvou balení zaplatíte 249 korun za kus. Canesten krém pro léčbu plísňových onemocnění kůže a nohou nyní jen za 159 korun. Pocit plnosti, bolest žaludku, časné nasycení. Iberogast Neo léčí 7 zažívacích obtíží. A navíc s kartou výhod Dr. Max antikoncepce za výhodnější ceny.
7: Vybírejte s rozumem. Dongfeng Mage nebo Shine GS může být váš již od 499 900 korun. Nyní i s 10letou zárukou bez omezení kilometrů. Dongfeng. Již 15krát v České republice.
8: Volá vaše nádobí o pomoc?
9: So what?
8: Somat Duogel. Nyní s čistícími perličkami. Rychle se rozpouští a odstraňuje odolné nečistoty, dokonce i při krátkém cyklu. Prozářivý lesk. Nový Somat Duogel. Naše číslo jedna.
10: Somat Micigel. Pro mě číslo jedna.
11: Příroda ví, jak žít. Vstává s porcí čerstvé energie. Přes poledne ji spolehlivě vyživuje slunce. A v podvečer ukládá se ke spánku. Lučina. Čistá energie z přírody.

0: Další probuzení. Pribináček. Chvíle, které chutnají líp. A teď v novém obalu. Stejná dobrota v novém kelínku.
1: Jak zaujmout holku? Jaký je to někoho políbit? O čem se mám bavit s holkou? Ahoj.
2: Ahoj.
3: Jste silnější, než si myslíte. Česká spořitelna. Díky Moneybacku snadno ušetříte. Třeba za zítřejší kafe ve dvou. Aktivujte si ho v Georgii. Česká spořitelna.
4: Stává se vám, že po holení potřebujete lékárničku? A že je holení tam dole nepříjemné? Tomu je konec. Přichází Philips One Blade Intimate se speciálním břitem Skin Protect s trojitou ochranou. Zaoblené rohy, zaoblené hrany a ochranná vrstva dělají holení bezpečným a snadným. Ať už zastřihujete, nebo holíte. Dopřejte svým intimním partím bezkonkurenční ochranu. Philips One Blade Intimate.
5: Co má v životě smysl hromadit? Zážitky. Ty vám nikdo nevezme. Tak co chcete zažít? Bydlet v pěti hvězdě. Královsky posnídat? Nebo se jen božsky flákat? A co být mistrem úniků? Ikonou labužníků. Začněte se těšit. Slevomat. To musíte zažít.
6: Zeva Deluxe s extra vrstvami hebkosti. Tak hebké. Vaše pokožka bude jako na obláčku.

0: Ahoj, já jsem Rixo. Také si nepamatujete, kdy vám u auta končí technická, pojištění a další věci? Naštěstí to všechno můžete mít v aplikaci Rixo. Kdy končí STK, dálniční známka, zelená karta a taky tam můžete mít všechny své pojistky. Chytrý, co?
1: V pořádku, můžete jet.
0: A tak vás žádná silniční kontrola nepřekvapí. Díky, naschle. Rixo.cz. Nejrychlejší cesta k nejlepšímu autopojištění.
2: Moment.
3: Oh, konečně. Jsem oslněvě stylová. Jsem Omoda 7.
4: Vozy Omoda oslní i vás. Zvýhodnění až 150 tisíc korun jen do konce srpna. Omoda.
5: Jestli miluješ Kinder Bueno, představ si ho jako zmrzlinu. Tak krémovou, tak křupavou, tak Kinder Bueno. Jedinečná chuť, co miluješ, tě osvěží každým soustem. Zmrzlina Kinder Bueno. Taky ochutnej.
6: Vybírejte s rozumem. Dongfeng Mage nebo Shine GS může být váš již od 499 900 korun. Nyní i s 10letou zárukou bez omezení kilometrů. Dongfeng. Již 15krát v České republice.
7: Stačí klik a máte Happy Léto s věrnostním programem Happy od Vodafone. Ten vám přináší spoustu skvělých odměn, třeba neomezená data zdarma. Stáhněte si aplikaci Můj Vodafone Plus a získejte odměny z Happy každý týden. Tak na ještě lepší spojení. Vodafone.
8: Pane Zdeňku, vy se pyšníte nejstarším veteránem na Písecku. Jak se o něj staráte?
9: No.
10: Já jsem si přišla rád s kamením.
11: Zdeňku, klid. Vždyť jste si k povinnému ručení naklikali havarijko.
9: No, protože to bylo levnější než ta stará pojistka bez něj.
12: Na klik.cz vám totiž do minuty srovnáme nabídky a vy si naklikáte tu, která vám dává smysl. Klik.cz, tak proč to dělat jinak?
13: Stává se vám, že po holení potřebujete lékárničku? A že je holení tam dole nepříjemné? Tomu je konec. Přichází Philips One Blade Intimate se speciálním břitem Skin Protect s trojitou ochranou. Zaoblené rohy, zaoblené hrany a ochranná vrstva dělají holení bezpečným a snadným. Ať už zastřihujete, nebo holíte. Dopřejte svým intimním partím bezkonkurenční ochranu. Philips One Blade Intimate.
14: Pěkný kolo, to bych brala.
15: Tak třeba až skončí léto, to bude levnější.
16: Až skončí léto, tak už nebude léto. Na Allegro najdeš ty nejnižší ceny po celý rok.
14: A fakt, že jo?
15: A ty jsi?
16: Zenfluencer, ten přes chytré nákupy. Užívej si víc za méně.
17: Ahoj, tady Iga Świątek. Chcete vědět, jak pečuji o své zuby? Takhle ne. Vybrala jsem si elektrický kartáček Oral-B IO s kulatou kartáčkovou hlavou, která se přizpůsobuje zubům a odstraňuje o 100% více zubního plaku než manuální kartáček. Oral-B IO, o 100% čistější zuby. Vyměňte zubní kartáček ještě dnes a užívejte si pocit dokonalé čistoty. Kupte si kartáček Oral-B IO 5 právě teď se slevou 30% a objednávku vyzvedněte už do 30 minut v datártu.
18: Volá vaše nádobí o pomoc.
19: So what?
18: Somat Duogel, nyní s čistícími perličkami. Rychle se rozpouští a odstraňuje odolné nečistoty, dokonce i při krátkém cyklu. Pro zářivý lesk. Nový Somat Duogel, naše číslo jedna.
20: Somat Micigel, pro mě číslo jedna.
21: Příroda ví, jak žít. Vstává s porcí čerstvé energie.

0: nejlepší probuzení. Pribináček. Chvíle, které chutnají líp. A teď v novém obalu. Stejná dobrota v novém kelínku.
1: Udělejte si radost. Získejte u T-Mobile slevu až 10 000 korun na všechny telefony. K mobilu, televizi i našemu nejsilnějšímu internetu T-Fiber.
2: Volvo vám nyní přináší 4 roky servisu plus 4 roky záruky v ceně. S Volvem XC60 tak řešíte jen to, kam pojedete. O vše ostatní je dokonale postaráno. Pro maximální bezpečí na každé cestě. Více o akční nabídce na volvocars.cz nebo u autorizovaného partnera Volvo.
3: Staňte se i vy magnetem na výhody. Založte si účet u ČSOB a získejte balíček výhod na cesty v hodnotě až 3000 korun. ČSOB, jdeme vám naproti.
4: Co má v životě smysl hromadit? Zážitky. Ty vám nikdo nevezme. Tak co chcete zažít? Bydlet v 5 hvězdě. Královsky posnídat. Nebo se jen božsky flákat. A co být mistrem úniků? Ikonou labužníků. Začněte se těšit. Slevomat. To musíte zažít.

Schwarzkopf Gliss. Zdravé vlasy začínají u pokožky hlavy. Nový Gliss Scalp Balance. Hloubková péče s pantenolem. Moje rutina pro zdravější vlasy a pokožku hlavy již za 3 týdny. Schwarzkopf Gliss Scalp Balance. For every you. A pro regulaci kožního mazu na 72 hodin čisticí sérum Gliss Scalp Balance.

0: Vše od zdejších regionálních dodavatelů si u nás zamilujete i vy. Kaufland. Z lásky k regionům.
1: Miu trápí pálení žáhy a Marii zažívací potíže. Řešením je Gaviscon Duo Effect. Rychle neutralizuje nadměrnou žaludeční kyselinu a vytváří ochranu bariéru pro dlouhotrvající úlevu až na 4 hodiny. Užívejte si, co máte rádi. S Gavisconem Duo Effect.
2: Schwarzkopf Cream Supreme. Perfektní barva z pohodlí domova. Vyzkoušejte Schwarzkopf Cream Supreme.
3: Bála jsem se, že si zničím vlasy, ale teď jsou chráněné ve všech třech krocích barvení.
2: Vysněná barva s péčí, kterou si zasloužíte. Schwarzkopf Cream Supreme. For every you.
4: U nás v Bile rozhodně nakoupíte výhodně.
5: Tento týden hrozny tmavé bez semené za 39,90 a jihlavanka kilogram za 199,90.
4: Bila.
6: Toto je Fermáto. Přírodní zálivka nejen na saláto. Je z čerstvých rajčáto, 100% bez chemikáto. Kapka Fermáto.
7: A zachutná to.
6: Fermáto. Chutná to.
2: Palete, udržte si pocit čerstvě obarvených vlasů. Získejte dlouhotrvající zářivou barvu. Týden za týdnem až do dalšího barvení. S bohatým složením Oil-in Cream a s péčí proti poškození. Pro pocit hydratovaných vlasů. Palete Deluxe. Radost z barev.
8: Léto? Máme vše. Například Bepanthen ochranná mast. Pro miminka, maminky i celou rodinu. Při koupi dvou balení zaplatíte 249 korun za kus. Canesten krém pro léčbu plísňových onemocnění kůže a nohou nyní jen za 159 korun. Pocit plnosti, bolest žaludku, časné nasycení. Iberogast Neo léčí 7 zažívacích obtíží. A navíc s kartou výhod Dr. Max antikoncepce za výhodnější ceny.
9: Příroda ví, jak žít. Vstává s porcí čerstvé energie. Přes poledne ji spolehlivě vyživuje slunce. A v podvečer ukládá se ke spánku. Lučina, čistá energie z přírody.

0: pro lepší probuzení. Pribináček. Chvíle, které chutnají líp. A teď v novém obalu. Stejná dobrota v novém kelínku.
1: Na náhlou silnou menstruaci se nedá připravit. Ale s novými vložkami Always Platinum Contour Flex to ani není třeba. Padnou vám těsněji, aby rychle absorbovaly při silné menstruaci. A ta přichází rychle. Proto Always stejně rychle absorbuje. Dejte s Bohem obavám. Always.
2: Oh.
3: Oh.
2: Oh, moment.
3: Oh. Konečně. Jsem oslněvě stylová. Jsem Omoda 7.
4: Vozy Omoda oslní i vás. Zvýhodnění až 150 000 korun jen do konce srpna.
5: Omoda.
6: Jak zaujmout holku? Jaký je to někoho políbit? O čem se mám bavit s holkou? Ahoj.
3: Ahoj.
7: Jste silnější, než si myslíte. Česká spořitelna. Díky Moneybacku snadno ušetříte. Třeba za zítřejší kafe ve dvou. Aktivujte si ho v Georgii. Česká spořitelna.

Milé Česko, léto v KFC chutná skvěle. S kódem KFC léto máte klasické twistry nebo zingry jen za 89 korun po celé léto. Navíc každý týden přinášíme letní novinky. Vyzkoušejte sýr slaně

0: nám. S patentovanou technologií Deep Clean. Uchovávejte mimo dosah dětí. Dokonalá čistota, to je Persil.
1: Víte, jak voní pauza na kafe? Voní hezky. Stačí si do kávovaru nasypat zrnkovou jihlavanku. Už jste ji ochutnali? Jihlavanka. Poctivá káva. Nyní v novém stylovém designu.

Radost po ruce, kdykoliv je třeba. Soutěžte s Magenta Moments o zážitky a užijte si 30 GB dat a další dárky v aplikaci Můj T-Mobile.

Right.

0: Nemohl jsem své dceři pomoct kvůli snížené citlivosti v rukou, která může být způsobená poškozením nervů. Tak jsem začal užívat Neurobion, abych tyto příznaky zmírnil. Obsahuje kombinaci vitaminů B1, B6 a B12, které aktivují, regenerují a chrání nervy. Teď už zase můžu pomáhat. Řekněte ano zdravějším nervům. Neurobion.
1: Schwarzkopf Gliss. Zdravé vlasy začínají u pokožky hlavy. Nový Gliss Scalp Balance. Hloubková péče s pantenolem. Moje rutina pro zdravější vlasy a pokožku hlavy již za 3 týdny. Schwarzkopf Gliss Scalp Balance. Forever you. A pro regulaci kožního mazu na 72 hodin čisticí sérum Gliss Scalp Balance.
2: Už žádná šedá. Nový Persil Deep Clean. Pro bílé prádlo 5x bělejší. A teď je čas zazářit. S patentovanou technologií Deep Clean. Pro 5x zářivější bílou. Dokonalá čistota, to je Persil.
3: Pocení? Ani náhodou. Nivea Dermacontrol Clinical. S naší dosud nejúčinnější ochranou vyvinutou se 100% expertízou. Chrání až 100 hodin proti pocení a zápachu. Nová řada Dermacontrol Clinical. Nivea pro pleť.
4: Schwarzkopf Cream Supreme. Perfektní barva z pohodlí domova. Vyzkoušejte Schwarzkopf Cream Supreme.
5: Bála jsem se, že si zničím vlasy, ale teď jsou chráněné ve všech 3 krocích barvení.
4: Vysněná barva s péčí, kterou si zasloužíte. Schwarzkopf Cream Supreme. For every you.
6: Forfemina Slim s dvojím efektem. Pomáhá odvádět přebytečnou vodu a podporuje metabolismus. Forfemina Slim. Dvojí efekt pro štíhlou linii.
7: Volá vaše nádobí o pomoc.
8: So what?
7: Somat Duogel, nyní s čistícími perličkami. Rychle se rozpouští a odstraňuje odolné nečistoty, dokonce i při krátkém cyklu. Pro zářivý lesk. Nový Somat Duogel, naše číslo 1.
9: Somat Mitigel, pro mě číslo 1.
10: Léto? Máme vše. Například Bepanten ochranná mast. Pro miminka, maminky i celou rodinu. Při koupi 2 balení zaplatíte 249 korun za kus. Canesten krém pro léčbu plísňových onemocnění kůže a nohou. Nyní jen za 159 korun. Pocit plnosti, bolest žaludku, časné nasycení. Iberogast Neo léčí 7 zažívacích obtíží. A navíc s kartou výhod Dr. Max antikoncepce za výhodnější ceny.
11: OK, všichni, jdeme na to.
12: Pojďme mluvit o vlasech.
13: Mé vlasy jsou mým poznávacím znamením.
12: Můj účes reflektuje, kdo jsem a chci, aby vydržel.
13: Potřebuji účes, který vydrží.
14: Schwarzkopf TAF tlaky na vlasy. S ochranným systémem Haptic, který posiluje vlasovou strukturu pro dlouhotrvající fixaci. Schwarzkopf TAF tlaky na vlasy. For every you.
15: Na praní vyzkoušejte Ariel Pots. Protože teď můžete prát i na kratší cyklus nebo na 30. Hoďte je pod prádlo. Podbarevné i podbílé. Ultrakoncentrované kapsle odstraní skvrny a mají vůni, která vydrží. Pro zářivě čisté prádlo. Taky házíš Ariel pod prádlo? Uchovávejte mimo dosah dětí.
16: Tady jsme!
17: Oh! Prosečník, který není spocený.
18: A voní svěže. Po mentolu. Neuvěřitelné.
19: To díky novému antiperspirantu Cold Spice. Pro okamžitý pocit schlazení. Nový sprchový gel Cold Spice s mentolem pro dlouhotrvající svěžest a okamžitý pocit schlazení.

0: Radost po ruce, kdykoliv je třeba. Soutěžte s Magenta Moments o zážitky a užijte si 30 giga dat a další dárky v aplikaci Můj T-Mobile.
1: Na náhlou silnou menstruaci se nedá připravit. Ale s novými vložkami Always Platinum Contour Flex to ani není třeba. Padnou vám těsněji, aby rychle absorbovaly při silné menstruaci. A ta přichází rychle. Proto Always stejně rychle absorbuje. Dejte s Bohem obavám. Always.
2: V akci čerstvá vejce z podestýlky. Nízké ceny, hezky česky. Penny.
3: Nestíháte? Stresu se lze těžko vyhnout.

0: Hořčík podporuje správnou funkci nervového systému a pomáhá snižovat únavu. Maximak, ověřená kombinace hořčíku a vitamínu B6.
1: A nyní novinka, Organic s postupným uvolňováním.
2: Toto je Fermáto, přírodní zálivka, nejen na saláto. Je z čerstvých rajčáto, 100% bez chemikáto. Kapka Fermáto.
3: A zachutná to.
2: Fermáto, chutná to.
4: Užijte si Mioneto. Víc než jen Prosecco.
5: Ahoj zlatíčko. Stýská se ti povůně domova? Posílám ti nový Lenor, který tě bude hýčkat pohodlím. Při každém pohybu uvolňuje svěží vůni, která tak dlouho vydrží. Teď se můžeš cítit jako doma, než se znovu obejmeme. Lenor. Můj osvědčený recept na dlouhotrvající svěžest.
6: Víte, jak voní pauza na kafe? Voní hezky. Stačí si do kávovaru nasypat zrnkovou jihlavanku. Už jste ji ochutnali? Jihlavanka. Poctivá káva. Nyní v novém stylovém designu.

0: Ahoj, já jsem Rixo. Také si nepamatujete, kdy vám u auta končí technická, pojištění a další věci? Naštěstí to všechno můžete mít v aplikaci Rixo, kdy končí STK, dálniční známka, zelená karta a taky tam můžete mít všechny své pojistky. Chytrý, co?
1: V pořádku, můžete jet.
0: A tak vás žádná silniční kontrola nepřekvapí. Díky, naschle. Rixo.cz. Nejrychlejší cesta k nejlepšímu autopojištění.
2: Dózy v penny? Cože i nože? To vše nyní se slevou až 63%. Penny.
3: Pane Zdeňku, vy se pištíte nejstarším veteránem na Písecku. Jak se o něj staráte?
4: No.
5: Já jsem si přišla rád s kamením.
6: Zdeňku, klid. Vždyť jste si k povinnému ručení naklikali havarijko.
4: No, protože to bylo levnější než ta stará pojistka bez něj.
7: Na klik.cz vám totiž do minuty srovnáme nabídky a vy si naklikáte tu, která vám dává smysl. Klik.cz, tak proč to dělat jinak?
8: Forfemina Slim s dvojím efektem. Pomáhá odvádět přebytečnou vodu a podporuje metabolismus. Forfemina Slim, dvojí efekt pro štíhlou linii.
9: Některé změny vám mohou přinést více společných chvil, které si užijete naplno. S pomocí od Providentu to dáte s úsměvem. Pro všechny vaše malé i velké výzvy je tady půjčka desetinka. Je to jednoduché. Půjčte si třeba 20 tisíc a měsíčně splácejte jen desetinu. Provident. Spolu to zvládneme.
10: Máte někdy pocit, že váš mycí prostředek nestíhá? S novým jarem je mytí účinnější a stačí jediná dávka. Hustá pěna odstraňuje mastnotu, jako by tam nikdy nebyla. Protože koncentrovaný jar má dvakrát silnější odmašťovací účinky než další nejprodávanější značka. Načerpejte novou mycí sílu.
11: Moment.
12: Oh, konečně.
13: Jsem oslnivě stylová. Jsem Omoda 7.
14: Vozy Omoda oslní i vás. Zvýhodnění až 150 tisíc korun jen do konce srpna. Omoda.
15: Hele, další soláry. To je super věc. Jenže když jich bude moc, tak to může způsobit
16: výpadek?
15: No, vidíte, teď mi to vypadlo. Chtělo by to vymyslet něco, jak tomu předcházet.
17: To už je vymyšlený. S touhle věcičkou vaše baterie pomáhá udržovat síť v rovnováze.
16: A ještě na tom vyděláte.
18: Se službou E.ON Rovnováha pomáhá vaše baterie udržovat stabilní síť. A každý měsíc za to od nás dostanete 450 korun. Nechte to na nás. E.ON.
19: Co má v životě smysl hromadit? Zážitky. Ty vám nikdo nevezme. Tak co chcete zažít? Bydlet v pěti hvězdě. Královsky posnídat. Nebo se jen božsky flákat. A co být mistrem úniků? Ikonou labužníků. Začněte se těšit. Slevomat. To musíte zažít.
8: Jak zaujmout holku? Jaký je to někoho políbit? O čem se mám bavit s holkou? Ahoj.
1: Ahoj.
5: Jste silnější, než si myslíte. Česká spořitelna.
7: Díky Moneybacku snadno ušetříte. Třeba za zítřejší kafe ve dvou. Aktivujte si ho v Georgii. Česká spořitelna.
6: Léto? Máme vše. Například Bepanthen ochranná mast. Pro miminka, maminky i celou rodinu. Při koupi dvou balení zaplatíte 249 korun za kus. Canesten krém. Pro léčbu plísňových onemocnění kůže a nohou. Nyní jen za 159 korun. Pocit plnosti, bolest žaludku, časné nasycení. Iberoga.

0: Next Neo léčí 7 zažívacích obtíží. A navíc s kartou výhod Dr. Max antikoncepce za výhodnější ceny.
1: Každý způsob, jak prožít léto, je perfektní. Ale ten tvůj je stejně nejlepší. Jak chutná tvoje léto? Pepsi, vychutnej si léto po svém.

0: U více než 100 televizních programů. To vše už od 180 korun měsíčně na Vodafone TV. Vodafone.
1: Sajos. Barvy na vlasy Sajos Oleo Intense. Nově se šamponem pobarvení. Pro profesionální rutinu barvení ve třech krocích. O 100% více lesku. Intenzivní barva. Sajos Oleo Intense. You Intensified.
2: Každý den chtějí lidé nakupovat chytře. Proto si vybírají Allegro. Pojď se o tom přesvědčit. Nějaké zajímavé slevy?
3: Na Allegro? Tam jsou vždycky nízké ceny.
2: Na tisíce produktů.
3: A máma se vždycky ráda odváže.
2: Boží. Meč dává výhodu hráči. Nízká cena dává výhodu všem. Každý si může užívat víc za méně. Protože Allegro dbá na to, aby ceny tisíců produktů byly co nejnižší. Ahoj, já jsem Cenfluencer, ten přes ceny.
4: A já Kůň, ten pro víc zhlédnutí.
2: Užívej si víc za méně. Allegro.

0: Léto máme vše. Například Hilak Forte při průjmu, zácpě a nadýmání. Nyní jen za 199 korun. Sudokrem Multiexpert. Nejen pro miminka, ale pro každého. A sebou kdekoliv cestovní balení My Little Sudokrem z Aloe Vera. Escinteva. K léčbě chronické žilní nedostatečnosti křečových žil a otoků dolních končetin. A navíc k nákupu sluneční péče získáte plážový míč. Dr. Max.
1: Ahoj, já jsem Rixo. Také si nepamatujete, kdy vám u auta končí technická, pojištění a další věci? Naštěstí to všechno můžete mít v aplikaci Rixo, kdy končí STK, dálniční známka, zelená karta a taky tam můžete mít všechny své pojistky. Chytrý, co?
2: V pořádku, můžete jet.
1: A tak vás žádná silniční kontrola nepřekvapí. Díky, naschle. Rixo.cz. Nejrychlejší cesta k nejlepšímu autopojištění.
3: Forfemina Slim s dvojím efektem. Pomáhá odvádět přebytečnou vodu a podporuje metabolismus. Forfemina Slim. Dvojí efekt pro štíhlou linii.
4: Pane Zdeňku, vy se pištíte nejstarším veteránem na Písecku. Jak se o něj staráte?
5: No.
6: Já jsem si přišla rád s kamením.
7: Zdeňku, klid. Vždyť jste si k povinnému ručení naklikali havarijko.
5: No, protože to bylo levnější než ta stará pojistka bez něj.
8: Na klik.cz vám totiž do minuty srovnáme nabídky a vy si naklikáte tu, která vám dává smysl. Klik.cz, tak proč to dělat jinak?
9: Stává se vám, že po holení potřebujete lékárničku? A že je holení tam dole nepříjemné? Tomu je konec. Přichází Philips One Blade Intimate se speciálním břitem Skin Protect s trojitou ochranou. Zaoblené rohy, zaoblené hrany a ochranná vrstva dělají holení bezpečným a snadným. Ať už zastřihujete, nebo holíte. Dopřejte svým intimním partím bezkonkurenční ochranu. Philips One Blade Intimate.
10: Jak zaujmout holku? Jaký je to někoho políbit? O čem se mám bavit s holkou? Ahoj.
11: Ahoj.
12: Jste silnější, než si myslíte. Česká spořitelna. Díky Moneybacku snadno ušetříte. Třeba za zítřejší kafe ve dvou. Aktivujte si ho v Georgii. Česká spořitelna.
13: Tak nám to zase zvedli, Jiřinko. To už je snad nějaká tradice, nebo co? Copak neexistuje normální dodavatel energie, který pořád nezdražuje?
14: U E.ONu máme jinou tradici. Kdykoliv to jde, tak zákazníkům zlevníme.
13: No, to je pěkný. Kdykoliv to jde. A to je přesně kdy.
15: Třeba právě teď.
16: Chcete ušetřit polovinu nákladů na plyn? Přejděte k E.ONu a až do konce tohoto roku budete mít plyn za půlku. Nechte to na nás. E.ON.
17: Dózy a nože nyní v Penny. A navíc fakci. Pirel, různé druhy, půl litru za 18,90. Penny.
18: Vybírejte s rozumem. Dongfeng Mage nebo Shine GS může být váš již od 499 900 korun. Nyní i s 10letou zárukou bez omezení kilometrů. Dongfeng. Již 15krát v České republice.
19: Namražený. Jägermeister Orange. Je jemný. Ovocný. Chuť, kterou chceš sdílet. Ať už si kdekoliv. Jemný a ovocný. Jägermeister Orange.
20: Co má v životě smysl hromadit? Zážitky. Ty vám nikdo nevezme. Tak co chcete zažít? Bydlet v pěti hvězdě. Královsky posnídat, nebo se jen božsky flákat. A co být mistrem úniků? Ikonou labužníků. Začněte se těšit. Slevomat, to musíte zažít.
21: Vy a Vodafone TV, dokonalý meč. Sledujte jako první novou reality show Are You The One o hledání ideálního protějšku. V ceně základního tarifu získáte předplatné Prima Plus Premium s exkluzivními pořady bez reklam a dříve, než poběží v televizi. K tomu více než 100 televizních programů. To vše už od 180 korun měsíčně na Vodafone TV. Vodafone.
22: Sajos. Barvy na vlasy Sajos Oleo Intense. Nově se šamponem po barvení. Pro profesionální rutinu barvení ve třech

0: Krocích. O 100% více lesku. Intenzivní barva. Sajos Oleo Intense. You Intensified.
1: Každý způsob, jak prožít léto, je perfektní. Ale ten tvůj je stejně nejlepší. Jak chutná tvoje léto? Pepsi, vychutnej si léto po svém.
2: Léto? Máme vše. Například Bepanthen ochranná mast. Pro miminka, maminky i celou rodinu. Při koupi dvou balení zaplatíte 249 korun za kus. Canesten krém. Pro léčbu plísňových onemocnění kůže a nohou. Nyní jen za 159 korun. Pocit plnosti, bolest žaludku, časné nasycení. Iberogast Neo léčí 7 zažívacích obtíží. A navíc s kartou výhod Dr. Max antikoncepce za výhodnější ceny.
3: Máte někdy pocit, že váš mycí prostředek nestíhá? S novým jarem je mytí účinnější a stačí jediná dávka. Hustá pěna odstraňuje mastnotu, jako by tam nikdy nebyla. Protože koncentrovaný jar má dvakrát silnější odmašťovací účinky než další nejprodávanější značka. Načerpejte novou mycí sílu.

0: Ahoj, já jsem Rixo. Také si nepamatujete, kdy vám u auta končí technická, pojištění a další věci? Naštěstí to všechno můžete mít v aplikaci Rixo. Kdy končí STK, dálniční známka, zelená karta a taky tam můžete mít všechny své pojistky. Chytrý, co?
1: V pořádku, můžete jet.
0: A tak vás žádná silniční kontrola nepřekvapí. Díky, naschle. Rixo.cz. Nejrychlejší cesta k nejlepšímu autopojištění.
2: Další bráška s pevnou kurkou. Vítej v mojí sauně. Je tu sice pořádnej hit, ale ten výsledek... ten za to stojí.
3: Sedlčanský hermelín. Objevte jeho potenciál.
2: Na grilu.
4: Stává se vám, že po holení potřebujete lékárničku? A že je holení tam dole nepříjemné? Tomu je konec. Přichází Philips One Blade Intimate se speciálním břitem Skin Protect s trojitou ochranou. Zaoblené rohy, zaoblené hrany a ochranná vrstva dělají holení bezpečným a snadným. Ať už zastřihujete, nebo holíte. Dopřejte svým intimním partím bezkonkurenční ochranu. Philips One Blade Intimate.

0: Anakota nyní v novém designu. Jogovela. Velkou radost nám všem dělá.
1: Volvo vám nyní přináší 4 roky servisu plus 4 roky záruky v ceně. S Volvem XC90 tak řešíte jen to, kam pojedete. O vše ostatní je dokonale postaráno. Bezpečné 7-místné SUV pro celou rodinu. Více o akční nabídce na volvocars.cz nebo u autorizovaného partnera Volvo.
2: Pane Zdeňku, vy se pištíte nejstarším veteránem na Písecku. Jak se o něj staráte?
3: No.
4: Já jsem si přišla rád s kamením.
5: Zdeňku, klid. Vždyť jste si k povinnému ručení naklikali havarijko.
3: No, protože to bylo levnější než ta stará pojistka bez něj. Mhm.
6: Na klik.cz vám totiž do minuty srovnáme nabídky a vy si naklikáte tu, která vám dává smysl. Klik.cz, tak proč to dělat jinak?
7: Namražený. Jägermeister Orange. Je jemný. Ovocný. Chuť, kterou chceš sdílet. Ať už si kdekoliv. Jemný a ovocný. Jägermeister Orange.
8: Mami, jestli chce čůrat.
9: No já už mám hlad, jestli tam bude.
10: Toho šutni se.
9: Mami.
11: To chce kuře.
12: Někdy to prostě chce kuře. Vyzkoušej již nyní novinky v McDonald's.
13: Philips Sonicare. Jakmile vyzkoušíte Sonicare, k běžnému kartáčku se už nevrátíte. Philips Sonicare je 20x efektivnější a přitom šetrný k dásní. S unikátní dynamickou vlnou Sonicare. Feel the care. Sonicare.
14: Velké změny vznikají krok za krokem a se správným řešením je proměníte v realitu hned. S flexibilní půjčkou Cofidis získáte 0% úrok na první 3 měsíce a 10% slevu na kolo u Endorphin Republic. Vše pro kolo a běh. Cofidis. Půjčka pro váš další krok.
15: Oh.
16: Oh.
15: Oh, moment.
16: Oh. Konečně. Jsem oslněvě stylová. Jsem Omoda 7.
17: Vozy Omoda oslní i vás.

0: odškodnění až 150 tisíc korun jen do konce srpna.
1: Omoda.
2: Buongiorno, Brede. Připrav si své oblíbené ledové kapučíky. Teď ti ven a dej si lahodný doušek. Vyberte

0: No...
1: Výpadek?
0: No, vidíte, teď mi to vypadlo. Chtělo by to vymyslet něco, jak tomu předcházet.
2: To už je vymyšlený. S touhle věcičkou vaše baterie pomáhá udržovat síť v rovnováze.
1: A ještě na tom vyděláte.
3: Se službou E.ON Rovnováha pomáhá vaše baterie udržovat stabilní síť. A každý měsíc za to od nás dostanete 450 korun. Nechte to na nás. E.ON.
4: Příroda ví, jak žít. Vstává s porcí čerstvé energie. Přes poledne ji spolehlivě vyživuje slunce a v podvečer ukládá se ke spánku. Lučina. Čistá energie z přírody.

0: Snídaně pro lepší probuzení. Rybináček. Chvíle, které chutnají líp. A teď v novém obalu. Stejná dobrota v novém kelínku.
1: Tito rozkošní tvorové se vyznačují skvrnami na oblečení, které se během dne hromadí. Někteří je na konci dne namáčí a drhnou. Jiní používají vanish gel, který díky 50% aktivního kyslíku navíc odstraňuje skvrny už při krátkém cyklu, což samotný prací přípravek často nedovede. Vanish. Důvěřuj růžové, zapomeň na skvrny. Perete bílé prádlo správně? Častým praním pouze s pracím přípravkem může prádlo zešednout. Bílý vanish gel zatočí se skvrnami a vrátí prádlu zářivou bělost.
2: Co dělá Seznam, když s ním zrovna nejste? Přinese, co potřebujete a vyštěká, co ne. Zkrátka samé užitečné věci, abyste se na internetu cítili jako doma. Seznam. Najdu tam, co neznám. Už 30 let.

0: volá vaše nádobí o pomoc.
1: So what?
0: Somat Duogel, nyní s čistícími perličkami. Rychle se rozpouští a odstraňuje odolné nečistoty, dokonce i při krátkém cyklu. Pro zářivý lesk. Nový Somat Duogel, naše číslo jedna.
2: Somat Mixigel, pro mě číslo jedna.
3: OK, všichni, jdeme na to.
4: Pojďme mluvit o vlasech.
5: Mé vlasy jsou mým poznávacím znamením.
4: Můj účes reflektuje, kdo jsem a chci, aby vydržel.
5: Potřebuji účes, který vydrží.
6: Schwarzkopf TAF tlaky na vlasy. S ochranným systémem Haptic, který posiluje vlasovou strukturu pro dlouhotrvající fixaci. Schwarzkopf TAF tlaky na vlasy. For every you.
7: Na praní vyzkoušejte Ariel Pots. Protože teď můžete prát i na kratší cyklus nebo na 30. Hoďte je pod prádlo, pod barevné i pod bílé. Ultrakoncentrované kapsle odstraní skvrny a mají vůni, která vydrží. Pro zářivě čisté prádlo. Taky házíš Ariel pod prádlo? Uchovávejte mimo dosah dětí.
8: Nemohl jsem své dceři pomoct kvůli snížené citlivosti v rukou, která může být způsobená poškozením nervů. Tak jsem začal užívat Neurobion, abych tyto příznaky zmírnil. Obsahuje kombinaci vitaminů B1, B6 a B12, které aktivují, regenerují a chrání nervy. Teď už zase můžu pomáhat. Řekněte ano zdravějším nervům. Neurobion.
9: Ahoj zlatíčko, stýská se ti po vůni domova? Posílám ti nový Lenor, který tě bude hýčkat pohodlím. Při každém pohybu uvolňuje svěží vůni, která tak dlouho vydrží. Teď se můžeš cítit jako doma, než se znovu obejmeme. Lenor, můj osvědčený recept na dlouhotrvající svěžest.
10: Palete, udržte si pocit čerstvě obarvených vlasů. Získejte dlouhotrvající zářivou barvu. Týden za týdnem až do dalšího barvení. S bohatým složením Oil-in Cream a s péčí proti poškození pro pocit hydratovaných vlasů. Palete Deluxe, radost z barev.
11: Ambipur. Právě umytá koupelna krásně voní až do prvního spláchnutí. Používejte Ambipur do koupelny. Aktivujte zaklapnutím. Nejsou třeba baterie ani elektřina. Ambipur do koupelny je unikátní difuzér s tekutou náplní, který vytrvale bojuje s pachy a osvěžuje vzduch až 60 dnů. Užívejte si déle pocit svěží čistoty. Ambipur.
12: Na náhlou silnou menstruaci se nedá připravit. Ale s novými vložkami Always Platinum

0: Kontur Flex to ani není třeba. Padnou vám těsněji, aby rychle absorbovali při silné menstruaci. A ta přichází rychle. Proto Always stejně rychle absorbuje. Dejte s Bohem obavám. Always.
1: Tady jsme!
2: Oh. Trosečník, který není spocený.
3: A voní svěže. Po mentolu. Neuvěřitelné.
4: To díky novému antiperspirantu Cold Spice. Pro okamžitý pocit schlazení. Nový sprchový gel Cold Spice s mentolem pro dlouhotrvající svěžest a okamžitý pocit schlazení.
5: Ahoj, tady Iga Świątek. Chcete vědět, jak pečuji o své zuby? Takhle ne. Vybrala jsem si elektrický kartáček Oral-B IO s kulatou kartáčkovou hlavou, která se přizpůsobuje zubům a odstraňuje o 100% více zubního plaku než manuální kartáček. Oral-B IO. O 100% čistější zuby. Vyměňte zubní kartáček ještě dnes a užívejte si pocit dokonalé čistoty. Kupte si kartáček Oral-B IO 5 právě teď se slevou 30% a objednávku vyzvedněte už do 30 minut v Datartu.
6: Milé Česko, léto v KFC chutná skvěle. S kódem KFC léto máte klasické twistry nebo zingry jen za 89 korun po celé léto. Navíc každý týden přinášíme letní novinky. Vyzkoušejte sýr slanina twister nebo zingr za 89 s kódem KFC léto. Pouze nyní, pouze v KFC.
7: Léto? Máme vše. Například Bepanthen ochranná mast. Pro miminka, maminky i celou rodinu. Při koupi dvou balení zaplatíte 249 korun za kus. Canesten krém. Pro léčbu plísňových onemocnění kůže a nohou. Nyní jen za 159 korun. Pocit plnosti, bolest žaludku, časné nasycení. Iberogast Neo léčí 7 zažívacích obtíží. A navíc s kartou výhod Dr. Max antikoncepce za výhodnější ceny.
8: Víte, jak voní pauza na kafe? Voní hezky. Stačí si do kávovaru nasypat zrnkovou jihlavanku. Už jste ji ochutnali? Jihlavanka. Poctivá káva. Nyní v novém stylovém designu.

0: Radost po ruce, kdykoliv je třeba. Soutěžte s Magenta Moments o zážitky a užijte si 30 giga dat a další dárky v aplikaci Můj T-Mobile.
1: Toto je Fermato. Přírodní zálivka, nejen na saláto. Je z čerstvých rajčáto, 100% bez chemikáto. Kapka Fermato.
2: A zachutná to.
1: Fermato, chutná to.
3: Nezáleží na tom, že není odmočené ani opláchnuté, ani na tom, že použijete krátký cyklus. Na čem ale záleží je to, že používáte nový JAR 30-minutový zázrak.
4: Kombinuje totiž sílu našich 5-micích gelů. Nový JAR 30-minute miracle si poradí i s odolnými zbytky jídla. A na tom opravdu záleží. Nový JAR 30-minute miracle, naše jednička na mytí odolných zbytků jídla. Produkty JAR seženete nyní výhodně v drogeriích Teta.

chodí, hlavu nevěším, pojedu lodí. Než si to hodit, spíš se hodím do pohody u vody a počkám si, až retro zase

0: Tři, tvaroh tučný, Karlova koruna. Nízké ceny, hezky česky. Penny.
1: Ahoj, já jsem Rixo. Také si nepamatujete, kdy vám u auta končí technická, pojištění a další věci? Naštěstí to všechno můžete mít v aplikaci Rixo. Kdy končí STK, dálniční známka, zelená karta a taky tam můžete mít všechny své pojistky. Chytrý, co?
2: V pořádku, můžete jet.
1: A tak vás žádná silniční kontrola nepřekvapí. Díky, naschle.
0: Rixo.cz. Nejrychlejší cesta k nejlepšímu autopojištění.
3: Nový prací gel Cocolino Wonder Wash, inspirovaný rychlostí Usaina Bolta. Náš první prací gel navržený pro rychlý program. Odstraní nečistoty a dodá jedinečnou vůni. Nový Cocolino Wonder Wash. Přepni na rychlé praní.
4: Každý den chtějí lidé nakupovat chytře, proto si vybírají Allegro. Pojď se o tom přesvědčit. Nějaké zajímavé slevy?
5: Na Allegro? Tam jsou vždycky nízké ceny.
4: Na tisíce produktů.
5: A máma se vždycky ráda odváže.
4: Boží. Meč dává výhodu hráči. Nízká cena dává výhodu všem. Každý si může užívat víc za méně. Protože Allegro dbá na to, aby ceny tisíců produktů byly co nejnižší. Ahoj, já jsem Cenfluencer, ten přes ceny.
6: A já Kůň, ten pro víc zhlédnutí.
4: Užívej si víc za méně. Allegro.
7: Moment.
8: Oh, konečně. Jsem oslněvě stylová. Jsem Omoda 7.
9: Vozy Omoda oslní i vás. Zvýhodnění až 150 tisíc korun jen do konce srpna. Omoda.
10: Forfemina Slim s dvojím efektem. Pomáhá odvádět přebytečnou vodu a podporuje metabolismus. Forfemina Slim. Dvojí efekt pro štíhlou linii.
11: Vybírejte s rozumem. Dongfeng Mage nebo Shine GS může být váš již od 499 900 korun. Nyní i s 10letou zárukou bez omezení kilometrů. Dongfeng. Již 15krát v České republice.
12: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, ta se vyplatí. Od pondělí v Lidlu najdete vepřovou krkovici bez kosti v ceně 69,90 za 1 kg. A červenou papriku 1 kg s aplikací za 39,90. Lidl, to se vyplatí.

0: Hele, další soláry. To je super věc. Jenže když jich bude moc, tak to může způsobit to, no...
1: Výpadek?
0: No, vidíte, teď mi to vypadlo. Chtělo by to vymyslet něco, jak tomu předcházet.
2: To už je vymyšlený. S tohle věcičkou vaše baterie pomáhá udržovat síť v rovnováze.
1: A ještě na tom vyděláte.
3: Se službou E.ON Rovnováha pomáhá vaše baterie udržovat stabilní síť. A každý měsíc za to od nás dostanete 450 korun. Nechte to na nás. E.ON.
4: Co má v životě smysl hromadit? Zážitky. Ty vám nikdo nevezme. Tak co chcete zažít? Bydlet v 5 hvězdě. Královsky posnídat. Nebo se jen božsky flákat. A co být mistrem úniků? Ikonou labužníků. Začněte se těšit. Slevomat. To musíte zažít.
5: Vy a Vodafone TV, dokonalý meč. Sledujte jako první novou reality show Are You The One o hledání ideálního protějšku. V ceně základního tarifu získáte předplatné Prima Plus Premium s exkluzivními pořady bez reklam a dříve než poběží v televizi. K tomu více než 100 televizních programů. To vše už od 180 korun měsíčně na Vodafone TV. Vodafone.
6: Namražený. Jägermeister Orange. Je jemný. Ovocný. Chuť, kterou chceš sdílet, ať už si kdekoliv. Jemný a ovocný. Jägermeister Orange.
7: Pane Zdeňku, vy se pištíte nejstarším veteránem na Písecku. Jak se o něj staráte?
8: No.
9: Já jsem si přišla rád s kamením.
10: Zdeňku, klid. Vždyť jste si k povinnému ručení naklikali havarijko.
8: No, protože to bylo levnější než ta stará pojistka bez něj.
11: Na klik.cz vám totiž do minuty srovnáme nabídky a vy si naklikáte tu, která vám dává smysl. Klik.cz, tak proč to dělat jinak?
12: Léto? Máme vše. Například Bepanthen ochranná mast. Pro miminka, maminky i celou rodinu. Při koupi 2 balení zaplatíte 249 korun za kus. Canesten krém pro léčbu plísňových onemocnění kůže a nohou. Nyní jen za 159 korun. Pocit plnosti, bolest žaludku, časné nasycení. Iberogast Neo léčí 7 zažívacích obtíží. A navíc s kartou výhod Dr. Max antikoncepce za výhodnější ceny.
13: Sajos. Barvy na vlasy Sajos Oleo Intense. Nově se šamponem pobarvení. Pro profesionální rutinu barvení ve 3 krocích. O 100% více lesku. Intenzivní barva. Sajos Oleo Intense. You Intensified.
14: Máte někdy pocit, že váš mycí prostředek nestíhá? S novým jarem je mytí účinnější a stačí jediná dávka. Hustá pěna odstraňuje mastnotu, jako by tam nikdy nebyla. Protože koncentrovaný jar má 2x silnější odmašťovací účinky než další nejprodávanější značka. Načerpejte novou mycí sílu.

všetky slová tu už mali. Všetko je tu cudzie.

0: Forfemina Slim s dvojím efektem. Pomáhá odvádět přebytečnou vodu a podporuje metabolismus. Forfemina Slim. Dvojí efekt pro štíhlou linii.
1: Ahoj, já jsem Rixo. Také si nepamatujete, kdy vám u auta končí technická, pojištění a další věci? Naštěstí to všechno můžete mít v aplikaci Rixo. Kdy končí STK, dálniční známka, zelená karta a taky tam můžete mít všechny své pojistky. Chytrý, co?
2: V pořádku, můžete jet.
1: A tak vás žádná silniční kontrola nepřekvapí. Díky, naschle. Rixo.cz. Nejrychlejší cesta k nejlepšímu autopojištění.
3: Většina mých pacientů touží po dokonalém úsměvu a bílých zubech, ale obávají se citlivosti zubů. Senzodyn Clinical White poskytuje o 2 odstíny bělejší zuby a ochranu před citlivostí po celý den. 100% doporučuji Senzodyn Clinical White. Skutečně funguje.

0: funguje.
1: Zubní lékaři po celém světě doporučují Senzodyn.
2: Pane Zdeňku, vy se pyšníte nejstarším veteránem na Písecku. Jak se o něj staráte?
3: No.
4: Já jsem si přišla rád s kamením.
5: Zdeňku, klid. Vždyť jste si k povinnému ručení naklikali havarijko.
3: No, protože to bylo levnější než ta stará pojistka bez něj.
6: Na klik.cz vám totiž do minuty srovnáme nabídky a vy si naklikáte tu, která vám dává smysl. Klik.cz, tak proč to dělat jinak?
7: Dózy a nože nyní v Penny. A navíc v akci. Kranko Orion, instantní nápoj 200 gramů za 49,90. Penny.
8: Léto? Máme vše. Například Bepanthen ochranná mast. Pro miminka, maminky i celou rodinu. Při koupi dvou balení zaplatíte 249 korun za kus. Canesten krém pro léčbu plísňových onemocnění kůže a nohou. Nyní jen za 159 korun. Pocit plnosti, bolest žaludku, časné nasycení. Iberogast Neo léčí 7 zažívacích obtíží. A navíc s kartou výhod Dr. Max antikoncepce za výhodnější ceny.
9: Máte někdy pocit, že váš mycí prostředek nestíhá? S novým jarem je mytí účinnější a stačí jediná dávka. Hustá pěna odstraňuje mastnotu, jako by tam nikdy nebyla. Protože koncentrovaný jar má dvakrát silnější odmašťovací účinky než další nejprodávanější značka. Načerpejte novou mycí sílu.
10: Co má v životě smysl hromadit? Zážitky. Ty vám nikdo nevezme. Tak co chcete zažít? Bydlet v 5 hvězdě. Královsky posnídat? Nebo se jen božsky flákat? A co být mistrem úniků? Ikonou labužníků. Začněte se těšit. Slevomat. To musíte zažít.
11: Vy a Vodafone TV, dokonalý meč. Sledujte jako první novou reality show Are You The One o hledání ideálního protějšku. V ceně základního tarifu získáte předplatné Prima Plus Premium s exkluzivními pořady bez reklam a dříve než poběží v televizi. K tomu více než 100 televizních programů. To vše už od 180 korun měsíčně na Vodafone TV. Vodafone.
12: Moment.
13: Oh, konečně.
14: Jsem oslněvě stylová. Jsem Omoda 7.
15: Vozy Omoda oslní i vás. Zvýhodnění až 150 tisíc korun jen do konce srpna. Omoda.
16: Tak nám to zase zvedli, Jiřinko. To už je snad nějaká tradice, nebo co? Copak neexistuje normální dodavatel energie, který pořád nezdražuje?
17: U E.ONu máme jinou tradici. Kdykoliv to jde, tak zákazníkům zlevníme.
16: No, to je pěkný. Kdykoliv to jde. A to je přesně kdy.
18: Třeba právě teď.
19: Chcete ušetřit polovinu nákladů na plyn? Přejděte k E.ONu a až do konce tohoto roku budete mít plyn za půlku. Nechte to na nás. E.ON.
20: Každý den chtějí lidé nakupovat chytře, proto si vybírají Allegro. Pojď se o tom přesvědčit. Nějaké zajímavé slevy?
21: Na Allegro? Tam jsou vždycky nízké ceny.
20: Na tisíce produktů.
21: A máma se vždycky ráda odváže.
20: Boží. Meč dává výhodu hráči. Nízká cena dává výhodu všem. Každý si může užívat víc za méně. Protože Allegro dbá na to, aby ceny tisíců produktů byly co nejnižší. Ahoj, já jsem Cenfluencer, ten přes ceny.
22: A já Kůň, ten pro víc zhlédnutí.
20: Užívej si víc za méně. Allegro.
23: Některé změny vám mohou přinést více společných chvil, které si užijete naplno. S pomocí od Providentu to dáte s úsměvem. Pro všechny vaše malé i velké výzvy je tady půjčka desetinka. Je to jednoduché. Půjčte si třeba 20 tisíc a měsíčně splácejte jen desetinu. Provident. Spolu to zvládneme.
24: Namražený. Jägermeister Orange. Je jemný. Ovocný. Chuť, kterou chceš sdílet. Ať už si kdekoliv. Jemný a ovocný. Jägermeister Orange.
25: Nestíháte? Stresu se lze těžko vyhnout. Hořčík podporuje správnou funkci nervového systému a pomáhá snižovat únavu. Maximak. Ověřená kombinace hořčíku.

0: a vitamínu B6.
1: A nyní novinka. Organic s postupným uvolňováním.
2: Sajos. Barvy na vlasy Sajos Oleo Intense. Nově se šamponem po barvení. Pro profesionální rutinu barvení ve třech krocích. O 100% více lesku. Intenzivní barva. Sajos Oleo Intense. You Intensified.

0: Ahoj, já jsem Rixo. Také si nepamatujete, kdy vám u auta končí technická, pojištění a další věci? Naštěstí to všechno můžete mít v aplikaci Rixo. Kdy končí STK, dálniční známka, zelená karta a taky tam můžete mít všechny své pojistky. Chytrý, co?
1: V pořádku, můžete jet.
0: A tak vás žádná silniční kontrola nepřekvapí. Díky, naschle. Rixo.cz. Nejrychlejší cesta k nejlepšímu autopojištění.
2: Další bráška s pevnou kurkou. Vítej v mojí sauně. Je tu sice pořádnej hit, ale ten výsledek... ten za to stojí.
3: Sedlčanský hermelín. Objevte jeho potenciál.
2: Na grilu.
4: Dobrý. Jedno giga kombo s hranolkama.
5: Pane, ale tady jste ve Vodafonu.
4: Jo, jasně, tak jedno gigakombo s pevným internetem a k tomu 4 obyč tarify.
6: Tati!
4: Neomezený tarify.
3: Čím víc služeb u nás máte, tím víc ušetříte. Třeba neomezený tarif v gigakombu už od 489 korun. Stavte se v naší prodejně nebo na Vodafone.cz. Vodafone.
7: Svět se nepřestává točit a Yogobella překvapovat. Objevte i oblíbenou Yogobellu Panakota nyní v novém designu. Yogobella. Velkou radost nám všem dělá.
8: Buongiorno, Brede. Připrav si své oblíbené ledové kapučíno.

0: ven a dej si lahodný doušek. Vyberte si nový kávovar DeLonghi pro horké i ledové nápoje. Perfetto.
1: Zažijte s Cofidis Grand Tour v srdci pelotonu. Vyhrajte VIP zájezd pro dvě osoby na španělskou Vueltu. Nyní navíc s flexibilní půjčkou a nulovým úrokem na první tři měsíce nešlápnete vedle. Cofidis. Půjčka pro váš další krok.
2: Stačí klik a máte Happy Léto s věrnostním programem Happy od Vodafonu. Ten vám přináší spoustu skvělých odměn, třeba neomezená data zdarma. Stáhněte si aplikaci Můj Vodafone Plus a získejte odměny z Happy každý týden. Tak na ještě lepší spojení. Vodafone.

0: Raiffeisenbanka. Namražený Jägermeister Orange je jemný, ovocný, chuť, kterou chceš sdílet, ať už si kdekoliv. Jemný a ovocný Jägermeister Orange.
1: Volvo vám nyní přináší 4 roky servisu plus 4 roky záruky v ceně. S Volvem XC60 tak řešíte jen to, kam pojedete. O vše ostatní je dokonale postaráno. Pro maximální bezpečí na každé cestě. Více o akční nabídce na volvocars.cz nebo u autorizovaného partnera Volvo.
2: Příroda ví, jak žít. Vstává s porcí čerstvé energie. Přes poledne ji spolehlivě vyživuje slunce a v podvečer ukládá se ke spánku. Lučina, čistá energie z přírody.

0: kuchyně pro lepší probuzení. Rybináček. Chvíle, které chutnají líp. A teď v novém obalu. Stejná dobrota v novém kelínku.
1: Léto? Máme vše. Například Bepanthen ochranná mast. Pro miminka, maminky i celou rodinu. Při koupi dvou balení zaplatíte 249 korun za kus. Canesten krém pro léčbu plísňových onemocnění kůže a nohou. Nyní jen za 159 korun. Pocit plnosti, bolest žaludku, časné nasycení. Iberogast Neo léčí 7 zažívacích obtíží. A navíc s kartou výhod Dr. Max antikoncepce za výhodnější ceny.
2: Tito rozkošní tvorové se vyznačují skvrnami na oblečení, které se během dne hromadí. Někteří je na konci dne namáčí a drhnou. Jiní používají vanish gel, který díky 50% aktivního kyslíku navíc odstraňuje skvrny už při krátkém cyklu, což samotný prací přípravek často nedovede. Vanish. Důvěřuj růžové, zapomeň na skvrny. Perete bílé prádlo správně? Častým praním pouze s pracím přípravkem může prádlo zešednout. Bílý vanish gel zatočí se skvrnami a vrátí prádlu zářivou bělost.
0: Žijte naplno. O pojištění se postaráme my. Takhle. Direkt. Pojištění lusknutím prstu. Direkt pojišťovna.
3: Centropol pořád drží ceny energií. To chce fixovat.
4: A dělají to taky ostatní?
5: Asi by si radši posypali hlavu popelem.
6: Přejděte k nám. Máme garanci nejnižší ceny. Když si dojednáte fixaci, získáte jistotu v nejisté době až na další 3 roky. Přejděte k nám. Centropol.
7: Mami, já se chci čůrat.
8: No já už mám hlad, už tam bude.
9: Toho šutni se.
8: Mami,
10: to chce kuře.
11: Někdy to prostě chce kuře. Vyzkoušej již nyní novinky v McDonald's.
12: Nákupy. Ovládněte den s prémiovými hodinkami Huawei o 15% levněji.
13: Hustí.
12: Datart. Opravdový elektrospecialista.
14: From the corner of my eye, I see a pretty lady and she's posing on the cover.

0: Schwarzkopf Gliss. Zdravé vlasy začínají u pokožky hlavy. Nový Gliss Scalp Balance. Hloubková péče s pantenolem. Moje rutina pro zdravější vlasy a pokožku hlavy již za 3 týdny. Schwarzkopf Gliss Scalp Balance. Forever you. A pro regulaci kožního mazu na 72 hodin čisticí sérum Gliss Scalp Balance.
1: U nás byle rozhodně nakoupíte výhodně. Tento týden hrozny tmavé bezsemené za 39,90 a jihlavanka kilogram za 199,90. Byla.
0: Schwarzkopf Cream Supreme. Perfektní barva z pohodlí domova. Vyzkoušejte Schwarzkopf Cream Supreme.
2: Bála jsem se, že si zničím vlasy, ale teď jsou chráněné ve všech 3 krocích barvení.
0: Vysněná barva s péčí, kterou si zasloužíte. Schwarzkopf Cream Supreme. For every you.
3: Miu trápí pálení žáhy a Marii zažívací potíže. Řešením je Gaviscon Duo Effect. Rychle neutralizuje nadměrnou žaludeční kyselinu a vytváří ochranu bariéru pro dlouhotrvající úlevu až na 4 hodiny. Užívejte si, co máte rádi. S Gaviskonem Duo Effect.
4: Milé Česko,

0: Léto v KFC chutná skvěle. S kódem KFC Léto máte klasické twistry nebo zingry jen za 89 korun po celé léto. Navíc každý týden přinášíme letní novinky. Vyzkoušejte sýr slanina twister nebo zingr za 89 s kódem KFC Léto. Pouze nyní, pouze v KFC.
1: Toto je Fermato. Přírodní zálivka nejen na saláto. Je z čerstvých rajčáto, 100% bez chemikáto. Kapka Fermato.
2: A zachutná to.
1: Fermato. Chutná to.
3: Wow.
4: Wow.
3: Wow.
5: Je tady letní limitka. SUV Peugeot za skvělé ceny. Prostě wow.
6: OK, všichni, jdeme na to.
7: Pojďme mluvit o vlasech.
8: Mé vlasy jsou mým poznávacím znamením.
7: Můj účes reflektuje, kdo jsem a chci, aby vydržel.
8: Potřebuji účes, který vydrží. Schwarzkopf TAF tlaky na vlasy. S ochranným systémem Haptic, který posiluje vlasovou strukturu pro dlouhotrvající fixaci. Schwarzkopf TAF tlaky na vlasy. For every you.
9: Léto? Máme vše. Například Bepanthen ochranná mast. Pro miminka, maminky i celou rodinu. Při koupi dvou balení zaplatíte 249 korun za kus. Canesten krém pro léčbu plísňových onemocnění kůže a nohou. Nyní jen za 159 korun. Pocit plnosti, bolest žaludku, časné nasycení. Iberogast Neo léčí 7 zažívacích obtíží. A navíc s kartou výhod Dr. Max antikoncepce za výhodnější ceny.
10: Udělejte si radost. Získejte u T-Mobile slevu až 10 000 korun na všechny telefony. K mobilu, televizi i našemu nejsilnějšímu internetu T-Fiber.
11: Jak zaujmout holku? Jaký je to někoho políbit? O čem se mám bavit s holkou? Ahoj.
12: Ahoj.
13: Jste silnější, než si myslíte. Česká spořitelna.
14: Díky Moneybacku snadno ušetříte. Třeba za zítřejší kafe ve dvou. Aktivujte si ho v Georgii.
13: Česká spořitelna.

0: Prevenci výživou mohou chvíle s vašimi mazlíčky trvat co nejdéle. Brit. Pro víc společných zítřků.
1: Moment.
2: Konečně. Jsem oslnivě stylová. Jsem Omoda 7.
3: Vozy Omoda oslní i vás. Zvýhodnění až 150 000 korun jen do konce srpna.
4: Omoda.
5: Palete. Udržte si pocit čerstvě obarvených vlasů. Získejte dlouhotrvající zářivou barvu. Týden za týdnem až do dalšího barvení. S bohatým složením Oil-in Cream a s péčí proti poškození. Pro pocit hydratovaných vlasů. Palete Deluxe. Radost z barev.
6: Příroda ví, jak žít. Vstává s porcí čerstvé energie. Přes poledne ji spolehlivě vyživuje slunce a v podvečer ukládá se ke spánku. Lučina. Čistá energie z přírody.

0: nejlepší probuzení. Pribináček. Chvíle, které chutnají líp. A teď v novém obalu. Stejná dobrota v novém kelímku.
1: Skvrny? Žádný problém. Nový Persil Deep Clean. Silný proti nejodolnějším skvrnám. S patentovanou technologií Deep Clean. Uchovávejte mimo dosah dětí. Dokonalá čistota. To je Persil.
2: Jisk nabízí vše pro vaše vysněné venkovní prostory. Například zahradní židle za pouhých 1200 korun, sleva 60%. Nebo praktický altán za pouhých 6500 korun, sleva 50%. Jisk.

0: Schwarzkopf Gliss. Zdravé vlasy začínají u pokožky hlavy. Nový Gliss Scalp Balance. Hloubková péče s pantenolem. Moje rutina pro zdravější vlasy a pokožku hlavy již za 3 týdny. Schwarzkopf Gliss Scalp Balance. For every you. A pro regulaci kožního mazu na 72 hodin čisticí sérum Gliss Scalp Balance.
1: Už žádná šedá. Nový Persil Deep Clean. Pro bílé prádlo 5x bělejší. A teď je čas zazářit. S patentovanou technologií Deep Clean. Pro 5x zářivější bílou. Dokonalá čistota. To je Persil.
2: Schwarzkopf Cream Supreme. Perfektní barva z pohodlí domova. Vyzkoušejte Schwarzkopf Cream Supreme.
3: Bála jsem se, že si zničím vlasy, ale teď jsou chráněné ve všech 3 krocích barvení.
2: Vysněná barva s péčí, kterou si zasloužíte. Schwarzkopf Cream Supreme. For every you.
4: Miu trápí pálení žáhy a Marii zažívací potíže. Řešením je Gaviscon Duo Effect. Rychle neutralizuje nadměrnou žaludeční kyselinu a vytváří ochranu bariéru pro dlouhotrvající úlevu až na 4 hodiny. Užívejte si, co máte rádi. S Gavisconem Duo Effect.
5: Volá vaše nádobí o pomoc?
6: So what?
5: Somat Duo Gel, nyní s čistícími perličkami. Rychle se rozpouští a odstraňuje odolné nečistoty, dokonce i při krátkém cyklu. Pro zářivý lesk. Nový Somat Duo Gel, naše číslo 1.
7: Somat Micigel, pro mě číslo 1.

0: Je tady letní limitka. Peugeot Rifter za 524 tisíc. Prostě wow.
1: Sajos. Barvy na vlasy Sajos Oleo Intense. Nově se šamponem po barvení. Pro profesionální rutinu barvení ve třech krocích. O 100% více lesku. Intenzivní barva. Sajos Oleo Intense. You intensified.

0: je fajn.
1: Vše od zdejších regionálních dodavatelů si u nás zamilujete i vy. Kaufland. Z lásky k regionu.
2: Palete. Udržte si pocit čerstvě obarvených vlasů. Získejte dlouhotrvající zářivou barvu. Týden za týdnem až do dalšího barvení. S bohatým složením Oil-in Cream a s péčí proti poškození. Pro pocit hydratovaných vlasů. Palete Deluxe. Radost z barev.
3: Jak zaujmout holku? Jaký je to někoho políbit? O čem se mám bavit s holkou? Ahoj.
4: Ahoj.
5: Jste silnější, než si myslíte. Česká spořitelna.
6: Díky Moneybacku snadno ušetříte. Třeba za zítřejší kafe ve dvou. Aktivujte si ho v Georgii. Česká spořitelna.
7: Radost po ruce, kdykoliv je třeba. Soutěžte s Magenta Moments o zážitky a užijte si 30 giga dat a další dárky v aplikaci Můj T-Mobile.
8: Léto? Máme vše. Například Bepanthen ochranná mast. Pro miminka, maminky i celou rodinu. Při koupi dvou balení zaplatíte 249 korun za kus. Canesten krém pro léčbu plísňových onemocnění kůže a nohou nyní jen za 159 korun. Pocit plnosti, bolest žaludku, časné nasycení. Iberogast Neo léčí 7 zažívacích obtíží. A navíc s kartou výhod Dr. Max antikoncepce za výhodnější ceny.
9: Víte, jak voní pauza na kafé? Voní hezky. Stačí si do kávovaru nasypat zrnkovou jihlavanku. Už jste ji ochutnali? Jihlavanka. Poctivá káva. Nyní v novém stylovém designu.
10: Na náhlou silnou menstruaci se nedá připravit. Ale s novými vložkami Always Platinum Contour Flex to ani není třeba. Padnou vám těsněji, aby rychle absorbovaly při silné menstruaci. A ta přichází rychle. Proto Always stejně rychle absorbuje. Dejte s Bohem obavám. Always.
11: Milé Česko, léto v KFC chutná skvěle. S kódem KFC léto máte klasické twistry nebo zingry jen za 89 korun po celé léto. Navíc každý týden přinášíme letní novinky. Vyzkoušejte sýr slanina twister nebo zingr za 89 s kódem KFC léto. Pouze nyní, pouze v KFC.
12: Ztrácí vaše oblečení své kouzlo? Pervol ho obnoví, a to již po 10 praních. Nové? Ne. Vyprané v Pervolu.
13: Moment.
14: Konečně. Jsem oslněvě stylová. Jsem Omoda 7.
15: Vozy Omoda oslní i vás. Zvýhodnění až 150 000 korun jen do konce srpna. Omoda.

0: Léto máme vše. Například Hilak Forte při průjmu, zácpě a nadýmání. Nyní jen za 199 Kč. Sudokrem Multiexpert. Nejen pro miminka, ale pro každého. A sebou kdekoliv cestovní balení My Little Sudokrem z Aloe Vera. Escinteva. K léčbě chronické žilní nedostatečnosti křečových žil a otoků dolních končetin. A navíc k nákupu sluneční péče získáte plážový míč. Dr. Max.
1: Pane Zdeňku, vy se pištíte nejstarším veteránem na Písecku. Jak se o něj staráte?
2: No.
3: Já jsem si přišla rád s kamením.
4: Zdeňku, klid. Vždyť jste si k povinnému ručení naklikali havarijko.
2: No, protože to bylo levnější než ta stará pojistka bez něj.
5: Na klik.cz vám totiž do minuty srovnáme nabídky a vy si naklikáte tu, která vám dává smysl. Klik.cz, tak proč to dělat jinak?
6: Forfemina Slim s dvojím efektem. Pomáhá odvádět přebytečnou vodu a podporuje metabolismus. Forfemina Slim. Dvojí efekt pro štíhlou linii.
7: Ahoj, já jsem Rixo. Také si nepamatujete, kdy vám u auta končí technická, pojištění a další věci? Naštěstí to všechno můžete mít v aplikaci Rixo. Kdy končí STK, dálniční známka, zelená karta a taky tam můžete mít všechny své pojistky. Chytrý, co?
8: Pořádku, můžete jet.
7: A tak vás žádná silniční kontrola nepřekvapí. Díky, naschle. Rixo.cz, nejrychlejší cesta k nejlepšímu autopojištění.
9: Namražený Jägermeister Orange je jemný, ovocný, chuť, kterou chceš sdílet, ať už si kdekoliv. Jemný a ovocný Jägermeister Orange.
10: Každý způsob, jak prožít léto, je perfektní. Ale ten tvůj je stejně nejlepší. Jak chutná tvoje léto? Pepsi, vychutnej si léto po svém.
11: Hele, další soláry. To je super věc. Jenže když jich bude moc, tak to může způsobit to, no...
12: Výpadek?
11: No, vidíte, teď mi to vypadlo. Chtělo by to vymyslet něco, jak tomu předcházet.
13: To už je vymyšlený. S tohle věcičkou vaše baterie pomáhá udržovat síť v rovnováze.
12: A ještě na tom vyděláte.
14: Se službou E.ON Rovnováha pomáhá vaše baterie udržovat stabilní síť. A každý měsíc za to od nás dostanete 450 korun. Nechte to na nás. E.ON.
15: Sajos. Barvy na vlasy Sajos Oleo Intense. Nově se šamponem po barvení. Pro profesionální rutinu barvení ve třech krocích. O 100% více lesku. Intenzivní barva. Sajos Oleo Intense. You Intensified.
16: Co má v životě smysl hromadit? Zážitky. Ty vám nikdo nevezme. Tak co chcete zažít? Bydlet v pěti hvězdě. Královsky posnídat. Nebo se jen božsky flákat. A co být mistrem úniků? Ikonou labužníků. Začněte se těšit. Slevomat. To musíte zažít.
17: Vy a Vodafone TV, dokonalý mé.

0: Sledujte jako první novou reality show Are You One o hledání ideálního protějšku. V ceně základního tarifu získáte předplatné Prima Plus Premium s exkluzivními pořady bez reklam a dříve než poběží v televizi. K tomu více než 100 televizních programů. To vše už od 180 korun měsíčně na Vodafone TV. Vodafone.
1: Léto? Máme vše. Například Bepanthen ochranná mast. Pro miminka, maminky i celou rodinu. Při koupi dvou balení zaplatíte 249 korun za kus. Canesten krém. Pro léčbu plísňových onemocnění kůže a nohou. Nyní jen za 159 korun. Pocit plnosti, bolest žaludku, časné nasycení. Iberogast Neo léčí 7 zažívacích obtíží. A navíc s kartou výhod Dr. Max antikoncepce za výhodnější ceny.
2: Zeva Deluxe s extra vrstvami hebkosti. Tak hebké. Vaše pokožka bude jako na obláčku.
3: Vybírejte s rozumem. Dongfeng Mage nebo Shine GS může být váš již od 499 900 korun. Nyní i s 10letou zárukou bez omezení kilometrů. Dongfeng. Již 15krát v České republice.
4: Některé změny vám mohou přinést více společných chvil, které si užijete naplno. S pomocí od Providentu to dáte s úsměvem. Pro všechny vaše malé i velké výzvy je tady půjčka desetinka. Je to jednoduché. Půjčte si třeba 20 tisíc a
5: městská cena dává výhodu všem. Každý si může užívat víc za méně. Protože Allegro dbá na to, aby ceny tisíců produktů byly co nejnižší. Ahoj, já jsem Cenfluencer, ten přes ceny.
6: A já Kůň, ten pro víc zhlédnutí.
5: Užívej si víc za méně. Allegro.
7: Máte někdy pocit, že váš mycí prostředek nestíhá?

0: Vše od zdejších regionálních dodavatelů si u nás zamilujete i vy. Kaufland. Z lásky k regionům.
1: Nový prací gel Cocolino Wonder Wash, inspirovaný rychlostí Usaina Bolta. Náš první prací gel navržený pro rychlý program. Odstraní nečistoty a dodá jedinečnou vůni. Nový Cocolino Wonder Wash. Přepni na rychlé praní.
2: U nás v Bile rozhodně nakoupíte výhodně. Tento týden hrozny tmavé bezsemené za 39,90 a jihlavanka kilogram za 199,90. Bila.
3: Skvrny? Žádný problém. Nový Persil Deep Clean. Silný proti nejodolnějším skvrnám. S patentovanou technologií Deep Clean. Uchovávejte mimo dosah dětí. Dokonalá čistota. To je Persil.
4: Tohle nejsou jen české produkty. Tohle jsou české Albert produkty. Děláme vše, aby byly nejen české, ale i lepší. Aby zelenina byla nejen lokální, ale bez pesticidů. Abychom i malé dodavatele dostali na výsluní. Abychom řemeslo nejen udržovali, ale i vylepšovali. A aby to, co je chutné a poctivé, bylo za ceny, které si...
5: Bez.
4: Ano, bez obav může dovolit každý. Lepší pro vás, lepší pro Česko. Albert.
6: Zánět močového měchýře, bolest, pálení, časté močení. Kanefron účinně léčí vaše příznaky. Kanefron. Močové cesty pod kontrolou. Najdete ve vaší lékárně.
7: Den dobrý. František Pisalovský z Gazeta Polska. Vy český chatář?
8: Ano, já jsem chatář český. Tak.
7: Vaše chatářstvo chata česká?
8: To je to česká chata.
7: A chleba je z Polsky?
8: Ne, tak ten chleba je český.
7: A okurky z Ungária?
8: Ne, to nejsou ungarský, to jsou český okurky. To.
7: Všechno český?
8: Ano, je to tady všechno český. To.
7: Všechno český?
8: No, všechno český a dobrý. Mhm.
7: Tak dobrý den. Den dobrý.
1: Co je české, to je dobré. Karlova koruna je celá česká. Penny.
9: Miu trápí pálení žáhy a Marii zažívací potíže. Řešením je Gaviscon Duo Effect. Rychle neutralizuje nadměrnou žaludeční kyselinu a vytváří ochranu bariéru pro dlouhotrvající úlevu až na 4 hodiny. Užívejte si, co máte rádi. S Gavisconem Duo Effect.
10: Ztrácí vaše oblečení své kouzlo? Pervol ho obnoví, a to již po 10 praních. Nové? Ne, vyprané v Pervolu.
11: Jak zaujmout holku? Jaký je to někoho políbit?

0: čem se mám bavit s holkou? Ahoj.
1: Ahoj.
2: Jste silnější, než si myslíte. Česká spořitelna. Díky Moneybacku snadno ušetříte. Třeba za zítřejší kafe ve dvou. Aktivujte si ho v Georgii. Česká spořitelna.
3: Užijte si Mio Netto. Víc než jen Prosecco.

0: chvíle s vašimi mazlíčky trvat co nejdéle. Brit. Pro víc společných zítřků.
1: Tohle není jen obyčejná grilovačka. Tohle je Albert grilovačka. Bez složitého marinování a navíc bez éček. Jen prvotřídní krkovice naložená v naší gurmánské marinádě z přírodních ingrediencí. A bez éček. Vidíte? Objevte v Albertu i další marinovaná masa pro prvotřídní grilovačku za pár minut na talíři. A ceny? Nepřepálené. Albert stojí za to jíst lépe.
2: Toto je Fermato. Přírodní zálivka nejen na saláto. Je z čerstvých rajčáto, 100% bez chemikáto. Kapka Fermato.
3: A zachutná to.
2: Fermato. Chutná to.

0: nový Nissan X-Trail. Spolehlivý a nyní ještě výhodněji.
1: Wow.
0: Je tady letní limitka. SUV Peugeot za skvělé ceny. Prostě wow.
2: Udělejte si radost. Získejte u T-Mobile slevu až 10 000 korun na všechny telefony. K mobilu, televizi i našemu nejsilnějšímu internetu T-Fiber.
3: I got, you got, we got everybody.

0: Pane Zdeňku, vy se pyšníte nejstarším veteránem na Písecku. Jak se o něj staráte?
1: No.
2: Já jsem si přišla rád s kamením.
3: Zdeňku, klid. Vždyť jste si k povinnému ručení naklikali havarijko.
1: No, protože to bylo levnější než ta stará pojistka bez něj. Mm-hmm.
4: Na klik.cz vám totiž do minuty srovnáme nabídky a vy si naklikáte tu, která vám dává smysl. Klik.cz, tak proč to dělat jinak?
5: V akci tvaroh tučný Karlova koruna. Nízké ceny, hezky česky. Penny.
6: Ahoj, já jsem Rixo. Také si nepamatujete, kdy vám u auta končí technická, pojištění a další věci? Naštěstí to všechno můžete mít v aplikaci Rixo, kdy končí STK, dálniční známka, zelená karta a taky tam můžete mít všechny své pojistky. Chytrý, co?
7: V pořádku, můžete jet.
6: A tak vás žádná silniční kontrola nepřekvapí. Díky, naschle. Rixo.cz, nejrychlejší cesta k nejlepšímu autopojištění.
8: Nový prací gel Cocolino Wonder Wash, inspirovaný rychlostí Usaina Bolta. Náš první prací gel navržený pro rychlý program. Odstraní nečistoty a dodá jedinečnou vůni. Nový Cocolino Wonder Wash. Přepni na rychlé praní.
9: Forfemina Slim s dvojím efektem.

0: pomáhá odvádět přebytečnou vodu a podporuje metabolismus. Forfemina Slim. Dvojí efekt pro štíhlou linii.
1: Tak nám to zase zvedli, Jiřinko. To už je snad nějaká tradice, nebo co? Copak neexistuje normální dodavatel energie, který pořád nezdražuje?
2: U E.ONu máme jinou tradici. Kdykoliv to jde, tak zákazníkům zlevníme.
1: No, to je pěkný. Kdykoliv to jde. A to je přesně kdy.
3: Třeba právě teď.
4: Chcete ušetřit polovinu nákladů na plyn? Přejděte k E.ONu a až do konce tohoto roku budete mít plyn za půlku. Nechte to na nás. E.ON.
5: Vybírejte s rozumem. Dongfeng Mage nebo Shine GS může být váš již od 499 900 korun. Nyní i s 10letou zárukou bez omezení kilometrů. Dongfeng. Již 15krát v České republice.
6: Namražený. Jägermeister Orange. Je jemný. Ovocný. Chuť, kterou chceš sdílet. Ať už si kdekoliv. Jemný a ovocný. Jägermeister Orange.
0: Sajos. Barvy na vlasy Sajos Oleo Intense. Nově se šamponem po barvení. Pro profesionální rutinu barvení ve třech krocích. O 100% více lesku. Intenzivní barva. Sajos Oleo Intense. You Intensified.
7: Některé změny vám mohou přinést více společných chvil, které si užijete naplno. S pomocí od Providentu to dáte s úsměvem. Pro všechny vaše malé i velké výzvy je tady půjčka desetinka. Je to jednoduché. Půjčte si třeba 20 tisíc a měsíčně splácejte jen desetinu. Provident. Spolu to zvládneme.
8: Vy a Vodafone TV? Dokonalý meč. Sledujte jako první novou reality show Are You One o hledání ideálního protějšku. V ceně základního tarifu získáte předplatné Prima Plus Premium s exkluzivními pořady bez reklam a dříve než poběží v televizi. K tomu více než 100 televizních programů. To vše už od 180 korun měsíčně na Vodafone TV. Vodafone.
9: Léto? Máme vše. Například Bepanthen ochranná mast. Pro miminka, maminky i celou rodinu. Při koupi dvou balení zaplatíte 249 korun za kus. Canesten krém pro léčbu plísňových onemocnění kůže a nohou. Nyní jen za 159 korun. Pocit plnosti, bolest žaludku, časné nasycení. Iberogast Neo léčí 7 zažívacích obtíží. A navíc s kartou výhod Dr. Max antikoncepce za výhodnější ceny.
10: Datart nákupy. Ovládněte den s prémiovými hodinkami Huawei o 15% levněji.
11: Hustí.
10: Datart. Opravdový elektrospecialista.
12: Co má v životě smysl hromadit? Zážitky. Ty vám nikdo nevezme. Tak co chcete zažít? Bydlet v 5 hvězdě. Královsky posnídat. Nebo se jen... Božsky flákat. A co být mistrem úniků? Ikonou labužníků. Začněte se těšit. Slevomat. To musíte zažít.
13: Každý způsob, jak prožít léto, je perfektní. Ale ten tvůj je stejně nejlepší. Jak chutná tvoje léto? Pepsi, vychutnej si léto po svém.
14: Každý den chtějí lidé nakupovat chytře, proto si vybírají Allegro. Pojď se o tom přesvědčit. Nějaké zajímavé slevy?
15: Na Allegro? Tam jsou vždycky nízké ceny.
14: Na tisíce produktů.
15: A máma se vždycky ráda odváže.
14: Boží. Meč dává výhodu hráči. Nízká cena dává výhodu všem. Každý si může užívat víc za méně. Protože Allegro dbá na to, aby ceny tisíců produktů byly co nejnižší. Ahoj, já jsem Cenfluencer, ten přes ceny.
16: A já Kůň, ten pro víc zhlédnutí.
14: Užívej si víc za méně. Allegro.
17: Máte někdy pocit, že váš mycí prostředek nestíhá? S novým jarem je mytí účinnější a stačí jediná dávka. Hustá pěna odstraňuje mastnotu, jako by tam nikdy nebyla. Protože koncentrovaný jar má dvakrát silnější odmašťovací účinky než další nejprodávanější značka. Načerpejte novou mycí sílu.

0: Jak zaujmout holku? Jaký je to někoho políbit? O čem se mám bavit s holkou? Ahoj.
1: Ahoj.
2: Jste silnější, než si myslíte. Česká spořitelna. Díky Moneybacku snadno ušetříte. Třeba za zítřejší kafe ve dvou. Aktivujte si ho v Georgii. Česká spořitelna.

0: Wow.
1: Je tady letní limitka. Peugeot Rifter za 524 tisíc. Prostě wow.
2: U nás byle rozhodně nakoupíte výhodně. Tento týden hrozny tmavé bezsemené za 39,90 a jihlavanka kilogram za 199,90. Byla.
3: Zánět močového měchýře, bolest, pálení, časté močení. Kanefron účinně léčí vaše příznaky. Kanefron. Močové cesty pod kontrolou. Najdete ve vaší lékárně.
4: Tohle nejsou jen české produkty. Tohle jsou české Albert produkty. Děláme vše, aby byly nejen české, ale i lepší. Aby zelenina byla...

0: A nejen lokální, ale bez pesticidů. Abychom i malé dodavatele dostali na výsluní. Abychom řemeslo nejen udržovali, ale i vylepšovali. A aby to, co je chutné a poctivé, bylo za ceny, které si...
1: Bez.
0: Ano, bez obav může dovolit každý. Lepší pro vás, lepší pro Česko. Albert.
2: Už žádná šedá. Nový Persil Deep Clean. Pro bílé prádlo pětkrát bělejší. A teď je čas zazářit. S patentovanou technologií Deep Clean. Pro pětkrát zářivější bílou. Dokonalá čistota. To je Persil.
3: Se nerozbalíš?
4: No, to já se schovám, to je škoda. K svému od tebe, když tak ne.
3: No to ani náhodou.

0: Co je české, to je dobré. Karlova koruna je celá česká. Penny.
1: Miu trápí pálení žáhy a Marii zažívací potíže. Řešením je Gaviscon Duo Effect. Rychle neutralizuje nadměrnou žaludeční kyselinu a vytváří ochranu bariéru pro dlouhotrvající úlevu až na 4 hodiny. Užívejte si, co máte rádi. S Gavisconem Duo Effect.
2: Tohle není jen obyčejná grilovačka. Tohle je Albert grilovačka. Bez složitého marinování a navíc bez éček. Jen prvotřídní krkovice naložená v naší gurmánské marinádě z přírodních ingrediencí. A bez éček. Vidíte? Objevte v Albertu i další marinovaná masa pro prvotřídní grilovačku za pár minut na talíři. A ceny? Nepřepálené. Albert stojí za to jíst lépe.
3: Udělejte si radost. Získejte u T-Mobile slevu až 10 000 korun na všechny telefony. K mobilu, televizi i našemu nejsilnějšímu internetu T-Fiber.
4: Milé Česko, léto v KFC chutná skvěle. S kódem KFC léto máte klasické twistry nebo zingry jen za 89 korun po celé léto. Navíc každý týden přinášíme letní novinky. Vyzkoušejte sýr slanina twister nebo zingr za 89 s kódem KFC léto. Pouze nyní, pouze v KFC.

0: I Omoda oslní i vás. Zvýhodnění až 150 000 korun jen do konce srpna. Omoda.
1: Co děláš?
2: Jsi rozpálený, tak jsem si chtěl dát na tobě vajíčka, abys mě ušetřil za pé.
1: Ať vejce z břicha vždycky si jede. Jsi přeci má dělat na zádech, ne?
2: Promiň. Penny.
3: Užijte si Mio Netto, víc než jen Prosecco.

0: Vše od zdejších regionálních dodavatelů si u nás zamilujete i vy. Kaufland. Z lásky k regionům.
1: Každý centimetr mé pokožky si zaslouží lásku. Proto důvěřuji vína z Comfort Guide Miami s 5 břity s dlouhou životností a technologií Skin Cushion, která pomáhá chránit pokožku před podrážděním při olení. Nyní s praktickým držáčkem do sprchy. Moje pokožka, taková, jakou ji chci. Vínas.
2: Tohle není jen obyčejná grilovačka. Tohle je Albert grilovačka. Bez složitého marinování a navíc bez éček. Jen prvotřídní krkovice naložená v naší gurmánské marinádě z přírodních ingrediencí. A bez éček. Vidíte? Objevte v Albertu i další marinovaná masa pro prvotřídní grilovačku za pár minut na talíři. A ceny? Nepřepálené. Albert stojí za to jíst lépe.
3: Tady jsme!
4: Oh! Prosečník, který není spocený.
5: A voní svěže. Po mentolu. Neuvěřitelné.
6: To díky novému antiperspirantu Cold Spice. Pro okamžitý pocit schlazení. Nový sprchový gel Cold Spice s mentolem pro dlouhotrvající svěžest a okamžitý pocit schlazení.
5: Ahoj zlatíčko, stýská se ti po vůni domova? Posílám ti nový Lenor, který tě bude hýčkat pohodlím. Při každém pohybu uvolňuje svěží vůni, která tak dlouho vydrží. Teď se můžeš cítit jako doma, než se znovu obejmeme. Lenor, můj osvědčený recept na dlouhotrvající svěžest.
7: Když se bříško v noci zmenší, plenky mohou protékat a na pokožce děťátka zanechat pocit vlhkosti. Vyzkoušejte plenkové kalhotky Pampers Pants s dokonale padnoucím pružným pasem. Přizpůsobují se tvaru bříška a absorbují vlhkost, kterou zadržují uvnitř. Pampers Pants.
8: Docházejí vám plenky? Kupte si měsíční zásobu Pampers za skvělé ceny na alza.cz. Navíc díky členství v Alza Plus s doručením zdarma.
9: Den dobrý, František Pisalovský z Gazeta Polska. Vy český chatář?
10: Ano, já jsem chatář český.
9: Vaše chatářstvo chata česká?
10: To je to česká chata.
9: A chleba je z Polsky?
10: Ne, tak ten chleba je český.
9: A okurky z Ungária?
10: Ne, to nejsou ungárský, to jsou český okurky.
9: Všechno česky?
10: Ano, je to tady všechno česky.
9: Všechno česky?
10: Hm? Všechno česky a dobrý. Mhm.
9: Tak dobrý den. Den dobrý.
11: Co je české, to je dobré. Karlova koruna je celá česká. Penny.
12: Je tady letní limitka. SUV Peugeot za skvělé ceny. Prostě wow.

0: 15 500 korun, sleva 50%. JISK, Scandinavian Sleeping and Living.
1: Zánět močového měchýře, bolest, pálení, časté močení. Kanefron účinně léčí vaše příznaky.

0: příznaky. Kanefron. Močové cesty pod kontrolou. Najdete ve vaší lékárně.
1: Moment.
2: Konečně. Jsem oslněvě stylová. Jsem Omoda 7.
3: Vozy Omoda oslní i vás. Zvýhodnění až 150 000 korun jen do konce srpna. Omoda.
4: Schwarzkopf Cream Supreme. Perfektní barva z pohodlí domova. Vyzkoušejte Schwarzkopf Cream Supreme.
5: Bála jsem se, že si zničím vlasy, ale teď jsou chráněné ve všech třech krocích barvení.
4: Vysněná barva s péčí, kterou si zasloužíte. Schwarzkopf Cream Supreme. For every you.
6: Nezáleží na tom, že není odmočené ani opláchnuté, ani na tom, že použijete krátký cyklus. Na čem ale záleží je to, že používáte Nový Jar 30-minutový zázrak.
7: Kombinuje totiž sílu našich 5 mycích gelů. Nový Jar 30-minute miracle si poradí i s odolnými zbytky jídla. A na tom opravdu záleží. Nový Jar 30-minute miracle, naše jednička na mytí odolných zbytků jídla. Produkty Jar seženete nyní výhodně v drogeriích Teta.

to chodí, hlavu nevěším, pojedu lodí. Než si to hodit, spíš se hodím do pohody u vody a počkám si, až retro zase

0: Jak zaujmout holku? Jaký je to někoho políbit? O čem se mám bavit s holkou? Ahoj.
1: Ahoj.
2: Jste silnější, než si myslíte. Česká spořitelna. Díky Moneybacku snadno ušetříte. Třeba za zítřejší kafe ve dvou. Aktivujte si ho v Georgii. Česká spořitelna.

0: Wow.
1: Je tady letní limitka. Peugeot Rifter za 524 tisíc. Prostě wow.
2: U nás v Bile rozhodně nakoupíte výhodně. Tento týden hrozny tmavé bezsemené za 39,90 a jihlavanka kilogram za 199,90. Bila.
3: Zánět močového měchýře, bolest, pálení, časté močení. Kanefron účinně léčí vaše příznaky. Kanefron. Močové cesty pod kontrolou. Najdete ve vaší lékárně.
4: Tohle nejsou jen české produkty. Tohle jsou české Albert produkty. Děláme vše, aby byly nejen české, ale i lepší. Aby zelenina byla nejen lokální, ale bez pesticidů. Abychom i malé dodavatele dostali na výsluní. Abychom řemeslo nejen udržovali, ale i vylepšovali. A aby to, co je chutné a poctivé, bylo za ceny, které si...
5: Bez.
4: Ano, bez obav může dovolit každý. Lepší pro vás, lepší pro Česko. Albert.
6: Skvrny? Žádný problém. Nový Persil Deep Clean. Silný proti nejodolnějším skvrnám. S patentovanou technologií Deep Clean. Uchovávejte mimo dosah dětí. Dokonalá čistota. To je Persil.
7: Ty se nerozbalíš?
8: No, to se schovám, to je škoda. K svému od tebe, když tak ne.
7: No to ani náhodou.

0: Co je české, to je dobré. Karlova koruna je celá česká. Penny.
1: Toto je Fermáto. Přírodní zálivka, nejen na saláto. Je z čerstvých rajčáto, 100% bez chemikáto. Kapka Fermáto.
2: A zachutná to.
1: Fermáto, chutná to.
3: Milé Česko, léto v KFC chutná skvěle. S kódem KFC léto máte klasické twistry nebo zingry jen za 89 korun po celé léto. Navíc každý týden přinášíme letní novinky. Vyzkoušejte sýr slanina twister nebo zingr za 89 s kódem KFC léto. Pouze nyní, pouze v KFC.
4: Moment.
5: Oh, konečně.
6: Jsem oslněvě stylová. Jsem Omoda 7.
7: Vozy Omoda oslní i vás. Zvýhodnění až 150 000 korun jen do konce srpna.
8: Omoda.

0: si výživou mohou chvíle s vašimi mazlíčky trvat co nejdéle. Brit. Pro víc společných zítřků.
1: Miu trápí pálení žáhy a Marii zažívací potíže. Řešením je Gaviscon Duo Effect. Rychle neutralizuje nadměrnou žaludeční kyselinu a vytváří ochranu bariéru pro dlouhotrvající úlevu až na 4 hodiny. Užívejte si, co máte rádi. S Gaviskonem Duo Effect.
2: Ztrácí vaše oblečení své kouzlo? Pervol ho obnoví, a to již po 10 praních. Nové? Ne, vyprané v Pervolu.
3: Udělejte si radost. Získejte u T-Mobile slevu až 10 000 korun na všechny telefony. K mobilu, televizi i našemu nejsilnějšímu internetu T-Fiber.

0: mezi jogurty a mezi sýry.
1: Léto s Penny, hezky česky. Užijte si Mio Netto, víc než jen Prosecco.

0: Volvo vám nyní přináší 4 roky servisu plus 4 roky záruky v ceně. S Volvem XC60 tak řešíte jen to, kam pojedete. O vše ostatní je dokonale postaráno. Pro maximální bezpečí na každé cestě. Více o akční nabídce na volvocars.cz nebo u autorizovaného partnera Volvo.
1: Dobrý, 1 giga kombo s hranolkama.
2: Pane, ale tady jste ve Vodafonu.
1: Jo, jasně, tak 1 giga kombo s pevným internetem a k tomu 4 obyč tarify.
3: Tati!
1: Neomezený tarify.
4: Čím víc služeb u nás máte, tím víc ušetříte. Třeba neomezený tarif v Gigakombu už od 489 korun. Stavte se v naší prodejně. Nebo na Vodafone.cz. Vodafone.
5: Ahoj, já jsem Rixo. Také si nepamatujete, kdy vám u auta končí technická, pojištění a další věci? Naštěstí to všechno můžete mít v aplikaci Rixo. Kdy končí STK, dálniční známka, zelená karta a taky tam můžete mít všechny své pojistky. Chytrý, co?
6: V pořádku, můžete jet.
5: A tak vás žádná silniční kontrola nepřekvapí. Díky, naschle. Rixo.cz. Nejrychlejší cesta k nejlepšímu autopojištění.
7: Udělejte si radost prémiovým Xiaomi 17T s mistrovským teleobjektivem a využijte slevu 10 000 korun od T-Mobile. Pro telefony se přece chodí k nám.
8: Pane Zdeňku, vy se pyšníte nejstarším veteránem na Písecku. Jak se o něj staráte?
9: No.
10: Já jsem si přišla rád s kamením.
11: Zdeňku, klid. Vždyť jste si k povinnému ručení naklikali havarijko.
9: No, protože to bylo levnější než ta stará pojistka bez něj.
12: Na klik.cz vám totiž do minuty srovnáme nabídky a vy si naklikáte tu, která vám dává smysl. Klik.cz, tak proč to dělat jinak?
13: Žijte naplno. O pojištění se postaráme my. Takhle. Direkt. Pojištění lusknutím prstu. Direkt pojišťovna.
14: Oh.
15: Oh.
16: Oh, moment.
14: Oh, konečně.
13: Jsem oslněvě stylová. Jsem Omoda 7.
17: Vozy Omoda oslní i vás. Zvýhodnění až 150 000 korun jen do konce srpna.
18: Omoda.

0: nový Nissan X-Trail. Spolehlivý a nyní ještě výhodněji.
1: Forfemina Slim s dvojím efektem. Pomáhá odvádět přebytečnou vodu a podporuje metabolismus. Forfemina Slim. Dvojí efekt pro štíhlou linii.

0: Kota nyní v novém designu. Jogovela. Velkou radost nám všem dělá.
1: Co má v životě smysl hromadit? Zážitky. Ty vám nikdo nevezme. Tak co chcete zažít? Bydlet v pěti hvězdě. Královsky posnídat. Nebo se jen božsky flákat. A co být mistrem úniků? Ikonou labužníků. Začněte se těšit. Slevomat. To musíte zažít.
2: Udělejte si radost.

0: ultratenkou Motorola Edge 70 se špičkovou odolností. A využijte slevu 10 000 korun od T-Mobile. Pro telefony se přece chodí k nám.
1: Tak, co je s tím grillem?
2: Grídek. Koupím ho, až bude v akci.
1: Proč čekat? Na Allegro jsou vždycky nízké ceny.
2: A fakt, že jo?
3: Kdo to byl?
4: Jsem influencer, ten přes ceny. Užívej si víc, co méně. Allegro.
5: Mějte silné a dlouhé vlasy se Schauma Stronger for Longer. Nové složení s ibiškem, rozmarínem a vyživujícím provitamínem B5. Šampon a kondicionér pro až o 80% hladší vlasy. Dokonalá hebkost každý den. Schauma Stronger for Longer. A pro extra péči vyzkoušejte Schauma posilující kondicionér ve spreji.
6: A můžete ji vyzkoušet.
7: Ale my máme vypráno.
8: Co tady děláte?
7: Testujem.
9: To je dopravác.
10: Vyrazte do města i do hor s elektrokoly Gogen, nyní s exkluzivní slevou. Tatart,

0: Sberbanka.
1: Centropol pořád drží ceny energií. To chce fixovat.
2: A dělej to taky ostatní?
3: Asi by si radši posypali hlavu popelem.
4: Přejděte k nám. Máme garanci nejnižší ceny. Když si dojednáte fixaci, získáte jistotu v nejisté době až na další 3 roky. Přejděte k nám. Centropol.

0: Jak zaujmout holku? Jaký je to někoho políbit? O čem se mám bavit s holkou? Ahoj.
1: Ahoj.
2: Jste silnější, než si myslíte. Česká spořitelna. Díky Moneybacku snadno ušetříte. Třeba za zítřejší kafe ve dvou. Aktivujte si ho v Georgii. Česká spořitelna.
3: Schwarzkopf Cream Supreme. Perfektní barva z pohodlí domova. Vyzkoušejte Schwarzkopf Cream Supreme.
4: Bála jsem se, že si zničím vlasy, ale teď jsou chráněné ve všech třech krocích barvení.
3: Vysněná barva s péčí, kterou si zasloužíte. Schwarzkopf Cream Supreme. For every you.

0: je fajn.
1: Vše od zdejších regionálních dodavatelů si u nás zamilujete i vy. Kaufland. Z lásky k regionům.
2: Schwarzkopf Gliss. Zdravé vlasy začínají u pokožky hlavy. Nový Gliss Scalp Balance. Hloubková péče s pantenolem. Moje rutina pro zdravější vlasy a pokožku hlavy již za 3 týdny. Schwarzkopf Gliss Scalp Balance. Forever you. A pro regulaci kožního mazu na 72 hodin čisticí sérum Gliss Scalp Balance.
3: Jisk nabízí vše pro vaše vysněné venkovní prostory. Například zahradní židle za pouhých 1200 korun, sleva 60%. Nebo praktický altán za pouhých 6500 korun, sleva 50%. Jisk. Scandinavian Sleeping and Living.
4: Vysušuje vám teplo vlasy? Nový krém Pantene Heat and Glow. Naše složení díky teplu uvolňuje 4x více živin pro V. Proměňte suché vlasy v hydratované. Udělejte z tepla svého spojence. Prohebké, lesklé a zdravé vlasy. Non-stop hydratace aktivovaná teplem. Pantene.
5: Pocení? Ani náhodou. Nivea Dermacontrol Clinical. S naší dosud nejúčinnější ochranou vyvinutou se 100% expertízou. Chrání až 100 hodin proti pocení a zápachu. Nová řada Dermacontrol Clinical. Nivea pro pleť.
6: Radost po ruce, kdykoliv je třeba. Soutěžte s Magenta Moments o zážitky a užijte si 30 giga dat a další dárky v aplikaci Můj T-Mobile.
7: Palete, udržte si pocit čerstvě obarvených vlasů. Získejte dlouhotrvající zářivou barvu. Týden za týdnem až do dalšího barvení. S bohatým složením

0: a s péčí proti poškození pro pocit hydratovaných vlasů. Palette Deluxe. Radost z barev.
1: Milé Česko, léto v KFC chutná skvěle. S kódem KFC léto máte klasické twistry nebo zingry jen za 89 korun po celé léto. Navíc každý týden přinášíme letní novinky. Vyzkoušejte sýr slanina twistr nebo zingr za 89 s kódem KFC léto. Pouze nyní, pouze v KFC.
2: Miu trápí pálení žáhy a Marii zažívací potíže. Řešením je Gaviscon Duo Effect. Rychle neutralizuje nadměrnou žaludeční kyselinu a vytváří ochranu bariéru pro dlouhotrvající úlevu až na 4 hodiny. Užívejte si, co máte rádi. S Gavisconem Duo Effect.
3: Udělejte si radost. Získejte u T-Mobile slevu až 10 000 korun na všechny telefony. K mobilu, televizi i našemu nejsilnějšímu internetu T-Fiber.
4: Toto je Fermato. Přírodní zálivka nejen na saláto. Je z čerstvých rajčáto, 100% bez chemikáto. Kapka Fermato.
5: A zachutná to.
4: Fermato. Chutná to.
6: Už žádná šedá. Nový Persil Deep Clean. Pro bílé prádlo pětkrát bělejší. A teď je čas zazářit. S patentovanou technologií Deep Clean. Pro pětkrát zářivější bílou. Dokonalá čistota. To je Persil.
7: Ahoj, tady Iga Švěntek. Chcete vědět, jak pečuji o své zuby? Takhle ne. Vybrala jsem si elektrický kartáček Oral-B Aion s kulatou kartáčkovou hlavou, která se přizpůsobuje zubům a odstraňuje o 100% více zubního plaku než manuální kartáček. Oral-B Aion. O 100% čistější zuby. Vyměňte zubní kartáček ještě dnes a užívejte si pocit dokonalé čistoty.
8: Víte, jak voní pauza na kafe? Voní hezky. Stačí si do kávovaru nasypat zrnkovou jihlavanku. Už jste ji ochutnali? Jihlavanka. Poctivá káva. Nyní v novém stylovém designu.
9: Sajos. Barvy na vlasy Sajos Oleo Intense. Nově se šamponem po barvení. Pro profesionální rutinu barvení ve třech krocích. O 100% více lesku. Intenzivní barva. Sajos Oleo Intense. You Intensified.
10: Oh, moment.
11: Konečně. Jsem oslněvě stylová. Jsem Omoda 7.
12: Voři Omoda.

0: Vše od zdejších regionálních dodavatelů si u nás zamilujete i vy. Kaufland. Z lásky k regionům.
1: Nový prací gel Cocolino Wonder Wash, inspirovaný rychlostí Usaina Bolta. Náš první prací gel navržený pro rychlý program. Odstraní nečistoty a dodá jedinečnou vůni. Nový Cocolino Wonder Wash. Přepni na rychlé praní.
2: Tohle není jen obyčejná grilovačka. Tohle je Albert grilovačka. Bez složitého marinování a navíc bez éček. Jen prvotřídní krkovice naložená v naší gurmánské marinádě z přírodních ingrediencí. A bez éček. Vidíte? Objevte v Albertu i další marinovaná masa pro prvotřídní grilovačku za pár minut na talíři. A ceny? Nepřepálené. Albert stojí za to jíst lépe.
3: Každý centimetr mé pokožky si zaslouží lásku. Proto důvěřuji vína z Comfort Guide Miami s 5 břity s dlouhou životností a technologií Skin Cushion, která pomáhá chránit pokožku před podrážděním při olení. Nyní s praktickým držáčkem do sprchy. Moje pokožka, taková, jakou ji chci. Vínas.
2: Tohle nejsou jen české produkty. Tohle jsou české Albert produkty. Děláme vše, aby byly nejen české, ale i lepší. Aby zelenina byla nejen lokální, ale bez pesticidů. Abychom i malé dodavatele dostali na výsluní. Abychom řemeslo nejen udržovali, ale i vylepšovali. A aby to

0: To, co je chutné a poctivé, bylo za ceny, které si...
1: Bez...
0: Ano, bez obav může dovolit každý. Lepší pro vás, lepší pro Česko. Albert.
2: Ahoj, zlatíčko. Stýská se ti po vůni domova? Posílám ti nový Lenor, který tě bude hýčkat pohodlím. Při každém pohybu uvolňuje svěží vůni, která tak dlouho vydrží. Teď se můžeš cítit jako doma, než se znovu obejmeme. Lenor, můj osvědčený recept na dlouhotrvající svěžest.
3: Den dobrý, František Pisalovský z Gazeta Polska. Vy český chatář?
4: Ano, já jsem chatář český.
3: Vaše chatářstvo chata česká?
4: To je to česká chata.
3: A chleba je z Polsky?
4: Ne, tak ten chleba je český.
3: A okurky z Ungária?
4: Ne, to nejsou ungárský, to jsou český okurky. To.
3: Všechno český?
4: Ano, je to tady všechno český.
3: Všechno český?
4: Hm? Všechno český a dobrý. Mhm.
3: Tak dobrý den. Den dobrý.
5: Co je české, to je dobré. Karlova koruna je celá česká. Penny.
6: Tady jsme!
7: Oh! Prosečník, který není spocený.
8: A voní svěže. Po mentolu. Neuvěřitelné.
9: To díky novému antiperspirantu Cold Spice. Pro okamžitý pocit schlazení. Nový sprchový gel Cold Spice s mentolem pro dlouhotrvající svěžest a okamžitý pocit schlazení.
10: Oh.
8: Oh.
10: Oh, moment.
8: Oh, konečně. Jsem oslněvě stylová. Jsem Omoda 7.
11: Vozy Omoda oslní i vás. Zvýhodnění až 150 tisíc korun jen do konce srpna.
12: Omoda.
13: Zánět močového měchýře? Bolest. Pálení. Časté močení. Kanefron účinně léčí vaše příznaky. Kanefron. Močové cesty pod kontrolou. Najdete ve vaší lékárně.
14: Nezáleží na tom, že není odmočené ani opláchnuté, ani na tom, že použijete krátký cyklus. Na čem ale záleží je to, že používáte Nový Jar 30-minutový zázrak.
15: Kombinuje totiž sílu našich pěti mycích gelů. Nový Jar 30-minute miracle si poradí i s odolnými zbytky jídla. A na tom opravdu záleží. Nový Jar 30-minute miracle, naše jednička na mytí odolných zbytků jídla. Produkty Jar seženete nyní výhodně v drogeriích Teta.

0: nový Nissan X-Trail. Spolehlivý a nyní ještě výhodněji.
1: Když se bříško v noci zmenší, plenky mohou protékat a na pokožce děťátka zanechat pocit vlhkosti. Vyzkoušejte plenkové kalhotky Pampers Pants s dokonale padnoucím pružným pasem. Přizpůsobují se tvaru bříška a absorbují vlhkost, kterou zadržují uvnitř. Pampers Pants.
2: Docházejí vám plenky? Kupte si měsíční zásobu Pampers za skvělé ceny na alza.cz. Navíc díky členství v Alza Plus s doručením zdarma.

0: Volvo vám nyní přináší 4 roky servisu plus 4 roky záruky v ceně. S Volvem XC60 tak řešíte jen to, kam pojedete. O vše ostatní je dokonale postaráno. Pro maximální bezpečí na každé cestě. Více o akční nabídce na volvocars.cz nebo u autorizovaného partnera Volvo.
1: Některé změny vám mohou přinést více společných chvil, které si užijete naplno. S pomocí od Providentu to dáte s úsměvem. Pro všechny vaše malé i velké výzvy je tady půjčka desetinka. Je to jednoduché. Půjčte si třeba 20 tisíc a měsíčně splácejte jen desetinu. Provident. Spolu to zvládneme.
2: Milé Česko, léto v KFC chutná skvěle. S kódem KFC Léto máte klasické twistry nebo zingry jen za 89 korun po celé léto. Navíc každý týden přinášíme letní novinky. Vyzkoušejte sýr slanina twistr nebo zingr za 89 s kódem KFC Léto. Pouze nyní, pouze v KFC.
3: Ahoj, já jsem Rixo. Také si nepamatujete, kdy vám u auta končí technická, pojištění a další věci? Naštěstí to všechno můžete mít v aplikaci Rixo, kdy končí STK, dálniční známka, zelená karta a taky tam můžete mít všechny své pojistky. Chytrý, co?
4: V pořádku, můžete jet.
3: A tak vás žádná silniční kontrola nepřekvapí. Díky, naschle. Rixo.cz, nejrychlejší cesta k nejlepšímu autopojištění.
5: Jisk nabízí vše pro vaše vysněné venkovní prostory. Například zahradní židle za pouhých 1200 korun, sleva 60%. Nebo praktický altán za pouhých 6500 korun, sleva 50%. Jisk, Scandinavian Sleeping and Living.
6: Philips Sonicare. Jakmile vyzkoušíte Sonicare, k běžnému kartáčku se už nevrátíte. Philips Sonicare je 20x efektivnější a přitom šetrný k dásní. Unikátní dynamickou vlnou Sonicare. Feel the care. Sonicare.
7: Stává se vám, že po holení potřebujete lékárničku? A že je holení tam dole nepříjemné? Tomu je konec. Přichází Philips One Blade Intimate se speciálním břitem Skin Protect s trojitou ochranou. Zaoblené rohy, zaoblené hrany a ochranná vrstva dělají holení bezpečným a snadným. Ať už zastřihujete, nebo holíte. Dopřejte svým intimním partím bezkonkurenční ochranu. Philips One Blade Intimate.
8: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu najdete Milkpol máslo jen za 19,90 a velkopopovického kozla 11 v multipeku za 99,90. Vím, to se vyplatí.
9: Namražený Jägermeister Orange je jemný, ovocný, chuť, kterou chceš sdílet, ať už si kdekoliv. Jemný a ovocný Jägermeister Orange.
10: Datart nákupy. Ovládněte den s prémiovými hodinkami Huawei o 15% levněji.
11: Hustí.
10: Datart. Opravdový elektrospecialista.
12: Vypadáš skvěle. Ty tam máš filtr?
13: Žádný filtr. Jen věda. Oslo Skin Lab. Kolagen s klinicky ověřenými peptidy. Méně vrásek, více hydratace. S kódem TV získáte 70% slevu na první balení. osloskinlab.cz.
14: Pálivá omáčka, špatné rozhodnutí. Zeva, správné rozhodnutí. Zeva, pro lepší pocit.
15: Co dělá Seznam, když s ním zrovna nejste? Přinese, co potřebujete a vyštěká, co ne. Zkrátka samé užitečné věci, abyste se na internetu cítili jako doma. Seznam. Najdu tam, co neznám. Už 30 let.
16: Tito rozkošní tvorové se vyznačují skvrnami na oblečení, které se během dne hromadí. Někteří je na konci dne namáčí a drhnou. Jiní používají vanish gel, který díky 50% aktivního kyslíku navíc odstraňuje skvrny už při krátkém cyklu, což samotný prací přípravek často nedovede. Vanish. Důvěřuj růžové, zapomeň na skvrny. Perete bílé prádlo správně? Častým praním pouze s pracím přípravkem může prádlo zešednout. Bílý vanish gel zatočí se skvrnami a vrátí prádlu zářivou bělost.
17: Tak nám to zase zvedli, Jiřinko. To už je snad nějaká tradice, ne?

0: O co? Co pak neexistuje normální dodavatel energie, který pořád nezdražuje?
1: U E.ONu máme jinou tradici. Kdykoliv to jde, tak zákazníkům zlevníme.
2: No, to je pěkný. Kdykoliv to jde. A to je přesně kdy.
3: Třeba právě teď.
4: Chcete ušetřit polovinu nákladů na plyn? Přejděte k E.ONu a až do konce tohoto roku budete mít plyn za půlku. Nechte to na nás. E.ON.
5: Tati, jak fungují klíče? Jak je velký vesmír?
6: Větší, než si myslíš.
5: Proč prší?
6: Aby se tady cítil příjemně.
5: Jak to, že znáš všechny ulice? Kdy budu mít bratříčka?
7: Dorazili jste do cíle.
6: Tak jo, jsme tady.
7: Odpoví na všechny otázky. Hyundai Tucson.
4: Nyní od necelých 570 tisíc nebo od 5 999 korun měsíčně.
8: Pane Zdeňku, vy se pištíte nejstarším veteránem na Písecku. Jak se o něj staráte?
9: No.
10: Já jsem si přišla rád s kamením.
11: Zdeňku, klid. Vždyť jste si k povinnému ručení naklikali havarijko.
9: No, protože to bylo levnější než ta stará pojistka bez něj.
4: Na klik.cz vám totiž do minuty srovnáme nabídky a vy si naklikáte tu, která vám dává smysl. Klik.cz, tak proč to dělat jinak?

0: Jak zaujmout holku? Jaký je to někoho políbit? O čem se mám bavit s holkou? Ahoj.
1: Ahoj.
2: Jste silnější, než si myslíte. Česká spořitelna. Díky Moneybacku snadno ušetříte. Třeba za zítřejší kafe ve dvou. Aktivujte si ho v Georgii. Česká spořitelna.
3: Schwarzkopf Gliss. Zdravé vlasy začínají u pokožky hlavy. Nový Gliss Scalp Balance. Hloubková péče s pantenolem. Moje rutina pro zdravější vlasy a pokožku hlavy již za 3 týdny. Schwarzkopf Gliss Scalp Balance. Forever you. A pro regulaci kožního mazu na 72 hodin čisticí sérum Gliss Scalp Balance.

0: Vše od zdejších regionálních dodavatelů si u nás zamilujete i vy. Kaufland. Z lásky k regionům.
1: Schwarzkopf Cream Supreme. Perfektní barva z pohodlí domova. Vyzkoušejte Schwarzkopf Cream Supreme.
2: Bála jsem se, že si zničím vlasy, ale teď jsou chráněné ve všech třech krocích barvení.
1: Vysněná barva s péčí, kterou si zasloužíte. Schwarzkopf Cream Supreme. For every you.
3: U nás v Bile rozhodně nakoupíte výhodně.
4: Tento týden hrozny tmavé bez semené za 39,90 a jihlavanka kilogram za 199,90.
3: Bila.
5: Sajos. Barvy na vlasy Sajos Oleo Intense. Nově se šamponem po barvení. Pro profesionální rutinu barvení ve třech krocích. O 100% více lesku. Intenzivní barva. Sajos Oleo Intense. You Intensified.
6: Skvrny? Žádný problém. Nový Persil Deep Clean. Silný proti nejodolnějším skvrnám. S patentovanou technologií Deep Clean. Uchovávejte mimo dosah dětí. Dokonalá čistota. To je Persil.

0: Okej, všichni, jdeme na to.
1: Pojďme mluvit o vlasech.
0: Mé vlasy jsou mým poznávacím znamením.
1: Můj účes reflektuje, kdo jsem a chci, aby vydržel.
0: Potřebuji účes, který vydrží. Schwarzkopf TAF tlaky na vlasy. S ochranným systémem Haptic, který posiluje vlasovou strukturu pro dlouhotrvající fixaci. Schwarzkopf TAF tlaky na vlasy. For every you.
2: Milé Česko, léto v KFC chutná skvěle. S kódem KFC léto máte klasické twistry nebo zingry jen za 89 korun po celé léto. Navíc každý týden přinášíme letní novinky. Vyzkoušejte sýr slanina twister nebo zingr za 89 s kódem KFC léto. Pouze nyní, pouze v KFC.
3: Wow. Je tady letní limitka. SUV Peugeot za skvělé ceny. Prostě wow.
4: Miu trápí pálení žáhy a Marii zažívací potíže. Řešením je Gaviscon Duo Effect. Rychle neutralizuje nadměrnou žaludeční kyselinu a vytváří ochranu bariéru pro dlouhotrvající úlevu až na 4 hodiny. Užívejte si, co máte rádi. S Gavisconem Duo Effect.
3: Volá vaše nádobí o pomoc.
5: So what?
3: Somat Duogel, nyní s čisticími perličkami. Rychle se rozpouští a odstraňuje odolné nečistoty, dokonce i při krátkém cyklu. Pro zářivý lesk. Nový Somat Duogel, naše číslo jedna.
6: Somat Micigel, pro mě číslo jedna.
7: Víte, jak voní pauza na kafe? Voní hezky. Stačí si do kávovaru nasypat zrnkovou jihlavanku. Už jste ji ochutnali? Jihlavanka. Poctivá káva. Nyní v novém stylovém designu. Užijte si Mioneto. Víc než jen Prosecco.
8: Moment.
9: Konečně. Jsem oslněvě stylová. Jsem Omoda 7.
10: Vozy Omoda oslní i vás. Zvýhodnění až 150 000 korun jen do konce srpna. Omoda.
11: Jisk nabízí vše pro vaše vysněné venkovní prostory. Například zahradní židle za pouhých 675 korun, sleva 60%. Nebo rovnou celý set k posezení za pouhých 11 500 korun, sleva 50%. Jisk. Scandinavian Sleeping and Living.
12: Toto je Fermato. Přírodní zálivka nejen na saláto. Je z čerstvých rajčáto, 100% bez chemikáto. Kapka Fermato.
13: A zachutná to.
12: Fermato. Chutná to.
14: Udělejte si radost. Získejte u T-Mobile slevu až 10 000 korun na všechny telefony. K mobilu, televizi i našemu nejsilnějšímu internetu T-Fiber.
15: Udržte si pocit čerstvě obarvených vlasů. Získejte dlouhotrvající zářivou barvu. Týden za týdnem až do dalšího barvení. S bohatým složením Oil-in Cream a s péčí proti poškození. Pro pocit hydratovaných vlasů. Palette Deluxe. Radost z barev.

0: Ahoj, já jsem Rixo. Také si nepamatujete, kdy vám u auta končí technická, pojištění a další věci? Naštěstí to všechno můžete mít v aplikaci Rixo, kdy končí STK, dálniční známka, zelená karta a taky tam můžete mít všechny své pojistky. Chytrý, co?
1: V pořádku, můžete jet.
0: A tak vás žádná silniční kontrola nepřekvapí. Díky, naschle. Rixo.cz. Nejrychlejší cesta k nejlepšímu autopojištění.
2: Dobrý, jedno giga kombo s hranolkama.
3: Pane, ale tady jste ve Vodafonu.
2: Jo, jasně, tak jedno giga kombo s pevným internetem a k tomu 4 obyč tarify.
4: Tati!
2: Neomezený tarify.
5: Čím víc služeb u nás máte, tím víc ušetříte. Třeba neomezený tarif v Gigakombu už od 489 korun. Stavte se v naší prodejně. Nebo na Vodafone.cz. Vodafone.
6: Pane Zdeňku, vy se pištíte nejstarším veteránem na Písecku. Jak se o něj staráte?
7: No.
8: Já jsem si přišla rád s kamením.
9: Zdeňku, klid. Vždyť jste si k povinnému ručení naklikali havarijko.
7: No, protože to bylo levnější než ta stará pojistka bez něj.
10: Na klik.cz vám totiž do minuty srovnáme nabídky a vy si naklikáte tu, která vám dává smysl. Klik.cz, tak proč to dělat jinak?
11: Pěkný kolo, to bych brala.
12: Tak třeba až skončí léto, to bude levnější.
13: Až skončí léto, tak už nebude léto. Na Allegro najdeš ty nejnižší ceny po celý rok.
11: A fakt, že jo?
12: A ty jsi?
13: Zenfluencer, ten přes chytré nákupy. Užívej si víc za méně.
14: Udělejte si radost prémiovým Xiaomi 17T s mistrovským teleobjektivem a využijte slevu 10 000 korun od T-Mobile. Pro telefony se přece chodí k nám.

0: Raiffeisenbanka.
1: Každý způsob, jak prožít léto, je perfektní. Ale ten tvůj je stejně nejlepší. Jak chutná tvoje léto?

0: léto. Pepsi, vychutnej si léto po svém.
1: Datart vyhlašuje Datart nákupy s exkluzivními slevami. Velkou pomoc v domácnosti vám nabídnou malé spotřebiče ETA se slevou 20%.
2: Pusti.
1: Datart, opravdový elektrospecialista.
3: Udělejte si radost ultratenkou Motorola Edge 70 se špičkovou odolností a využijte slevu 10 000 korun od T-Mobile. Pro telefony se přece chodí k nám.
4: Důležitý den ale vám všechno padá z rukou kvůli bolesti? Dolgit působí lokálně proti bolesti a zánětu a může zlepšit pohyblivost. Dolgit, váš expert proti bolesti.
5: Brnění, pálení nebo necitlivost rukou. Tyto příznaky mohou souviset s neuropatií, tedy onemocněním nervů. Dolgit Neuro. Výživa při neuropatiích.
6: Žijte naplno. O pojištění se postaráme my. Takhle. Direkt. Pojištění lusknutím prstu. Direkt pojišťovna.
7: Moment.
8: Konečně. Jsem oslněvě stylová. Jsem Omoda 7.
9: Vozy Omoda oslní i vás. Zvýhodnění až 150 000 korun jen do konce srpna. Omoda.
10: Nečekaný objem vlasů každý den s novinkou LCF Collagen Lifter. Kolagenové peptidy obalí vlasová vlákna a dodají objem až na 72 hodin. Splihlé vlasy? Ty mi nechybí. Nový Collagen Lifter od L'Oréal Paris. Vy za to stojíte. A pro okamžitý objem už od kořínků vyzkoušejte inovativní péči ve spreji Big Hair Day.
11: Dokonalá tečka za vaším praním. Silan. Ještě vyšší úroveň dlouhotrvající svěžesti pro všechno vaše oblečení. Nyní i pro sportovní, džínové, až po syntetiku. Silan. Dlouhotrvající svěžest na všechny textilie. Vyzkoušejte Silan Selection parfém na praní. Náš nejlepší zážitek z vůně.
12: Dózy a nože nyní v Penny. A navíc v akci. Granko Orion, instantní nápoj 200 gramů za 49,90. Penny.
13: Co má v životě smysl hromadit? Zážitky. Ty vám nikdo nevezme. Tak co chcete zažít? Bydlet v 5 hvězdě. Královsky posnídat. Nebo se jen... Božsky flákat. A co být mistrem úniků? Ikonou labužníků. Začněte se těšit. Slevomat. To musíte zažít.
14: Centropol pořád drží ceny energií. To chce fixovat.
15: A dělají to taky ostatní?
14: Asi by si radši posypali hlavu popelem.
16: Přejděte k nám. Máme garanci nejnižší ceny. Když si dojednáte fixaci, získáte jistotu v nejisté době až na další 3 roky. Přejděte k nám. Centropol.

0: Na náhlou silnou menstruaci se nedá připravit. Ale s novými vložkami Always Platinum Contour Flex to ani není třeba. Padnou vám těsněji, aby rychle absorbovaly při silné menstruaci. A ta přichází rychle. Proto Always stejně rychle absorbuje. Dejte s Bohem obavám. Always. Na praní vyzkoušejte Ariel Pots. Protože teď můžete prát i na kratší cyklus nebo na 30. Hoďte je pod prádlo, pod barevné i pod bílé. Ultrakoncentrované kapsle odstraní skvrny a mají vůni, která vydrží. Pro zářivě čisté prádlo. Taky házíš Ariel pod prádlo? Uchovávejte mimo dosah dětí.
1: Palete, udržte si pocit čerstvě obarvených vlasů. Získejte dlouhotrvající zářivou barvu. Týden za týdnem až do dalšího barvení. S bohatým složením Oil-in Cream a s péčí proti poškození. Pro pocit hydratovaných vlasů. Palete Deluxe. Radost z barev.
2: Ahoj zlatíčko, stýská se ti po vůni domova? Posílám ti nový Lenor, který tě bude hýčkat pohodlím. Při každém pohybu uvolňuje svěží vůni, která tak dlouho vydrží. Teď se můžeš cítit jako doma, než se znovu obejmeme. Lenor, můj osvědčený recept na dlouhotrvající svěžest.
3: Ahoj, tady Iga Świątek. Chcete vědět, jak pečují o své zuby? Takhle ne. Vybrala jsem si elektrický kartáček Oral-B IO s kulatou kartáčkovou hlavou, která se přizpůsobuje zubům a odstraňuje o 100% více zubního plaku než manuální kartáček. Oral-B IO, o 100% čistější zuby. Vyměňte zubní kartáček ještě dnes a užívejte si pocit dokonalé čistoty. Kupte si kartáček Oral-B IO 5 právě teď se slevou 30% a objednávku vyzvedněte už do 30 minut v datártu.
4: Ambipur. Právě umytá koupelna krásně voní až do prvního spláchnutí. Používejte Ambipur do koupelny. Aktivujte zaklapnutím. Nejsou třeba baterie ani elektřina. Ambipur do koupelny je unikátní difuzér s tekutou náplní, který vytrvale bojuje s pachy a osvěžuje vzduch až 60 dnů. Užívejte si déle pocit svěží čistoty. Ambipur.
5: V životě jsou věci, které určují, kým jste, ale zubní náhrada k nim nepatří. S Blendadent Ultimate získáte bariéru, která pomáhá zabraňovat pronikání jídla pod zubní náhradu, silnější fixaci, abyste si mohli vychutnávat to, co vás baví, a komfort po celý den. Blendadent. Okus více ze života.
6: Tady jsme!
7: Oh. Trosečník, který není spocený.
8: A voní svěže. Po mentolu. Neuvěřitelné.
9: To díky novému antiperspirantu Cold Spice. Pro okamžitý pocit schlazení.

0: Nový sprchový gel Cold Spice s mentolem pro dlouhotrvající svěžest a okamžitý pocit schlazení.
1: Milé Česko, léto v KFC chutná skvěle. S kódem KFC léto máte klasické twistry nebo zingry jen za 89 korun po celé léto. Navíc každý týden přinášíme letní novinky. Vyzkoušejte sýr slanina twistr nebo zingr za 89 s kódem KFC léto. Pouze nyní, pouze v KFC.
2: Nemohl jsem své dceři pomoct kvůli snížené citlivosti v rukou, která může být způsobená poškozením nervů. Tak jsem začal užívat Neurobion, abych tyto příznaky zmírnil. Obsahuje kombinaci vitaminů B1, B6 a B12, které aktivují, regenerují a chrání nervy. Teď už zase můžu pomáhat. Řekněte ano zdravějším nervům. Neurobion.
3: Toto je Fermato. Přírodní zálivka, nejen na saláto. Je z čerstvých rajčáto, 100% bez chemikáto. Kapka Fermato.
4: A zachutná to.
3: Fermato. Chutná to.
5: Moment.
6: Konečně. Jsem oslněvě stylová. Jsem Omoda 7.
7: Vozy Omoda oslní i vás. Zvýhodnění až 150 tisíc korun jen do konce srpna. Omoda.
8: Nezáleží na tom, že není odmočené ani opláchnuté, ani na tom, že použijete krátký cyklus. Na čem ale záleží je to, že používáte nový jar 30-minutový zázrak.
9: Kombinuje totiž sílu našich 5 mycích gelů. Nový jar 30-minute miracle si poradí i s odolnými zbytky jídla. A na tom opravdu záleží. Nový jar 30-minute miracle, naše jednička na mytí odolných zbytků jídla. Produkty jar seženete nyní výhodně v drogeriích Teta.
10: Víte, jak voní pauza na kafe? Voní hezky. Stačí si do kávovaru nasypat zrnkovou jihlavanku. Už jste ji ochutnali? Jihlavanka. Poctivá káva. Nyní v novém stylovém designu.
11: Ahoj, tady Iga Świątek. Chcete vědět, jak pečuji o své zuby? Takhle ne. Vybrala jsem si elektrický kartáček Oral-B Ajou s kulatou kartáčkovou hlavou, která se přizpůsobuje zubům a odstraňuje o 100% více zubního plaku než manuální kartáček. Oral-B Ajou, o 100% čistější zuby. Vyměňte zubní kartáček ještě dnes a užívejte si pocit dokonalé čistoty.
12: Každý centimetr mé pokožky si zaslouží lásku. Proto důvěřuji vína z Comfort Light Miami s 5 břity s dlouhou životností a technologií Skin Cushion, která pomáhá chránit pokožku před podrážděním při olení. Nyní s praktickým držáčkem do sprchy. Moje pokožka, taková, jakou ji chci. Venus.

0: čem se mám bavit s holkou? Ahoj.
1: Ahoj.
2: Jste silnější, než si myslíte. Česká spořitelna. Díky Moneybacku snadno ušetříte. Třeba za zítřejší kafe ve dvou. Aktivujte si ho v Georgii. Česká spořitelna.

0: je fajn.
1: Vše od zdejších regionálních dodavatelů si u nás zamilujete i vy. Kaufland. Z lásky k regionům.
2: Schwarzkopf Gliss. Zdravé vlasy začínají u pokožky hlavy. Nový Gliss Scalp Balance. Hloubková péče s pantenolem. Moje rutina pro zdravější vlasy a pokožku hlavy již za 3 týdny. Schwarzkopf Gliss Scalp Balance. Forever you. A pro regulaci kožního mazu na 72 hodin čisticí sérum Gliss Scalp Balance.
3: Ty se nerozbalíš?
4: No, to se schovám, to je škoda. Jsem mu od tebe, když tak ne.
3: No to ani náhodou.

0: Co je české, to je dobré. Karlova koruna je celá česká. Penny.
1: Schwarzkopf Cream Supreme. Perfektní barva z pohodlí domova. Vyzkoušejte Schwarzkopf Cream Supreme.
2: Bála jsem se, že si zničím vlasy, ale teď jsou chráněné ve všech třech krocích barvení.
1: Vysněná barva s péčí, kterou si zasloužíte. Schwarzkopf Cream Supreme. For every you.
3: Milé Česko, léto v KFC chutná skvěle. S kódem KFC léto máte klasické twistry nebo zingry jen za 89 korun po celé léto. Navíc každý týden přinášíme letní novinky. Vyzkoušejte sýr slanina twistr nebo zingr za 89 s kódem KFC léto. Pouze nyní, pouze v KFC.
4: Wow. Je tady letní limitka. Peugeot Rifter za 524 tisíc. Prostě wow.
5: Udělejte si radost. Získejte u T-Mobile slevu až 10 000 korun na všechny telefony. K mobilu, televizi i našemu nejsilnějšímu internetu T-Fiber.
6: Toto je Fermato. Přírodní zálivka nejen na saláto. Je z čerstvých rajčáto, 100% bez chemikáto. Kapka Fermato. A zachutná to. Fermato. Chutná to.
0: Radost po ruce, kdykoliv je třeba. Soutěžte s Magenta Moments o zážitky a užijte si 30 GB dat a další dárky v aplikaci Můj T-Mobile.
7: JISK nabízí vše pro vaše vysněné venkovní prostory. Například zahradní židle za pouhých 1200 korun, sleva 60%. Nebo praktický altán za pouhých 6500 korun, sleva 50%. JISK. Scandinavian Sleeping and Living.
8: Miu trápí pálení žáhy a Marii zažívací potíže. Řešením je Gaviscon Duo Effect. Rychle neutralizuje nadměrnou žaludeční kyselinu a vytváří ochranu bariéru pro dlouhotrvající úlevu až na 4 hodiny. Užívejte si, co máte rádi. S Gavisconem Duo Effect.
9: Užijte si Mio Netto. Víc než jen Prosecco.

0: trvat co nejdéle. Brit. Pro víc společných zítřků.
1: Sajos. Barvy na vlasy Sajos Oleo Intense. Nově se šamponem pobarvení. Pro profesionální rutinu barvení ve třech krocích. O 100% více lesku. Intenzivní barva. Sajos Oleo Intense. You Intensified.
2: Moment.
3: Oh, konečně.
4: Jsem oslněvě stylová. Jsem Omoda 7.
5: Vozy Omoda oslní i vás. Zvýhodnění až 150 000 korun jen do konce srpna.
6: Omoda.
7: Volá vaše nádobí o pomoc.
8: So what?
7: Somat Duogel, nyní s čistícími perličkami. Rychle se rozpouští a odstraňuje odolné nečistoty, dokonce i při krátkém cyklu. Pro zářivý lesk. Nový Somat Duogel, naše číslo jedna.
9: Somat Micigel, pro mě číslo jedna.

0: Jestli miluješ Kinder Bueno, představ si ho jako zmrzlinu. Tak krémovou, tak křupavou, tak Kinder Bueno. Jedinečná chuť, co miluješ, tě osvěží každým soustem. Zmrzlina Kinder Bueno. Taky ochutnej.
1: Ahoj, já jsem Rixo. Také si nepamatujete, kdy vám u auta končí technická, pojištění a další věci? Naštěstí to všechno můžete mít v aplikaci Rixo, kdy končí STK, dálniční známka, zelená karta a taky tam můžete mít všechny své pojistky. Chytrý, co?
2: V pořádku, můžete jet.
1: A tak vás žádná silniční kontrola nepřekvapí. Díky, naschle. Rixo.cz, nejrychlejší cesta k nejlepšímu autopojištění.
3: Naplno. O pojištění se postaráme my. Takhle. Direkt. Pojištění lusknutím prstu. Direkt pojišťovna.
4: Udělejte si radost prémiovým Xiaomi 17T s mistrovským teleobjektivem a využijte slevu 10 000 korun od T-Mobile. Pro telefony se přece chodí k nám.
5: Každý způsob, jak prožít léto, je perfektní. Ale ten tvůj je stejně nejlepší. Jak chutná tvoje léto? Pepsi, vychutnej si léto po svém.

0: Banka.
1: Užijte si město s nadhledem v novém stylovém crossoveru Kia Xceed. Okouzlí vás prémiovým designem i nejmodernějšími technologiemi. Nová Kia Xceed. Nyní za jedinečnou cenu již od 470 tisíc korun.
2: Kia. Movement that inspires.
3: Stačí klik a máte Happy Léto s věrnostním programem Happy od Vodafonu. Ten vám přináší spoustu skvělých odměn, třeba neomezená data zdarma. Stáhněte si aplikaci Můj Vodafone Plus a získejte odměny z Happy každý týden. Tak na ještě lepší spojení. Vodafone.
4: Centropol pořád drží ceny energií. To chce fixovat.
5: A dělají to taky ostatní?
4: Asi by si radši posypali hlavu popelem.
6: Přejděte k nám. Máme garanci nejnižší ceny. Když si dojednáte fixaci, získáte jistotu v nejisté době až na další 3 roky. Přejděte k nám. Centropol.
7: Tak, co je s tím grillem?

0: moment.
1: Oh, konečně.
2: Jsem oslněvě stylová. Jsem Omoda 7.
3: Vozy Omoda oslní i vás. Zvýhodnění až 150 000 korun jen do konce srpna.
4: Omoda.
5: Namražený. Jägermeister Orange. Je jemný. Ovocný. Chuť, kterou chceš sdílet. Ať už si kdekoliv. Jemný a ovocný. Jägermeister Orange.

0: Nový Nissan X-Trail. Spolehlivý a nyní ještě výhodněji.
1: Nečekaný objem vlasů? Každý den. S novinkou LCF Collagen Lifter. Kolagenové peptidy obalí vlasová vlákna a dodají objem až na 72 hodin. Splihlé vlasy? Ty mi nechybí. Nový Collagen Lifter od L'Oréal Paris. Vy za to stojíte. A pro okamžitý objem už od kořínků vyzkoušejte inovativní péči ve spreji Big Hair Day.
2: A můžete ji vyzkoušet.
3: Ale my máme vypráno.
4: Co tady děláte?
2: Testujem.
3: To je dopravář.
5: Vyrazte do města i do hor s elektrokoly Gogen, nyní s exkluzivní slevou. Tatart.
6: Staňte se i vy magnetem na výhody. Založte si účet u ČSOB a získejte balíček výhod na cesty v hodnotě až 3000 korun. ČSOB, jdeme vám naproti.
7: Další bráška s pevnou kurkou. Vítej v mojí sauně. Je tu sice pořádnej hit, ale ten výsledek... ten za to stojí.
8: Sedlčanský hermelín. Objevte jeho potenciál.
7: Na grilu.
9: Co má v životě smysl hromadit? Zážitky. Ty vám nikdo nevezme. Tak co chcete zažít? Bydlet v pěti hvězdě. Královsky posnídat, nebo se jen božsky flákat. A co být mistrem úniků? Ikonou labužníků. Začněte se těšit. Slevomat. To musíte zažít.

Můžu ti vylejt svoje srdce, jenže nevím, k čemu ti to bude, když se pořád díváš blbě na mě. Chtěl jsem jenom vyndat všechno, co mám v sobě, abych zapomněl na věci, které v životě jsem dělal špatně. Klečím na kolenou, volám Bože, pusť mě běžet za rodinou. Bez

0: Dobrý. Jedno giga kombo s hranolkama.
1: Pane, ale tady jste ve Vodafonu.
0: Jo, jasně, tak jedno gigakombo s pevným internetem a k tomu 4 obyč tarify.
2: Tati!
0: Neomezený tarify.
3: Čím víc služeb u nás máte, tím víc ušetříte. Třeba neomezený tarif v gigakombu už od 489 korun. Stavte se v naší prodejně. Nebo na Vodafone.cz. Vodafone.
4: Ahoj, já jsem Rixo. Také si nepamatujete, kdy vám u auta končí technická, pojištění a další věci? Naštěstí to všechno můžete mít v aplikaci Rixo, kdy končí STK, dálniční známka, zelená karta a taky tam můžete mít všechny své pojistky. Chytrý, co?
5: V pořádku, můžete jet.
4: A tak vás žádná silniční kontrola nepřekvapí. Díky, naschle. Rixo.cz, nejrychlejší cesta k nejlepšímu autopojištění.
3: Stačí klik a máte Happy Léto s věrnostním programem Happy od Vodafonu. Ten vám přináší spoustu skvělých odměn, třeba neomezená data zdarma. Stáhněte si aplikaci Můj Vodafone Plus a získejte odměny z Happy každý týden. Tak na ještě lepší spojení. Vodafone.
6: Další bráška s pevnou kurkou. Vítej v mojí sauně. Je tu sice pořádnej hit, ale ten výsledek... ten za to stojí.
7: Sedlčanský hermelín. Objevte jeho potenciál.
6: Na grilu.
8: Buongiorno, Brede. Připrav si své oblíbené ledové kapučíky. Teď jdi ven a dej si lahodný doušek. Vyberte si nový kávovar DeLonghi pro horké i ledové nápoje. Perfetto.
3: Vy a Vodafone TV, dokonalý meč. Sledujte jako první novou reality show Are You The One o hledání ideálního protějšku. V ceně základního tarifu získáte předplatné Prima Plus Premium s exkluzivními pořady bez reklam a dříve než poběží v televizi. K tomu více než 100 televizních programů. To vše už od 180 korun měsíčně na Vodafone TV. Vodafone.
9: Svět se nepřestává točit a Yogobella překvapovat. Objevte i oblíbenou Yogobellu Panakota nyní v novém designu. Yogobella. Velkou radost nám všem dělá.
10: Pane Zdeňku, vy se pyšníte nejstarším veteránem na Písecku. Jak se o něj staráte?
11: No.
12: Já jsem si přišla rád s kamením.
13: Zdeňku, klid. Vždyť jste si k povinnému ručení naklikali havarijko.
11: No, protože to bylo levnější než ta stará pojistka bez něj. Mm-hmm.
14: Na klik.cz vám totiž do minuty srovnáme nabídky a vy si naklikáte tu, která vám dává smysl. Klik.cz, tak proč to dělat jinak?
3: Vyhrajte dovolenou pro celou rodinu s Vodafone Happy. Stáhněte si aplikaci Můj Vodafone Plus a soutěžte každý týden o dovolenou v Orea hotelech v hodnotě 100 000 korun. Tak na ještě lepší spojení. Vodafone.
15: Centropol pořád drží ceny energií.

0: To chce fixovat.
1: A dělají to taky ostatní?
0: Asi by si radši posypali hlavu popelem.
2: Přejděte k nám. Máme garanci nejnižší ceny. Když si dojednáte fixaci, získáte jistotu v nejisté době až na další 3 roky. Přejděte k nám. Centropol.
3: Moment.
4: Konečně. Jsem oslněvě stylová. Jsem Omoda 7.
5: Vozy Omoda oslní i vás. Zvýhodnění až 150 000 korun jen do konce srpna. Omoda.
6: Datart vyhlašuje Datart nákupy s exkluzivními slevami.
7: Velkou pomoc v domácnosti vám nabídnou malé spotřebiče ETA se slevou 20%.
8: Pusti.
6: Datart, opravdový elektrospecialista.
9: Namražený. Jägermeister Orange. Je jemný. Ovocný. Chuť, kterou chceš sdílet. Ať už si kdekoliv. Jemný a ovocný. Jägermeister Orange.

0: Sberbanka.
1: Příroda ví, jak žít. Vstává s porcí čerstvé energie. Přes poledne ji spolehlivě vyživuje slunce a v podvečer ukládá se ke spánku. Lučina. Čistá energie z přírody.

lepší probuzení. Pribináček. Chvíle, které chutnají líp. A teď v novém obalu. Stejná dobrota v novém kelínku. Žijte naplno. O pojištění se postaráme my. Takhle. Direkt. Pojištění lusknutím prstu. Direkt pojišťovna.

0: Další bráška s pevnou kurkou. Vítej v mojí sauně. Je tu sice pořádnej hic, ale ten výsledek... ten za to stojí.
1: Sedlčanský hermelín. Objevte jeho potenciál.
0: Na grilu.
2: A můžete ji vyzkoušet.
3: Hele, my máme vypráno.
4: Co tady děláte?
3: Testujem. To je dopravář.
5: Vyrazte do města i do hor s elektrokoly Gogen, nyní s exkluzivní slevou. Tatart.
6: Ahoj, já jsem Rixo. Také si nepamatujete, kdy vám u auta končí technická, pojištění a další věci? Naštěstí to všechno můžete mít v aplikaci Rixo. Kdy končí STK, dálniční známka, zelená karta a taky tam můžete mít všechny své pojistky. Chytrý, co?
7: V pořádku, můžete jet.
6: A tak vás žádná silniční kontrola nepřekvapí. Díky, naschle. Rixo.cz. Nejrychlejší cesta k nejlepšímu autopojištění.
8: Příroda ví, jak žít. Vstává s porcí čerstvé energie. Přes poledne ji spolehlivě vyživuje slunce a v podvečer ukládá se ke spánku. Lučina. Čistá energie z přírody.

0: Snídaně pro lepší probuzení. Rybináček. Chvíle, které chutnají líp. A teď v novém obalu. Stejná dobrota v novém kelínku.
1: Datart nákupy. Ovládněte den s prémiovými hodinkami Huawei o 15% levněji.
2: Pustí.
1: Datart. Opravdový elektrospecialista.
3: Pane Zdeňku, vy se pyšníte nejstarším veteránem na Písecku. Jak se o něj staráte?

0: jsem si přišla rád s kamením.
1: Zdeňku, klid, vždyť jste si k povinnému ručení naklikali havarijko.
2: No, protože to bylo levnější než ta stará pojistka bez něj.
3: Na klik.cz vám totiž do minuty srovnáme nabídky a vy si naklikáte tu, která vám dává smysl. Klik.cz, tak proč to dělat jinak?
4: Jestli miluješ Kinder Bueno, představ si ho jako zmrzlinu. Tak krémovou, tak křupavou, tak Kinder Bueno. Jedinečná chuť, co miluješ, tě osvěží každým soustem. Zmrzlina Kinder Bueno. Taky ochutnej.
5: Namražený. Jägermeister Orange. Je jemný. Ovocný. Chuť, kterou chceš sdílet. Ať už si kdekoliv. Jemný a ovocný. Jägermeister Orange.
6: Staňte se i vy magnetem na výhody. Založte si účet u ČSOB a získejte balíček výhod na cesty v hodnotě až 3000 korun. ČSOB, jdeme vám naproti.
7: Nový prací gel Cocolino Wonder Wash, inspirovaný rychlostí Usaina Bolta. Náš první prací gel navržený pro rychlý program. Odstraní nečistoty a dodá jedinečnou vůni. Nový Cocolino Wonder Wash. Přepni na rychlé praní.
8: Stačí klik a máte Happy Léto s věrnostním programem Happy od Vodafonu. Ten vám přináší spoustu skvělých odměn, třeba neomezená data zdarma. Stáhněte si aplikaci Můj Vodafone Plus a získejte odměny z Happy každý týden. Tak na ještě lepší spojení. Vodafone.
9: Co má v životě smysl hromadit? Zážitky. Ty vám nikdo nevezme. Tak co chcete zažít? Bydlet v pěti hvězdě. Královsky posnídat. Nebo se jen božsky flákat. A co být mistrem úniků? Ikonou labužníků. Začněte se těšit. Slevomat. To musíte zažít.
10: Každý způsob, jak prožít léto, je perfektní. Ale ten tvůj je stejně nejlepší. Jak chutná tvoje léto? Pepsi, vychutnej si léto po svém.
11: Moment.
12: Konečně. Jsem oslnivě stylová. Jsem Omoda 7.
13: Vozy Omoda oslní i vás. Zvýhodnění až 150 000 korun jen do konce srpna. Omoda.
14: Stává se vám, že po holení potřebujete lékárničku? A že je holení tam dole nepříjemné? Tomu je konec. Přichází Philips One Blade Intimate se speciálním břitem Skin Protect s trojitou ochranou. Zaoblené rohy, zaoblené hrany a ochranná vrstva dělají holení bezpečným a snadným. Ať už zastřihujete, nebo holíte. Dopřejte svým intimním partím bezkonkurenční ochranu. Philips One Blade Intimate.
15: Centropol pořád drží ceny energií. To chce fixovat.
16: A dělají to taky ostatní?
15: Asi by si radši posypali hlavu popelem.
17: Přejděte k nám. Máme garanci nejnižší ceny. Když si dojednáte fixaci, získáte jistotu v nejisté době až na další 3 roky. Přejděte k nám. Centropol.
18: Pěkný kolo, to bych brala.
19: Tak třeba až skončí léto, to bude levnější.
3: Až skončí léto, tak už nebude léto. Na Allegro najdeš ty nejnižší ceny po celý rok.
18: A fakt, že jo?
19: A ty jsi?
3: Zenfluencer, ten přes chytré nákupy. Užívej si víc za méně.

Tito rozkošní tvorové se vyznačují skvrnami na oblečení, které se během dne hromadí. Někteří je na konci dne namáčí a drhnou. Jiní používají vanish gel, který díky 50% aktivního kyslíku navíc odstraňuje skvrny už při krátkém cyklu, což samotný prací přípravek často nedovede. Vanish. Důvěřuj růžové, zapomeň na skvrny. Perete bílé prádlo správně? Častým praním pouze s pracím přípravkem může prádlo zešednout. Bílý vanish gel zatočí se skvrnami a vrátí prádlu zářivou bělost.

0: Užijte si Mionetto. Víc než jen Prosecco.
1: Volvo vám nyní přináší 4 roky servisu plus 4 roky záruky v ceně. S Volvem XC90 tak řešíte jen to, kam pojedete. O vše ostatní je dokonale postaráno. Bezpečné 7-místné SUV pro celou rodinu. Více o akční nabídce na volvocars.cz nebo u autorizovaného partnera Volvo.
2: Některé změny vám mohou přinést více společných chvil, které si užijete naplno. S pomocí od Providentu to dáte s úsměvem. Pro všechny vaše malé i velké výzvy je tady půjčka desetinka. Je to jednoduché. Půjčte si třeba 20 tisíc a měsíčně splácejte jen desetinu. Provident. Spolu to zvládneme.
3: Milé Česko, léto v KFC chutná skvěle. S kódem KFC léto máte klasické twistry nebo zingry jen za 89 korun po celé léto. Navíc každý týden přinášíme letní novinky. Vyzkoušejte sýr slanina twistr nebo zingr za 89 s kódem KFC léto. Pouze nyní, pouze v KFC.
4: Ztrácí vaše světlé oblečení jiskru? Pervol ho obnoví, a to již po 10 praních. Nové? Ne, vyprané v Pervolu.
5: Co dělá Seznam, když s ním zrovna nejste? Přinese, co potřebujete, a vyštěká, co ne. Zkrátka samé užitečné věci, abyste se na internetu cítili jako doma. Seznam. Najdu tam, co neznám. Už 30 let.
6: Philips Sonicare. Jakmile vyzkoušíte Sonicare, k běžnému kartáčku se už nevrátíte. Philips Sonicare je 20x efektivnější a přitom šetrný k dásní. S unikátní dynamickou vlnou Sonicare. Feel the care. Sonicare.
7: Hele, další soláry. To je super věc. Jenže když jich bude moc, tak to může způsobit to, no...
8: Výpadek?
7: No, vidíte, teď mi to vypadlo. Chtělo by to vymyslet něco, jak tomu předcházet.
9: To už je vymyšlený. S touhle věcičkou vaše baterie pomáhá udržovat síť v rovnováze.
8: A ještě na tom vyděláte.
10: Se službou E.ON Rovnováha pomáhá vaše baterie udržovat stabilní síť. A každý měsíc za to od nás dostanete 450 korun. Nechte to na nás. E.ON.
11: Namražený. Jägermeister Orange. Je jemný. Ovocný. Chuť, kterou chceš sdílet. Ať už si kdekoliv. Jemný a ovocný. Jägermeister Orange.
12: Seznamte se s Janou, královnou domácí rekonstrukce, která trpí úpornou bolestí. Když vás zpomalí bolest, je tady Panadol Duo. Díky kombinaci dvou léčivých látek poskytuje úlevu od různých typů bolesti a začíná se vstřebávat již za 5 minut. Panadol Duo. Rychlá úleva, která vás vrátí do života.
4: Ztrácí vaše oblečení své kouzlo? Pervol ho obnoví, a to již po 10 praních. Nové? Ne. Vyprané v Pervolu.
13: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, ta se vyplatí. Od pondělí v Lidlu najdete vepřovou krkovici bez kosti v ceně 69,90 za 1 kg. A červenou papriku 1 kg s aplikací za 39,90. Lidl, to se vyplatí.
14: Stává se vám, že po holení potřebujete lékárničku? A že je holení tam dole nepříjemné? Tomu je konec. Přichází Philips OneBlade Intimate se speciálním břitem Skin Protect s trojitou ochranou. Zaoblené rohy, zaoblené hrany a ochranná vrstva dělají holení bezpečným a snadným. Ať už zastřihujete, nebo holíte. Dopřejte svým intimním partím bezkonkurenční ochranu. Philips OneBlade Intimate.
15: Víte, jak voní pauza na kafe? Voní hezky. Stačí si do kávovaru nasypat zrnkovou jihlavanku. Už jste ji ochutnali? Jihlavanka. Poctivá káva. Nyní v novém stylovém designu.
16: Konečně.

0: Jsem oslněvě stylová. Jsem Omoda 7.
1: Vozy Omoda oslní i vás. Zvýhodnění až 150 000 korun jen do konce srpna. Omoda.
2: Ahoj, já jsem Rixo. Také si nepamatujete, kdy vám u auta končí technická, pojištění a další věci? Naštěstí to všechno můžete mít v aplikaci Rixo, kdy končí STK, dálniční známka, zelená karta a taky tam můžete mít všechny své pojistky. Chytrý, co?
3: V pořádku, můžete jet.
2: A tak vás žádná silniční kontrola nepřekvapí. Díky, naschle.
4: Rixo.cz. Nejrychlejší cesta k nejlepšímu autopojištění.

0: Ahoj, já jsem Rixo. Také si nepamatujete, kdy vám u auta končí technická, pojištění a další věci? Naštěstí to všechno můžete mít v aplikaci Rixo. Kdy končí STK, dálniční známka, zelená karta a taky tam můžete mít všechny své pojistky. Chytrý, co?
1: V pořádku, můžete jet.
0: A tak vás žádná silniční kontrola nepřekvapí. Díky, naschle. Rixo.cz. Nejrychlejší cesta k nejlepšímu autopojištění.
2: Jestli miluješ Kinder Bueno, představ si ho jako zmrzlinu. Tak krémovou, tak křupavou, tak Kinder Bueno. Jedinečná chuť, co miluješ, tě osvěží každým soustem. Zmrzlina Kinder Bueno. Taky ochutnej.
3: Pane Zdeňku, vy se pyšníte nejstarším veteránem na Písecku. Jak se o něj staráte?
4: No.
5: Já jsem si přišla rád s kamením.
6: Zdeňku, klid. Vždyť jste si k povinnému ručení naklikali havarijko.
4: No, protože to bylo levnější než ta stará pojistka bez něj. Mm-hmm.
7: Na klik.cz vám totiž do minuty srovnáme nabídky a vy si naklikáte tu, která vám dává smysl. Klik.cz, tak proč to dělat jinak?
8: Tak, co je s tím grillem?
9: Krýdek. Koupím ho, až bude v akci.
8: Proč čekat? Na Allegro jsou vždycky nízké ceny.
9: A fakt, že jo?
10: Kdo to byl?
11: Jsem influencer, ten přes ceny. Užívej si víc, co méně. Allegro.
12: Staňte se i vy magnetem na výhody. Založte si účet u ČSOB a získejte balíček výhod na cesty v hodnotě až 3000 korun. ČSOB, jdeme vám naproti.
2: Stačí klik a máte Happy Léto s věrnostním programem Happy od Vodafone. Ten vám přináší spoustu skvělých odměn, třeba neomezená data zdarma. Stáhněte si aplikaci Můj Vodafone Plus a získejte odměny z Happy každý týden. Tak na ještě lepší spojení. Vodafone.
13: Namražený. Jägermeister Orange. Je jemný. Ovocný. Chuť, kterou chceš sdílet. Ať už si kdekoliv. Jemný a ovocný.

0: Jasný. Jägermeister Orange.
1: Příroda ví, jak žít. Vstává s porcí čerstvé energie. Přes poledne ji spolehlivě vyživuje slunce a v podvečer ukládá se ke spánku. Lučina. Čistá energie z přírody.

0: lepší probuzení. Pribináček. Chvíle, které chutnají líp. A teď v novém obalu. Stejná dobrota v novém kelínku.
1: Jak zaujmout holku? Jaký je to někoho políbit? O čem se mám bavit s holkou? Ahoj.
2: Ahoj.
0: Jste silnější, než si myslíte. Česká spořitelna. Díky Moneybacku snadno ušetříte. Třeba za zítřejší kafe ve dvou. Aktivujte si ho v Georgii. Česká spořitelna.
3: Léto? Máme vše. Například Bepanthen ochranná mast. Pro miminka, maminky i celou rodinu. Při koupi dvou balení zaplatíte 249 korun za kus. Canesten krém pro léčbu plísňových onemocnění kůže a nohou. Nyní jen za 159 korun. Pocit plnosti, bolest žaludku, časné nasycení. Iberogast Neo léčí 7 zažívacích obtíží. A navíc s kartou výhod Dr. Max antikoncepce za výhodnější ceny.
4: Moment.
5: Oh, konečně.
6: Jsem oslněvě stylová. Jsem Omoda 7.
7: Vozy Omoda oslní i vás. Zvýhodnění až 150 000 korun jen do konce srpna. Omoda.
8: Stává se vám, že po holení potřebujete lékárničku? A že je holení tam dole nepříjemné? Tomu je konec. Přichází Philips One Blade Intimate se speciálním břitem Skin Protect s trojitou ochranou. Zaoblené rohy, zaoblené hrany a ochranná vrstva dělají holení bezpečným a snadným. Ať už zastřihujete, nebo holíte. Dopřejte svým intimním partím bezkonkurenční ochranu. Philips One Blade Intimate.
9: Volá vaše nádobí o pomoc.
10: So what?
9: Somat Duogel, nyní s čistícími perličkami. Rychle se rozpouští a odstraňuje odolné nečistoty, dokonce i při krátkém cyklu. Pro zářivý lesk. Nový Somat Duogel, naše číslo jedna.
11: Somat Nicigel, pro mě číslo jedna.
12: V akci tvaroh tučný Karlova koruna. Nízké ceny, hezky česky. Penny.
13: Co má v životě smysl hromadit? Zážitky. Ty vám nikdo nevezme. Tak co chcete zažít? Bydlet v pěti hvězdě. Královsky posnídat. Nebo se jen božsky flákat. A co být mistrem úniků? Ikonou labužníků. Začněte se těšit. Slevomat. To musíte zažít.

Ahoj, já jsem Rixo. Také si nepamatujete, kdy vám u auta končí technická, pojištění a další věci? Naštěstí to všechno můžete mít v aplikaci Rixo. Kdy končí STK?

0: čeká, dálniční známka, zelená karta a taky tam můžete mít všechny své pojistky. Chytrý, co?
1: V pořádku, můžete jet.
0: A tak vás žádná silniční kontrola nepřekvapí. Díky, naschle. Rixo.cz, nejrychlejší cesta k nejlepšímu autopojištění.
2: Zánět močového měchýře, bolest, pálení, časté močení. Kanefron účinně léčí vaše příznaky. Kanefron, močové cesty pod kontrolou. Najdete ve vaší lékárně.
3: Pane Zdeňku, vy se pyšníte nejstarším veteránem na Písecku. Jak se o něj staráte?
4: No.
5: Já jsem si přišla rád s kamením.
6: Zdeňku, klid. Vždyť jste si k povinnému ručení naklikali havarijko.
4: No, protože to bylo levnější než ta stará pojistka bez něj. Mm-hmm.
7: Na klik.cz vám totiž do minuty srovnáme nabídky a vy si naklikáte tu, která vám dává smysl. Klik.cz, tak proč to dělat jinak?
8: Většina mých pacientů touží po dokonalém úsměvu a bílých zubech, ale obávají se citlivosti zubů. Senzodyne Clinical White poskytuje o 2 odstíny bělejší zuby a ochranu před citlivostí po celý den. 100% doporučuji Senzodyne Clinical White. Skutečně funguje.
9: Zubní lékaři po celém světě doporučují Senzodyne.
10: Nový prací gel Cocolino Wonder Wash, inspirovaný rychlostí Usaina Bolta. Náš první prací gel navržený pro rychlý program. Odstraní nečistoty a dodá jedinečnou vůni. Nový Cocolino Wonder Wash. Přepni na rychlé praní.
11: Jak zaujmout holku? Jaký je to někoho políbit? O čem se mám bavit s holkou? Ahoj.
12: Ahoj.
13: Jste silnější, než si myslíte. Česká spořitelna.
14: Díky Moneybacku snadno ušetříte. Třeba za zítřejší kafe ve dvou. Aktivujte si ho v Georgii. Česká spořitelna.
15: Příroda ví, jak žít. Vstává s porcí čerstvé energie. Přes poledne ji spolehlivě vyživuje slunce a v podvečer ukládá se ke spánku. Lučina. Čistá energie z přírody.

0: nejlepší probuzení. Rybináček. Chvíle, které chutnají líp. A teď v novém obalu. Stejná dobrota v novém kelínku.
1: Stačí klik a máte Happy Léto s věrnostním programem Happy od Vodafonu. Ten vám přináší spoustu skvělých odměn, třeba neomezená data zdarma. Stáhněte si aplikaci Můj Vodafone Plus a získejte odměny z Happy každý týden. Tak na ještě lepší spojení. Vodafone.
2: Volá vaše nádobí o pomoc?
3: So what?
2: Somat Duo Gel, nyní s čistícími perličkami. Rychle se rozpouští a odstraňuje odolné nečistoty, dokonce i při krátkém cyklu. Pro zářivý lesk. Nový Somat Duo Gel, naše číslo jedna.
4: Somat Mixi Gel, pro mě číslo jedna.
5: Stává se vám, že po holení potřebujete lékárničku? A že je holení tam dole nepříjemné? Tomu je konec. Přichází Philips One Blade Intimate se speciálním břitem Skin Protect s trojitou ochranou. Zaoblené rohy, zaoblené hrany a ochranná vrstva dělají holení bezpečným a snadným. Ať už zastřihujete, nebo holíte. Dopřejte svým intimním partím bezkonkurenční ochranu. Philips One Blade Intimate.

0: nový Nissan X-Trail. Spolehlivý a nyní ještě výhodněji.
1: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu najdete Milk Pol máslo jen za 19,90 a velkopopovického kozla 11 v multipeku za 99,90. Vím, to se vyplatí.
2: Co má v životě smysl hromadit? Zážitky. Ty vám nikdo nevezme. Tak co chcete zažít? Bydlet v pěti hvězdě. Královsky posnídá.

0: mohlo se jen božsky flákat.
1: A co být mistrem úniků? Ikonou labužníků. Začněte se těšit. Slevomat. To musíte zažít.
2: Léto? Máme vše. Například Bepanthen ochranná mast. Pro miminka, maminky i celou rodinu. Při koupi dvou balení zaplatíte 249 korun za kus. Canesten krém. Pro léčbu plísňových onemocnění kůže a nohou. Nyní jen za 159 korun. Pocit plnosti, bolest žaludku, časné nasycení. Iberogast Neo léčí 7 zažívacích obtíží. A navíc s kartou výhod Dr. Max antikoncepce za výhodnější ceny.
3: Namražený. Jägermeister Orange. Je jemný. Ovocný. Chuť, kterou chceš sdílet. Ať už si kdekoliv. Jemný a ovocný. Jägermeister Orange.